0: Noční jukebox.
1: Kysáci, doufám, že jste si trošičku navedenou trsli se mnou a pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu už je Kroly, ahoj.
2: Dobrý večer, dobré ráno, Leni.
1: Taky ti přeju krásné, no něco mezi nocí a ránem. Co pak děláš?
2: Já jako každý večer, každý den řídím.
1: Takže na cestách seš?
2: Ano.
1: A kde se nacházíš teďka?
2: Teď jedu na Hradec.
1: Tak doufám, že je všechno v pohodě a ještě mi prozraď, blíží se léto. Máš v plánu v létě nějakou dovolenou?
2: No, jako já si to neplánuju, ale většinou, když si to naplánuju, tak se to zkazí. Já prostě, když si dovolenou, tak jenom nahlásím a jedu někam.
1: Takže prostě spontánní rozhodnutí to, když tak bude.
2: Přesně tak.
1: Co zahrajeme za přání, za písničku na přání?
2: No, tak si necháme pro DJ No Good.
1: Mhm.
2: A nechal bych se to zahrát, pokud ti zůbec to nic nám.
1: Tak jo.
2: A ještě pro bývalý kolegy, Vlastila a Pěťu, ale hlavně pro Zdenka, našeho svého pilota, lebo on se pak vždycky na mě zlobí, že ho nepoznám.
1: Dobře, dobře. Tak jdeme na to. Přeju ti krásnou noc, ať to zvládneš a tady pro DJ, měj se hezky.
2: Tebe taky, tak jo, pán.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Dohráli Backstreet Boys, Moje srdcovka, no a teďka pokračujeme opět v písničkách na vaše přání. Nejen, že můžete volat do studia 210-323-323, ale taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss. No a hlasovka od Honzy tady už čeká.
2: Zdravíčko, poprosil bych ho zahrát z rubriky Lepší než Regina od Romana Anděla. Udoveckou, půjde pro tebe do studia, pro všechny kysáky, pro všechny pracanty a taky pro naše kolegy Škoda Auto v Rokabí Směnace. Díky moc, měj se hezky, čau čau.
1: Musím konstatovat, že Ludoveckou v podání Romana v rámci rubriky Lepší než originál jste si opravdu oblíbili, takže pojďme na to i teď v nočních juboxech.
3: Ludia, sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jíst ho.

Za 4 minuty, 2:30 Lady Gaga a Abrakadabra. Kysáci, co mě velmi baví, tak je fenomén takzvaného hobby horsingu, prostě s plyšákama. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale pokud prostě chcete jezdit na koni, soutěžit na koni, tak vlastně k tomu není potřeba v dnešní době ani živý zvíře. V Česku je totiž čím dál tím jakože populárnější hobby horsing, který se z hry vyvinul ve sport, má v sobě prvky atletiky a gymnastiky a spočívá v tom, že látková hlava koně na tyči je zároveň hračkou, sportovním náčiním a taky módním doplňkem v určité komunitě lidí. Bacha jo, dozvěděla jsem se, že v České republice se pořádají i desítky soutěžních i nesoutěžních akcí právě v této disciplíně. No a letos v létě se dokonce chystá tomto, já nevím, jestli se tomu dá nazývat koníček nebo sport, mistrovství Evropy. Jakože neuvěřitelný, jo. Prostě hobby, horsing, mladí lidi, mladí holčiny především to milujou. To mě hodně pobavilo, já bych asi pořád ještě upřednostnila toho živýho koně. Pokračujeme v muzice a už za chvilku další písnička na přání, tak si oni zavolej právě teď.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: David Guetta, Sia, Beautiful People, no a my jdeme na další písničku na vaše přání. Připomínám telefonní číslo 210-323-323 anebo apka Rádia Kiss a stačí namluvit hlasovku, jako to udělal Pavel.
3: Krásný večer, Lení, krásný večer, kysáci. Můžeš tam prosím tě zahrát pecku Frankie Goes to Hollywood a Relax a bylo by to prostě pro všechny, kteří jsou na nočních, pro tebe do rádia, ať to vydržíme spolu až do 6 do rána a všem rozvážečům mlíka, pekařům, vydržte, za chvíli máme konec. Čau, Pavel ze Skotska.
2: Pájo, zdravím moc do Skotska a posílám Relax právě teď.

0: Noční jukebox.
1: Ještě před 3 hodinou stihnu splnit další přání a zahrát nějakou písničku. Na telefonu je totiž Artur. Arture, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, Lení. Dobré ráno.
1: Ahoj, přeju ti krásné ráno. Tak mi prozrať, co ty takhle děláš brzy po ránu.
2: Jedu kamionem, jedu od půl noci.
1: A kam frčíš?
2: No, jedu do Polska, do Kalisze. Ja jestem Polak, ne? Takže, ale ja jestem nakładał w czeskich Budějovicach, takže palím do Kalisze, do Polska. Tak
1: ale mluvíš moc hezky. Mluvíš moc hezky česky.
2: No.
1: No.
2: Díky moc, no.
1: Super. Co ti zahrajeme na cestu?
2: Jestli můžu pro všechny, co musou pracovat, Italo Brothers, Step on the Ground.
1: Hele, Italo Brothers, já jsem tam vybrala My Life is Party, protože si nechal výběr písničky na mě. Jasně. S tím, že teda jestli ti to nevadí, už to tady mám připravený. A já doufám, že to dneska všechno zvládneš.
2: Jasně, musím, protože na mě už čekají, takže.
1: Jasně, tak frč, ale hlavně opatrně, jo?
2: Jasně, díky moc.
1: A posílám Italo Brothers, měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, nashledanou.

0: 3 hodiny ráno noční jukeboxy jsou ve své polovině a ještě 3 hoďky nám logicky zbývají.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: 210-323-323 a pojďme rovnou na dalšího volajícího. Tentokrát se taky dovolala do studia žena. Ahoj, Álo.
2: Ahoj, Lení.
1: Já tě moc zdravím. Co ty, jak se máš takhle dneska v noci k ránu?
2: Jako vždycky pracovně.
1: Pracovně a máš nějaký volníčko taky v dohledné době?
2: Len čistě v neděli, takže moc volna není.
1: No jasně, ale tak co se dá dělat? Aspoň si to trošičku můžeš v noci zpříjemnit. Co? Dobrou hudbou?
2: Ano, a byla by to písnička od Tommyho Cashe, Expresso Macchiato.
1: Ano, a komu ji zahrajeme?
2: Hlavně pro tebe do studia.
1: Děkuju moc.
2: Pro mýho manžela a pro všechny, co teďkom jezdí, pro všechny kysáky, aby došli v pořádku domů.
1: Tak jo, pojďme si to pustit. Já ti přeju, ti to rychle utíká v práci a třeba zase někdy naslyšenou. Mí se hezky.
2: Tobě taky, ahoj. Ahoj. A

0: The O's have begun to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffer with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
2: Je to tak, až do 6 hodin do rána jsem tady s vámi, abych vám dělala radost, maličko vám zpříjemnila ranní vstávání nebo noční směnu. No a na telefonu už je další volající, kdo pak je tam?
3: Míra, ahoj Lení.
2: Míro, moc tě zdravím, co ty takhle brzy po ránu?
3: Rozvážím, jsem pekař.
2: Pekář, a v jaký oblasti rozvážíš, jestli se můžu zeptat?
3: Olomouc.
2: Olomouc, takže nějaký dobrotky, rohlíčky, chleba čerstvej.
3: Ano, přesně, přesně. Ty dobrotky, co můžem nabídnout.
2: No, tak to trošičku závidím. Nenovalu
3: pekář, nemůžu.
2: Hned bych ochutnala, hned bych ochutnala, mám tohle to moc ráda. Co zahrajeme?
3: Určitě bych tě udělal rád dál, no, tak udělal bych
2: tak
3: taksánu a můžem.
2: Z ruky, ano, přesně tak. Tak aspoň ti něco zahraju, co to bude?
3: Asi dost, jestem.
2: Play it alive, ok, a pro koho?
3: Pro všechny kysáky, hlavně to bude studia, pekaře a dělám to rychle, ta noční uteče.
2: Tak jo, tak si to pojďme rovnou dát a já ti přeju hezký den, měj se hezky.
3: A volme doprava, ahoj.
2: Přesně tak, ahoj.

Jedna minuta po půl čtvrté kysáci dohrál Mark Korn, Semito Inside Outside. Jeden čas tenhle ten song byl opravdu velký hit. Jinak, dívali jste se někdo minulý týden na Eurovizi, Eurovision Song Contest, jakože náš Čech, myslím si, že se jmenoval Žižka, byl skvělej, zpíval naprosto skvěle a vyhrála to Bulharka. Vyhrála to Bulharka se songem, nebudu vám to tady zpívat, abyste se nelekli, ale prostě vlastně je to blbý, ale je to chytlavý. Asi tak bych to jako zakončila, protože na mě pořád skáčou nějaký Jirilská a na TikToku a tak dále. A slyšela jsem to párkrát a vlastně to mám v hlavě. Takže něco na tom songu 100% bude. No a co my si zahrajeme v dalších nočních juboxech, bude na vás. Takže si zavolej o svůj oblíbený song anebo pošli hlasovku. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je tady další písnička podle vás. Na telefonu je Pepino. Ahoj Pepino.
2: Čauky, ahoj.
1: Někde cestuješ, slyším, že jsi v autě, je to tak?
2: Jasně, na Dousvíce, směr Teplice.
1: A do kolika máš dneska práci?
2: Hele, dneska to bude na dílo, dneska to bude minimálně o 12.
1: Teda, takže dlouhý den před tebou. Co zahrajeme, abych ti to trošku zpříjemnila?
2: Ale a formuly.
1: Takže trošičku se nakopnou takhle po ránu. A pro koho to bude?
2: Ale pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají, co jsou vzhůru, co se jim nechce spát nebo co nemůžou spát, a vlastně pro všechny kysáci.
1: Pro všechny kysáky jdeme na to formule a DJ Vizáš. Měj se hezky, Pepino. Ahoj.
2: Taky díky, měj se, ahoj.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Noční Jukebox.
1: Ještě než nám odbije 16:00 ranní, tak tady pro vás mám další písničku na vaše přání a tentokrát je tu hlasovka od Toma.
2: Ahoj Lení, mohla bys prosím zahrát od Brooklyn Bounce song Loud and Proud? Bylo by to pro všechny, co právě poslouchají na vzpruhu. Díky moc, Tom z Rumburku.
1: Tak Tome, Brooklyn Bounce, nemám ten song, co ty chceš, takže aspoň jsem tam vybrala Club Bizarre, to si myslím, že určitě taky potěší. No a kysáci, trošičku už máme takové brzké ráno, bych to tak spíš nazvala. Pojďme se nakopnout a trošičku si to ráno prostě zpříjemnit. Welcome to BB Nation.

0: Dobrou noc nebo dobré ráno, 1:04 ladíte noční jukeboxy.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Pokračujeme v písničkách na vaše přání. Kysáci na telefonu je Lea. Ahoj, Leo.
2: Ahoj a dobré ráno všem.
1: Přeju ti hezké ráno, ty jsi takhle pozitivní po ránu.
2: No všem, jinak to nejde.
1: No tak to je důležitý. A čeká tě ranní nebo jsi na noční?
2: Já jsem měla brzké ranní a pak mám volno, takže...
1: No tak tohle to nějak odklepeš a pak hurá, užít si den.
2: Určitě.
1: Co zahrajeme?
2: Já jsem nechala výběr na tebe, chtěla bych něco, co potěší všechny a aby měli lepší den a to stávání.
1: Hele, vybrala jsem teda Fun Factory a Celebration, myslím si, že tahle pecka potěší snad každýho tady posluchače Kysáka. A pro koho to bude?
2: Bude to pro všechny, bylo by to pro jednoho fajn chlapa, jmenuje se Břeťa, takže teda nevím, kam chudák pasuje, protože zatím jsme se nespojili, bylo by to pro moje děti a pro všechny, pro na to vstávání a případně za volant.
1: Tak jo. Jdeme si dát Fun Factory, já ti přeju krásný den, Leo, a třeba zase někdy naslyšenou, měj se hezky.
2: Taky, ahoj.

0: nikdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: DJ Bobo, that is a party a já připomínám telefonní číslo sem do studia 210-323-323. No a momentálně se dovolal Tony, ahoj.
2: Dobré ráno všem, kdo mají ráno a dobrý večer všem, kdo tak jako my pracující poctivě mají večer.
1: Ahoj, no hele, těžko říct, jestli mám ráno nebo večer.
2: Já se na tom úplně stejně, na tom našou proklatou kulatou lopatou sedím od čerečka od půl desáté do večera. A čítám, že dneska tak do 8 hodin do rána ještě sedět budu.
1: No tak držím palce, ať to všechno zvládneš a hlavně opatrně na cestách, co zahrajeme.
2: Tak, my jsme se domluvili na Slovenku.
1: Ano, přesně tak, dáme si.
2: Perfektní. Tak, a bude to speciálně pro jednu Slovenku, která se momentálně nachází v Chorvatsku pracovně. Ona možná poslouchá, protože vás občas online přes web naladí.
1: Skvěle.
2: A já mám jeden speciální zkaz. Protože je to děvčica, která pochází z podvysokých Tater. Tatranko, Mirko, už se to musí konečně zlomit. Všichni okolo tebe ti strašně moc držíme palce. Ona ví moc dobře, o co jde. Takže děkuju za tohle.
1: Není vůbec za co, já doufám, že poslouchá a že třeba tvůj vzkaz uslyší. Tak posílám Slovenku, měj se hezky. Ahoj.
2: Děkuju moc, taky, ahoj.

nechme se překvapit. Každopádně už 30. května se vidíme v Mikulově na Kiss Party. Moc se těším, těšit se můžete taky na Snapa, na 36 a na Veronu. Myslím si, že to bude opět pořádná party, protože na Moravě opravdu umíte zapařit. No a doufám, že teda vyjde počasí i na tu Kiss Party, že bude pěkně. Pamatuju si, že minulý rok bylo přesně takovýto aprílový počasí, nebo aprílový, no už byl samozřejmě konec května, možná, že to vlastně bylo na začátku června, ale chvilku pršelo a chvilku bylo neskutečný vedro. Tak jsem zvědavá, jak to vyjde letos a hlavně doufám, že se ze spoustou z vás potkám. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. 210-323-323, to je to kouzelné telefonní číslo sem k nám do studia, stačí zavolat a přát si nějakou písničku, kterou byste chtěli slyšet, nebo kterou byste chtěli nechat někomu zahrát. A ještě druhá možnost, nemusíte volat, ale můžete poslat hlasovku přes apku Rádia Kiss, jako to udělal Pepek.
2: Čau kočko, prosím tě, zdravím všechny kysáky, to přednostně. A prosil bych tam zahrát od Armina Great Spirit. Bude to pro všechny, kteří jsou v práci. Já jsem tady až do 3:30, záleží, jak nám to půjde a když nám to pustíš, půjde nám to o dost líp. Díky, čau.
1: Tak Pepku, máš 4:30, takže padla, doufám, že jsem tě stihla aspoň někde na cestě a posílám Armina. Walk a tanka, la, hum,

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Právě nám dohrály Morandy a Save Me, no a před 17:00 stihneme splnit ještě jedno vaše přání, protože na telefonu je Kuba. Ahoj, Kubi.
3: Ahoj, Leni, ahoj, zdravím tě a všichni kicáky, ahoj, ahoj.
2: Taky tě zdravím, slyším, že jsi někde na cestách.
3: Jo, teďka jsem akorát vyrazil, já jsem malinko zaspal, protože včera se jenom ten hokej se trošku protáhl, tak...
2: No vlastně, ono to bylo docela dost dlouhý, ten hokej, viď, to je pravda.
3: Jo. To začalo v první třetině, no.
2: To natahovali, každopádně spokojenost, ne?
3: Jo, hráli perfektně, kluci opravdu se snažili.
2: Jakože nerozumím tomu, ale porazit Švédy si myslím, že je moc hezký.
3: No, o tom žádná.
2: Tak super, co zahrajeme?
3: Prosím tě, bylo by to pal Disco 2000.
2: OK, mám to tady připravený a komu písničku věnuješ?
3: Prosím tě určitě mýmu tátovi Mírovi, pak mým dvou bráku Marcelino a Mirda, kolegům z FTC Regio a všem kisátům, co poslouchají.
2: Tak jo. Díky moc a posílám palp, měj se hezky. Ahoj.
3: Ahoj, děkuju.

0: I'm a fireball.
1: 2 minuty po 5. hodině a já vám přeju krásné dobré ráno, kysáci, ladíte noční jukeboxy s Lenkou.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Až do 6 hodin jsem tady pro vás, takže pár minut, pár jukeboxů ještě stihneme a na telefonu už je Radim. Ahoj, Radime.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Přeju ti krásné ráno, slyším, že jsi pozitivně naladěnej. Stával jsi před chvilkou, nebo jsi ještě někde na noční?
2: Stával jsem před chvilkou, jedu do zaměstnání.
1: No takže jsi plnej energie takhle po ránu.
2: Ano.
1: No tak to je skvělý a já jsem ráda, že ti můžu to ráno maličko zpestřit a zahrát ti něco na přání. Co by to mělo být?
2: Já bych chtěl písničku Safír od Kalina.
1: Ano, a pro koho to bude?
2: Bude to pro celou mou rodinu, pro manželku Michaelu, dceru Nelu a hlavně pro syna Tobiáše, to je jeho oblíbená písnička, pro všechny kolegy a spolupracovníky z Altechu z Uherského Hradiště, pro všechny kysáky, pro tebe do studia a pro všechny dobré lidi.
1: Tak jo, pojďme si dát tenhle ten hit od Kalina a Viktora Šína. Měj se hezky a krásný den ti přeju.
2: Krásný den.
1: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Nejenže můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss. Stačí namluvit vzkaz, co a pro koho chcete nechat zahrát, a já vám to tady pustím. Takže jedna hlasovka od Jančiho.
2: Ahoj Lenka, Janči zo Slovenska. 29.5. na 3 týždne do Egyptu. Hurgáda, ako každý rok. Ešte mám 3 pracovné smeny. Bratislava, Praha. Praha, Bratislava. A dovolenka. Môžem ťa pekne poprosiť, Kandráč, Emily, tú novú pesničku. Príjemnú nočnú ti prajem. Ďakujem, Janči. Šťastný návrat každému domov.
1: Je to tak, ptala jsem vás se vás, kysáci, jestli se letos chystáte někam na dovolenou, takže klidně mi můžete posílat hlasovky, jestli vyrážíte a kam, a třeba si tady tak můžem předat různé tipy. No a pro Jančiho už máj, tak pojďme na to.

0: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.

0: když jdu na kroužky. A není čas, kdybyste nejeli bomby. Jen tak dál, Stanej Rádio.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Nemůžete tam mít takovýhle bomby hned po ránu. Tady přede mnou skáčou 4 auta, protože řidiči tam hupsají a trsají do té vaší vypalovačky. Neblázněte.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Marky Mark, Prince Italo Joe a Happy People. No a mou milou povinností je ještě splnit vaše dvě přání v dnešních nočních jukeboxech. Takže si rovnou pojďme pustit hlasovku od Věry.
2: Dobré ránko, ti přeji, Leničko, prosím tě. Moc ráda tě slyším. Mohla by si mi tam zahrát písničku od Eros Karamazotyho, nějakou pěknou. Bude to pro tebe do studia, pro mě do práce, pro moje kolegy, ať mi to taky rychle na noční utíká. A pro všechny, kteří nespí, děkuji moc. Ahojky, Verča.
1: Tak Veru, musím říct, že jsi opravdu trefila i do mýho vkusu, protože Eros je moje srdcovka. A já jsem tam vybrala Erose s Tinou Turner a jejich single naprosto skvělej, Cosa della Vita. Nejsem Italka, ale doufám, že to čtuš správně.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Tak Kysáci, poslední dnešní písnička na vaše přání. Tentokrát se podíváme na hlasovku od Petra.
2: Ranko, předpokládám, že se všichni dívali včera na ten hokej. Co to jako bylo? Normálně skoro infarkt jsem dostal. Po druhé třetí jsem teda musel jít spát, ale aspoň že tak, když pak už se výsledek neměnil, to by mě fakt trefilo. Leni, zahraj mi prosím písničku něco od 666. Vyber nějaká na tebe, moc se těším do Mikulova. Čágo, Petr Tyrol.
1: Peťo, zdravím do Tyrolska, já se taky těším do Mikulova moc a samozřejmě tam budou právě i 3 6. Mimo jiné taky Snap a nebo Verona. A teď už Paradox a já vám přeju krásné dobré ráno, Kysáci. Radio Kiss.

0: jsou Vangelis.
1: Tak to ale hezký.
0: Že jo? Ahoj Leni.
1: Krásné ráno.
2: Ahoj.
0: Tak co, jak se vysílalo dneska?
1: Dneska to bylo super, frčelo to hele hezky, kysáci byli na cestách.
0: To je dobře. Frčelo. Ty prý někam frčíš, Leni.
1: Jo, já jedu na týden na dovču do Egypta.
0: Oh! Kam letíte přesně?
1: Do Hurghady.
0: To je tam hezky, viď?
1: No má tam být asi 30 stupňů, hezky.
0: Vrátíš se nám, stihneš to do Mikulova?
1: Ano, je to na týden, takže to stihnu.
0: Jsi hrála 666, my to slyšeli, moc se těšíme příští víkend. Sluníčko nám přivez. A faraonovu pomstu tu si tam nech, jo?
1: Ne, ta se mi vyhýbá obloukem.
0: No, uvidíme.
2: Dobře.
0: My si tady totiž teď kysáci povídali o zážitcích, protože to znamená, že každý byl v Egyptě z nás.
3: Ano, já jsem byl.
4: Ano, já jsem byla, ale jako dítě a musím říct, že já jediná jsem vyvázla bez úhony, jinak celá rodina to proto.
1: Já jsem ještě nikdy nebyla v Egyptě.
0: Tak snad budeš taky tá jako Míša, jinak ti to vůbec nezávidíme.
1: No, tak uvidíme se v Mikulově, kysáci, kdybych náhodou někde dlouho nešla, hledejte mě, víte kde.
4: Já už vidím ty fronty na Kiss Shopu, kde pak máte tu Lenku?
0: A Lenička trůní vzadu za pódie. To nechci slyšet, já vím.
1: Nechci, já doufám, že si to užiju.
0: Stopro, jo, nemysli na to, byť samozřejmě ty myšlenky se ti do hlavy vkrádat budou, viď?
1: Budou, no, já si myslím, že nebudu moc jíst.
0: Ani pít, hlavně pozor na tu vodu.
1: No to je jasný, bacha, to je všechno zbalený. Bacha na led. Ale bacha, beru si slivovici českou. Na Čecháčka.
0: Taky jsem si ji bral, taky mi to bylo klíčené. Všechny tyhle rady jsem dostal, jo? Ty jejich prášky, taky, jasně, to víš, mej si, jasně. Čistí si zuby tou vodou, kterou máš normálně balenou v plastový lahvi, jasně. Viděla jsi po tomto video, to se dostalo ven, jak někde plnili ty plastový lahve tou kohoutkovou vodou.
1: Jo, jsem viděla, no.
0: Super. A říkaj si, jo, tak ty nás dostali, no.
1: Tak uvidíme, povyprávím vám.
0: Stopro, budeme rádi. Tak se nám v pořádku vrátí a měj se, Leni.
1: Ahoj.

0: Hitové tipy.
1: Co nově vyšlo na Netflixu? Tyhle dvě pecky si nenechte ujít. Čarodějnice. Jde o příběh osiřelého chlapce, který se svojí babičkou pozná partu čarodějnic, které ale nemají moc dobré úmysly. Joker Foxy je du. Po dvou letech od kinopremiéry se Joker a Joaquin Phoenix dostává i do vašich televizí. Neúspěšný komik Arthur Fleck se během uvěznění seznámí s láskou svýho života. Stane se z ní slušný kluk, co už nezabíjí na potkání? Uvidíte. Prokys Katka Čepelíková.
0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
2: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: Vy si Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
3: Michael, super, takhle jsem se dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Rádio KISS. Počasí.
6: Venku dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na východě skoro jasno a odpoledne místy přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 22 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli dostat místo 700 tisíc, 800 tisíc korun. Zvýšení má platit od 1. ledna a týkat se bude nově narozených dětí. Na přidání by podle ministerstva práce bylo příští rok potřeba 230 milionů korun a od roku 2030 po plném zavedení a v souvislosti s nynějším nízkým počtem narozených dětí asi 3,6 miliardy ročně. Americký miliardář Elon Musk utrpěl porážku v soudním sporu se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota ale dospěla k závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě. A teď zpátky domů.
7: Na náplavce řeky Otavy v Písku letos po 20. pod rukama umělců vznikají sochy z písku. Letošní téma Otava plyne, písek tvoří, propojuje historii, přírodu i současný život města. Tým sochařů na skulpturách pracuje od konce dubna. Vernisaž se uskuteční ve středu od 14 hodin.
6: Sport. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Finové porazili Američany 6-2 a ovládli i třetí zápas na turnaji. Švýcaři porazili Německo 6-1 a po třetí výhře mají 9 bodů. Němci naopak po třetí prohráli a jsou poslední. Hokejisté Kanady porazili Dánsko 5-1 a Dánové ani ve třetím duelu na turnaji nebodovali. To byly aktuální zprávy a teď už začíná ranní KISS s datem 19. května.
8: Díky, Terko, to byl perfektní souhrn, takže
9: Češi děkujem, Češi děkujem.
0: To nejlepší od 90. let. KISS, Radio KISS.

0: Jo, je to k pobavení. Povídat si s moderátory, kteří vstávají ve 4 hodiny ráno o hokeji, který byl večer.
1: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Takže ty jsi usla v druhé třetině?
2: Ne, já jsem neusnula. Já jsem si řekla, že se podívám na první třetinu. Ta byla teda výživná. V druhé třetině už jsem si šla čistit zuby a třetí třetinu jsem nedala.
0: Patriku, co ty, vydržel jsi do absolutního konce?
3: První, druhou třetinu jsem viděl s naprostou grácí. Třetí třetinu už se mi zavíralo víko. Pak zbývalo tuším 10 minut do konce zápasu, tak to jsem to zalomil. Pak jsem se probral a říkám, co, komu gratuluju, že jsme vyhráli. Říkám, jo, tak dobrý, tak já jdu spát.
0: Takže zdravíme všechny z vás, co stáváte dokonce ještě dřív než my a taky druhá třetina. Přitom to byl opravdu boj, sami naši hokejisti to potvrdili, že si to vydrželi. Byl to adrenalin. Nejvíce lajkovaný koment, který jsem dohledal na sociálních sítích je, když Švédsko nemůže, rozhodčí pomůže.
3: Ano, přikláním se k tomu.
0: Ale jo, každý to uvidí jinak, ale důležitý je, že to kluci dali, když si vezmete ty titulky, že to bude nejslabší tým a tak dále. Podívejte se, jak to na začátek rozjeli, je to super.
3: Dobrý, že jsme prohráli ze Slovinskem, možná to ty kluky nakoplo a teďkon do toho půjdou a je vidět, že ty Švédi to vůbec nečekali a kousali to strašně špatně.
0: V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech 7 bodů a patří jim průběžné druhé místo.
3: To je hezký.
0: A teď to je důležitý. Na co se máme těšit na příště?
3: Zítra budeme hrát s Itálií a to Romané, to ti pomůže, to je dobrý. 16:20.
0: Aleluja! Uvidíme celý zápas. Tak zítra budem fandit.
1: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: Raníky na samém začátku. Už jste na něco mrkli na netu, kysáci? Co vy, parťáci? Míšo, zaujalo tě něco?
1: To víš, že jo. Zaujalo. Český důchodce s uzlíčkem plným koláčů vyrazil před minulou neděli do světa Zdeněk Rajnošek a za 44 dní chce ujít zhruba 1700 kilometrů.
0: To je hezký,
1: ale počkej. On má všechno vybavení sebou a on opravdu vyrazil jak pohádkový Honza, protože má přes 9 kilogramů buchet a vodu kolem 10 kilogramů. Nechce nikde rozdělávat oheň, nic, přespávat pod širákem a prostě takhle cestovat.
0: To je moc pěkný. Hezký. Jakým směrem, že to jde?
1: Tyho, to nevím, ale chodí po České republice.
0: Jo, no, on má nějak rozdělený... někam k moři, nebo...
1: Ne, on má rozdělený body a bude cestovat po České republice.
0: Výborně! Hezky. Co ty, Patriku?
2: Já mám velký bizar z Brazílie. Brazilka našla pana božského, vzala si hadrovou panenku. Na svatbu jim přišlo 250 lidí, jo. To ještě není všechno. Dokonce to vyvrcholilo i tím nejkrásnějším momentem, že spolu mají miminko, které se narodilo, hadrové miminko. No a teď je to všechno v pytli, protože Brazilka tvrdí, že jí panenka podvádí.
0: Ježiši. Amsterdam jako první hlavní město na světě zakázal reklamy na maso a fosilní paliva ve veřejném prostoru. To znamená, pokud budete stát na autobusové zastávce, už tam neuvidíte například hambáče, protože zkrátka reklama na maso ende, konec. Cílem je sjednotit veřejný prostor s klimatickými cíly města a normalizovat zdravější, udržitelnější životní styl.
2: Ježišmarja, to jsem viděl a přijde mi to teda padlý na hlavu.
0: Já myslím, že to je kachna.
2: Že?
1: Ale ty zelinářství, jakou budou mít velkou reklamu teď.
3: Raníky, každý všední den od 6 do 10.

0: Kemi, jako kdyby si rozbalil narozeninový dárek, kupuje hotový z toho, to je Aqua, to je výborný.
1: Tenhle song mě strašně baví.
2: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Snad vás to bude bavit i na cestě do práce, do školy. Jak se jede teď v tuhle chvíli?
1: Už takhle brzo ráno máme na cestách někde problémy. Na dálnici D1 na 196. kilometru se ve směru do Prahy srazil osobák s nákladňákem a další nehodu řeší v Brně v ulici Švédské Valy.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice. Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat. Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
3: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
4: Až se to u nás jednou stane.

0: jako přibitý. Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na Brotex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Venku dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na východě skoro jasno a odpoledne místy přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 22 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Vláda podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Po jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš. Před jednáním vlády se pro úpravu platnosti dálniční známky vyslovil i ministr dopravy Ivan Bednárik. Náklady spojené s úpravou systému podle něj pokryje ministerstvo ze svého rozpočtu. Návrh teď posoudí sněmovna. Postoj Spojených států ke Grónsku se nijak nezměnil, prohlásil to grónský premiér Jens Frederik Nielsen. Prezident Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že chce Grónsko, autonomní součást Dánského království, připojit ke Spojeným státům.
1: Sport.
2: Českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siňakovou v prvním kole po setech 7-6 a 6-3. Ve vzájemných duelech uspěla Marie Bousková poprvé. To byly nejnovější zprávy, hezké ráno.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Těšíte se na letní teploty, které jsou avizované?
1: Těším se moc.
0: V Dubaji tento měsíc otevřeli první výhradně ženskou pláž. 70% žen v anketě odpovědělo, že by takovou pláž uvítali u nás v České republice. Je zcela oplocená a platí na ní striktní zákaz fotografování. Navíc je otevřená non-stop a má dětskou zónu. Míšo, ty bys něco takového uvítala?
1: Jako u nás v České republice? Já to asi neřeším.
0: Jsi s tím v pohodě?
1: No, asi jo.
0: Co ty, Patriku?
2: Mě to je asi taky fuk, jako jestli chtějí mít dámy nějakou svojí pláž a nebude to roztáhný přes celou pláž, tak mi to asi taky nevadí. A ty si říkáš, že to je v Dubaji?
0: Je to v Dubaji, no.
2: Jo, tak to je bomba.
0: No. Já vím. Hele, ale Patriku, já si umím představit nás dva, protože je tady takový malý dovětek k tomu, co to všechno obsahuje, ta pláž.
2: Ale.
0: Chytrý monitorovací bezpečnostní systém.
2: Já jsem výborný sekuriták.
0: Já nás úplně vidím. Nás dva, jak máme ty černý kombinézy, máme ten obušek, teď jsme v té buňce zalezlí a máme v ruce ten joystick od té kamery a děláme zoom, jo, a teď zoomujem a teď první prdízna.
3: Jo.
0: Druhá prdízna.
3: Yeah.
0: Prsa.
3: Hurá.
2: Paninko, já tady mám ale výborný pendrek.
0: Víš, co by to bylo, holek na pláži v plavkách, tyjo. Kluci, kysáci, kdo jede s náma na brigádu do Dubaje?
1: Já si myslím, že tam budou spíš sekuriťačky, hele.
0: Prý, chytrý monitorovací bezpečnostní systém. Já je vidím, ty šmíráky, tyjo.
2: Tam. Klidně plavčík bych tam byl, abych zachraňoval kohokoliv.
0: Ale víš, co bychom tam mohli dělat?
2: Co?
0: DJ-je.
2: Hele.
0: A holkám tam hrát.
2: To bys bylo hezké.
0: Jako tady v ranním šotu.
4: Ranní šot. Ranní šot.
0: Tohle by je bavilo nejvíc.
1: Oh. Jo.
0: Tak holky, doleva, doprava, doleva.
2: Jo, už se to houpe.
0: A nahoru, dolů.
4: Baby No Money.

0: Vincovi na to, kysáci.
1: To je pecka. O mé poránu hned.
0: My jsme se nechali unést, protože jsme si představovali, jaké by to bylo, kdyby jsme byli v Dubaji, protože tento měsíc otevřeli v Dubaji první výhradně ženskou pláž. Posluchač Petr nám vzal výborný dotaz. Velice stručně. Ptá se, kolik stojí pokuta za porušení vstupu? Lze to platit jako měsíční paušál?

0: Ani 18 hodů hrací kostkou nestačilo k tomu, aby nám padla šestka.
1: Tyjo, to je skoro celý pracovní měsíc.
0: Dlouhá doba. Wow.
2: A tak třeba zrovna dneska v 7 to vyjde, tak zavolejte do KISu.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-ateliér.cz

Z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Jak se asi našim posluchačům po včerejšku vstávalo? Z jedné strany dobře, protože jsme vyhráli nad Švédskem, jo, ale na druhou stranu jste možná šli později spát, takže jste teď trošku dolámaný. Je úterý 19. května a tak si říkáme, co se oslavuje, kromě belských dortů.
1: Belských dortů, to ano, jsou jaký?
0: Patrik hledal, co se dneska oslavuje a našel, že je den belských dortů.
2: Tak to se... Já jsem se trošku překoukl, ono to je rozdělený a ono to je den ďábelských dortů.
1: Jo, takže ti tam chybí to ďá.
2: No, takže ďábelských dortů.
0: Co dál ještě?
1: Taky je den zasazování něčeho. Mm-hmm. A to se mi líbí, protože mi nedávno říkala známá. No a já už jsem si konečně zasadila ty rajčata.
0: Jako mladým nám to vůbec nic neříkalo.
1: Jo.
0: A čím jsme starší, viď? Tak co, hele, co zasadíme? Jak ti to kvete? Hlavně, aby nám to nezmrzlo.
1: Přesně, aby to nezmrzlo.
2: Zároveň je také dneska hezký den, který se jim moc líbí. Světový den fair play. Mm-hmm. Tak dobrý.
0: Tak buďme fair v tom, že řekneme kysákům, že jsme ještě nevypustili raní kachnu. Já teda ne? Taky ne?
1: Taky ne.
0: Ale máme to v plánu. No. A kdy to bude? Jestli v 7:30, v 8, v 9:30, to je otázka. Když tu uslyšíte něco podivného, pamatujte si to a ve 8:45 zavolejte do Rádia Kiss, abyste vyhráli.
2: A rád bych řekl ještě, že fair play musí být taky v naší rubrice. Dospívejte do Řekni to, domysli to, kde jsem na vás připravený dneska. A ne, že se budete hádat.
0: Počkej, a v čem to bude fair, mi řekni.
2: Že budu hodnej.
0: Jo,
1: no. Jo, tak to jsem na tebe zvědavá. Tak teď jsi právě vypustil raní kachnu.

0: jelikož je dneska den fair play, tak by bylo fair pozdravit i naše parťáky posluchače na Slovensko. My jsme měli včera náročnou noc, Češi, co jsme fandili, dneska to čeká Slováky, mají zápas od 20 hodin, 20 minut a pravdou je, že pokud se na tento zápas budete koukat bez brýlí, budete v tom i pekný bordel.
1: Jak to?
0: Jedno písmenko vás bude dělit. Slovensko versus Slovinsko.
2: Hezky, susedí.
0: Tak fandit správnému týmu.
3: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se teď podívat na silnice, jak to jezdí. V Praze řeší hned dvě nehody, a to v Ruské a v Plzeňské ulici. Dál se bouralo na Děčínsku na silnici 13 v Ludvíkovicích a taky ve Znojmě v Rooseveltově ulici.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.

0: iStores v Šantovce.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Radio Kiss počasí.
4: Venku dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na východě skoro jasno a odpoledne místy přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 22 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší v tuzemských městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale zůstávají nefunkční nebo dokonce chybějící filtry pevných částic, a to u naftových i benzínových aut. Poukázala na to měření vědců. Pořadatelé koncertu chystají zákaz mobilních telefonů během vystoupení. Vadí jim hlavně lidé, kteří natočí celý koncert, ale doma si pak stejně pustí jen prvních 7 vteřin. Výjimku by nově měli mít pouze ti, kteří umí natáčet bez obřího palce přes půlku displeje. A teď zpátky domů.
5: Praha nepřidělí dotaci 350 tisíc korun spolku Kolektiv Tadamun, kterou schválila už dříve v rámci programu podpory aktivit národnostních menšin. Jeden ze zakladatelů této neziskové organizace byl obviněn v souvislosti se žhařským útokem na halu zbrojní firmy v Pardubicích.
4: Sport. Start cyklistické Tour de France se v roce 2028 vrátí po 2 letech do Francie. Po letošním zahájení slavného závodu ve Španělsku a následně ve Velké Británii se Grand Depart uskuteční v Remeši. V upraveném kalendáři, který bude přizpůsoben olympijským hrám v Los Angeles, začne 115. ročník staré dámy už 24. června. Zprávy jsou za námi a teď už si nachystejte telefony, je tady soutěž 7 v 7, tak hodně štěstí.
3: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno. A na rádiu Kiss začíná soutěž 7 v 7.
1: Dneska v úterý bude s námi s rádiem Kiss a společností Comfort Group partnerem této soutěže soutěžit posluchačka Zuzka.
2: A co Zuzka, není unavená po hokeji?
1: Můžeš se jí zeptat, jestli chceš.
2: Aha, Zuzko, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj, sledovala jsi včera hokej?
3: Ano, ale jenom do druhé třetiny.
1: Taky, tak to máme všichni stejně, no. To víš, to je to ranní vstávání, tohle. Hele, Zuzi, takže jdem do toho, chceš nějaký peníze?
3: Jdem do toho.
1: Jo? Patriku, ty budeš pálit konfety.
4: Mám připravenou, pokud padne šestka.
1: 18krát jsme házeli a ještě nepadla šestka. Musí to padnout za sebou, to je co, Zuzi. Musíme to teď nějak zlomit, tohle neštěstí.
2: Já se vynasnažím.
1: Tak jdem na to.
2: Zuzi.
3: Držím palce.
2: Mám červenou kostku, snad nám přinese štěstí. Já už vidím, co na kostce padlo. Padla tam trojka, takže vyhráváš 3000!
1: Dobrý! To bereš, víc, Zuzi! Super! No tak to ti to rychle pošleme, ať potom ještě uděláš pořádný zásoby na finále, protože si pro tu medaili pojedeme s českým týmem. Měj se moc hezky, Zuzi. Taky, ahoj.
3: Ahoj. Mějte se hezky, ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
1: Ukažte mi tu kostku.
2: Tady je.
1: Čekej, je tam vůbec... Je tam šestka, hele.
2: Je, ale schovává se mrcha jedna.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy.

0: Dobré ráno, tedy jak pro koho, pokud jste včera fandili a byli jste dlouho vzhůru, slovy klasika. Jaké to včera bylo, když jsme hráli se Švédy?
1: To byl zápas, to není k vidění, čověče. Ale to byl koncert, to byla filharmonie. To si nežral. Já se hařila jako kráva, co ti mám
2: povědět. To je ale přesný.
0: Ale to opravdu sedí. Byť třeba Barča dokazuje, že má dneska opravdu dost.
3: Já jsem teda včera viděla celý hokej. Bylo to fakt super, ale dneska, když mi zazvonil budík ve 3:45, tak se mi stalo, že se ho rozkoušu.
0: Jo, Barčo, jako včera to měli hokejisti vydřený, tak ty to taky dneska budeš mít vydřený v práci, tak ti držíme palce.
4: Ahoj, já jsem klukům věřila a věřím jim, stále jim věřím. A Zebry včera byly fakt těžce mimo. Ten jeden gól prostě měl být uznaný.
5: Souhlasím, Barčo, mělo to být ne 4-3, ale 5-3. Nicméně zítra nás čeká další zápas od 16:20 z Italy.
0: Aha, a navíc odpolední jump s naším největším hokejistou Radkem Hrdinou.
2: No.
0: Tak to se zítra hrát nebude muzika, ale jenom hokej.
2: To bude komentování od 16:20.
0: Tady na KISu.

0: Ranní trojka s vámi, 7 hodin a 15 minut, kamkoliv se podíváte, všude Míša Dinhová. No tak jako, otevřu Facebook, viď, tam někde běháš Vjesmenovi, otevřu Facebook, tam někde Iža Express, otevřu Facebook České dráhy, víte, to pravda, ne?
1: No počkej, ale u těch českých drah bych se zastavila, protože z toho kysáci můžou docela dost profitovat.
0: O co se tentokrát hraje?
1: Soutěžíme na Facebooku Rádia Kiss o 10 voucherů v hodnotě 2000 korun na nákup do fanshopu Českých drah.
0: Ok, takže jako tradičně do pátku mají kysáci šanci se zapojit.
1: Tak, do pátku do 6. večerní, jestli máte doma nějakého malého caparta, který fandí Vláčkům, tak si myslím, že si to užije.
0: Hele, co když teď někdo ve Vláčku sedí, má sluchátka v uších, pozoruje, jak krajina ubíhá, jede se do práce, do školy.
2: A k tomu Natália Imbruglia.
0: Ideální song. Tak dobrou cestu.

0: nejlepší od 90. let. Na Kisu každý den. A teď na silnice.
1: S Kisem za volantem po celé republice.
2: Je 7 hodin 19 minut a vážnou nehodu řeší v Brně v Drčkově ulici. Dál se bouralo v Ostravě v Nivnické, v České Třebové v Kubelkově ulici a tak

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na východě skoro jasno a odpoledne místy přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Uchazeči o studium na střední škole se mohou od dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Stejně

0: Před pár dny potvrdilo Dynamo příchod reprezentačního útočníka Davida Tomáška. Teď přichází do Pardubic další reprezentant, útočník Matěj Stránský. Mistr světa z roku 2024 podepsal s Pardubicemi víceletou smlouvu. Naposledy Stránský působil ve švýcarském Davosu. Tolik aktuální zprávy a teď už je na řadě Dořekni, dospívej a domysli.
1: Romane, Míšo, jsem na vás připravený, rubrika Dořekni to za malý moment.
2: Já bych si ještě odskočila, jestli můžu předtím.
1: To bude boj.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
4: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack.

0: Ranní trojko. Kdo řekni?
1: Patrik dneska zadává, to znamená, že Roman s Míšou dneska budou hádat. Budou hádat filmové a různé další ukázky v rubrice Dořekni to, kde já vám pustím kousek a vaším úkolem je to doslovně, pozor, doslovně doříct.
2: Jak si dal záležet na tom doslovně?
1: A upozorňoval na to, že budou ukázky velice krátké, což mi nedělá vůbec dobře, protože jistá únava materiálu je na mě znahat. No tak je to pár let, co od sebe máme, že jo?
2: No to jo, ale tvoje únava materiálu, ty kolikrát doříkáváš věci, ještě ani nejsou přehrané.
1: Ale blbě.
3: Pojďme na to. Patrik, si splet tlačítko.
1: Začíná to velice dobře. Velmi rychlá ukázka, nastražte uši. 3, 2, 1.
4: Co je to tady?
2: Zahnusnou máničku! Myslíš Gagarinova bratra? Jsem ti chtěl tu nástěnku svěřit, no. Smrade.
1: Slyšíte to? Má to smysl s touhle holkou hrát?
3: Počkej, mně stačilo to první.
4: Co je to tady za hnusnou máničku?
1: Super!
3: Dobře, Mír.
1: Tato první ukázka v zadání, kdy jsem vám zadával, měla vteřinku. Tadle.

0: druhá má půl vteřiny. Či nech mě nadechnout.
1: Počkej, ta třetí bude mít čtvrt vteřiny.
0: Ale jenom vás upozorním, dodržte opravdu doslovné dořeknutí. Pochopíte.
2: Boží!
0: Tady se bude holit akorát z komína. Tady se bude hulit akorát z komína.
3: Ještě jednou, jak teda říkáš?
0: Tady se bude hulit akorát z komína.
3: Tady se bude hulit akorát z komína.
0: Jo.
2: Boží, tady se bude hulit akorát z komína.
3: Tady sa bude hulit akorát z komína.
1: Tady sa bude.
3: Proto jsem to říkal.
1: Je, to bych ti přála ten
3: ale,
1: bod.
3: Jako, sorry, tvoje.
1: To si musím, já to dám do remixu s mašinkou, nebo něčím tak. A nebo úlet do exámu.
3: Výborný. Máme další věc do Silvestra, nevadí. Pojďme na třetí.
0: Tak se uklidníme, Míšo, jo.
3: Ale kysáci, kdybyste viděli Romanu v obliče.
1: Já si myslím, že to uvidí.
0: Tak jo, tak klídek, jo.
1: Dobře, dobře, klídek.
3: Tadle už není krátká, je delší, ale budete jich znát na 100%. A jediný, co jsem si říkal u téhle hlášky, když jsem ji našel, jsem si říkal, škoda, že už jsme ji dlouho nepoužili.
4: Tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel.
1: Experiment, který se nevydařil. No.
0: No, je tam ještě, jo.
1: Jo.
4: Tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil, no.
1: Jo.
3: Míšo, dobře.
1: Jo.
3: Je tam to no na konci.
0: Dobře, Evi, ale pěkný, pěkný. Místo se sál.
1: Ale měl jsi ten druhý bod? To jsi měl, ne?
0: Jo,
1: no, ale
0: jo, jo.
1: Jako, myslím ten... Jeden. Ty jeden, já jeden.
3: Dva máš, Míšo.
0: Ty máš dva, Míšo.
1: Jo, já mám dva.
0: Bohužel.

0: Romane, já ti fandím, ale ta tvoje mašinka byla dokonalá.
1: Děkuju, já už to vidím, tu složku Silvestr.
2: Ano, pojďme si zopakovat to nejlepší, co dnes zaznělo v rubrice Dořekni to.
3: Hoši!
1: Tady se bude holit akorát z komína.
3: To je výborný.
2: To je
3: skvělý, jak se mi rychlej.
1: Stejně mi to bylo k ničemu.
4: Raní trojko. Dospívej to. Dospívej to.
1: Já věřím, že chuť si ale, Romane, spravíš teďkom v rubrice Dospívej to. Řeknu vám jedno, dvě slova. Vaším úkolem následující hit dospívat doslovně. Začneme 90. Písnička z kysáckého playlistu. Máme ji moc rádi. Začíná slovem up.
5: Up and down and up and down and up.
2: Počkej, no to by mohlo. Up and down, no to bych řekla, že bude, ale ještě určitě je něco. Up.
5: 90 typická z up, to asi nejsem jistý.
2: Ne.
5: Že by bylo ještě něco.
2: Tak pojď, zkus.
5: To. Pytle.
1: Pan Gigi D'Agostino. Blá, blá, blá.
2: Up.
1: No tak,
2: nemáme bod.
1: U české písničky vám pomůžu. Myslím si, že až vám řeknu dvě slova, bude to o rychlosti. Jsem skoro.
2: Panic. Jsem panic, není to lehký. Nešel bych za nic do nějaký dívky.
1: No, myslím si, že Roman byl o trošku dřív.
2: Byl.
6: Jsem skoro panic.
1: Klidně si Míšo ten bod taky vezmi.
2: Ale ne, vezmi si ho ty. Ty ho potřebuješ víc. Do
1: nějaký... Dobře, já víc.
5: Akorát střižený Patrik Šikovnej. Bonusová
1: písnička. V bonusové písničce, jo, to byla jenom Lucie Panic, abyste věděli. V bonusové písničce může být naprosto cokoliv. A já jsem ještě narychlo tu bonusovou písničku přepisoval asi před 5 minutama, protože jsem si říkal, to se ale k dnešku sakra hodí. Takže říkám hoja.
5: Hoja hoj,
2: hoja hoj, na na na na na na.
5: Hoja hoj, hoja hoj, na na na na na.
1: Hokejová.
2: A já si myslím, že zase byl Roman o maličko rychlejší. Já si myslím, že byl, pojďme si ty bodíky.
5: All the game.
4: Odleťte s rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue Style do

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Nejoblíbenější hity jukeboxu Rádia Kiss. Kosmonaut.

0: Klubok z Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: trojko. Domysli
1: to. Dořekni to, dospívej to za námi. V Domysli to můžete nazbírat až 7 bodů, pokud moji tipovací otázku tipnete naprosto přesně. Míša včera mluvila o pánovi, který pracoval v jedné věznici a nebyl přes 20 let nemocný. Ano. Pokořil jakýsi rekord a dokonce to bylo spojeno i s raní kachnou. Protože Míša včera řekla, že 3 měsíce byla nebo seděla na borech a to samozřejmě byla raní kachna. A tak mě napadla dnešní otázka. Kolik věznic je v České republice? Já jsem se nad tím nikdy nezamýšlel a tak jsem si říkal, to by mohlo být zajímavý.
2: Počkej, ale tady si musíme jenom říct, jestli to jsou věznice jako věznice, nebo vazby.
1: Věznice. Vazbu máš všude možně na každém, když to řeknu policejním tom. Jo. Beru věznice, jako když už tě zavřou na 10 let,
2: jo,
1: tak seš tam.
2: Když už jsi odsouzený.
3: Ano. Ať je pro muže, ať je pro ženy.
1: Ano, komplet.
3: No, jediný, co vím, že jich je málo.
1: Víš to dobře.
2: A kolik je málo?
1: No, to je ono. Takhle, data jsou k roku 2024, abych to jenom doplnil, ale nic víc vám zatím neřeknu. Nápověda, která přijde posléze, vám může poměrně pomoci.
4: Hej, Siri?
1: Ještě jenom připomenu, kysáci, vy to nikde nehledejte, zkuste si zahrát s námi, zkuste popřemýšlet, kolik věznic je v České republice, nahrajte nám to přes aplikaci Rádia Kiss pomocí hlasovky a nějaké vaše nejlepší tipy si taky pustíme.

0: Romane, Míšo, Kysáci, ptám se vás, kolik věznic je v České republice?
1: Jediné, co bych si troufl říct, když se častokrát potom spletu, že to číslo nebude určitě trojciferné.
2: Taky bych to počítala na desítky.
0: Ano, máte pravdu, v tomhle vám napovím, to číslo není trojciferné a většinou zaokrouhlujeme, ale tentokrát nebudeme zaokrouhlovat, protože vám napovím, že na konci tohoto čísla je pětka.
1: A dokonce bych tvrdil, že je to méně než polovina z té stovky, takže 50 minus.
2: Taky se tam takhle pohybuju.
1: Tam budeme, jo.
0: Nápovědy už zazněly, ale mám tu ještě jednu nápovědu, která vám může pomoci. V České republice bylo ke konci roku 2024 19 430 vězňů.
2: A to mi pomohlo hodně teda.
0: Můžeš si to jako vypočítat, kolik vězňů je asi plus minus v jedné věznici a pak bys na to mohla přijít. Víš, že na konci je pětka. Já si myslím, přátelé, že dneska máte jako šanci
1: jo. Trefit. To děkujem.
2: Kolikže je těch vězňů, já si to napíšu.
1: 19 430.
0: Myslím, že se ptáš, kolikže je těch věznic a já už to chtěl říct.
1: Můžeš kluky holky pozdravit, pokud se nepletu, jediné médium, které oni mají povoleno, je rádio.
0: Ano, tak vás zdravíme všechny.
1: Tak teď, pravda. Kdybyste se nám nějak nahlásili.
2: No tak pošlou dopis a ten dojde za dva dny no, nebo tak, za tři.
1: Na to máme jenom pár minut.
0: Jaký express dopis.
2: Poštovního holuba.
1: Tak jestli tohle někdo trefí, ta šance je docela dost velká. Typoval bych 1:5, že to trefíme, pokud je to do 50.
2: A co když ne?
1: 5, 15, 25, 35, 45.
2: A nebo 55.
1: To už ne.
2: To mi taky přijde moc.
1: Jo?
2: Jo.
0: Dobře mi, teda to dobře.
1: Já chci 7 bodů.
2: Třeba je dneska dostaneš.
1: Já je nutně potřebuju.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pár minut do 8 hodiny, jak se aktuálně jede?
2: Počítejte s uzavírkou na dálnici D7 na 75. kilometru ve směru na Chomutov, kde vyprošťují havarovaný náklaďák. Na Pražském okruhu na 62. kilometru se ve směru na Běchovice srazily dva osobáky. Na sjezdu z D11 směrem na Černý most řeší hromadnou nehodu 6 aut a další dopravní problém hlásí v Šumperku v ulici Generála Svobody.

0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
3: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Rádio KIS. Počasí.
8: Venku dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na východě skoro jasno a odpoledne místy přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 22 stupňů.
7: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
8: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jednal v pondělí s prezidentem Petrem Pavlem především o energetice, včetně plánu na zestátnění energetické společnosti ČEZ, ale také o hospodářské strategii vlády a rozpočtu. Tématem naopak nebyl červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident s ministrem se mimo jiné shodli na tom, že je důležitá účast obchodních delegací na zahraničních cestách politiků. Německo se rozhodlo lépe připravit na možnou válku v Evropě. Německá vláda proto připravila takzvaný plán XL, v rámci kterého se chystá posílit bezpečnost obyvatel. Plán má zahrnovat například novou strukturu velení a jednotné standardy pro výcvik záchranných složek. Země se také do roku 2029 chystá nakoupit 110 000 táborových lůžek. A teď zpátky domů.
9: Na náplavce řeky Otavy v Písku letos po 20. pod rukama umělců vznikají sochy z písku. Letošní téma Otava plyne, písek tvoří, propojuje historii, přírodu i současný život města. Tým sochařů na skulpturách pracuje od konce dubna. Vernisaž se uskuteční ve středu od 14 hodin.
8: Sport. V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar, který v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním 3 roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti zahrnul historicky nejlepšího střelce Brazílie mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj. Výběr oznámil na gala večeru v Rio de Janeiro. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
10: Za malou chvíli na KISu rozluštíme otázku, kolik věznic je v České republice.
11: Tak kdo z nás to dá, Míšo?
12: Mám dva typy.
7: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
13: Be happy.

0: Kolik věznic je v České republice? To byla otázka dnešní rubriky Domysli to.
1: Taky si nám dal nápovědy a to, že se to bude počítat na desítky, ne na stovky. Že je na konci pětka a že v České republice je 19 430 vězňů.
0: Ano, přesně tak. Pankrác, Bory, Ruzině, Jiřice, Valdice, Mírov, Ostrov, České Budějovice, Teplice, Pardubice a další věznice, kam samozřejmě všechny zdravíme.
2: No,
0: tak co?
2: Co typy posluchačů?
0: Typy posluchačů dneska byly tak dobrý, točili se kolem jednoho, dvou čísel, že jsem si říkal, že bych vám je nerad pouštěl, protože byste se toho mohli chytit. A tak jsem vybral jednu, a to Lucku.
3: Čau te kysáci, tady Lucka. Tak to vím plus minus přesně, protože holka nedávno z toho měla domácí úkol do školy. Tak jsme to dělali.
2: Počkej, jí neřekla ty.
0: No jasně.
2: Ne, ale je to fér, zas na druhou stranu, abys nám to dal úplně zadarmo, to by dobrý nebylo. Taky si dělila, že jsi řekla dobře, pokud to je 15, ano. Takže 1295 vězňů na jeden barák v průměru. To mi přijde hrozně moc.
1: Tak jsem dala 25.
2: A 777. To mi pořád přijde hodně. Na druhou stranu velká základní ano. Škola, která má 3 třídy, v každém stupni po 30 studentech má cca 800 dětí v baráku, jo?
1: Zkusila jsem si pro jistotu vypočítat i číslo 35.
2: No.
1: A to vychází 555.
2: A 45? 431, protože ne všechny věznice jsou obří. Ale na 14 krajů, že bychom měli tolik věznic?
0: A pak máš největší věznici například v Plzni, tam jsou, mám pocit, Bory, a tam je těch vězňů jako hodně.
2: No ale co je hodně?
1: Kolik je hodně?
2: Já si to nevím představit, jestli jo. Hodně tisíc,
0: tak si
2: že to je.
0: Představ ten barák, ten je úplně obří.
2: No to ne taková malíka.
1: Je hodně i 10 vězňů.
2: A to je ale velký hotel zase. Když to jako srovnáš s hotelem, aby si uvědomila.
4: Hotel, jako, všichni, co já to poslouchají.
1: Ale jako, mají tam all inclusive, to je pravda.
2: Jak se to vezme? Jako jídlo tam je, že jo?
1: Jídlo tam je, cvičit tam můžou.
2: Střecha nad hlavou taky, no.
0: Sprchy, mejdlo taky.
2: Já nevím, lidi, co mám říct?
0: Pojďte si
2: mi,
0: pro 7 bodů.
2: Já chci 7 bodů.
0: Poslední nápověda, vy se kolem toho točíte.
2: Jo, já vím.
0: Je to pod 50.
2: Jo,
1: tak to je skvělý, to víte, to máme.
2: Míšo, co chceš dát ty?
1: Počkej, já ti to ne... Co kdybychom to řekli najednou?
2: Ne,
1: vyber si jedno číslo.
2: Když už ty něco dáš, tak dám to samý, protože buď těch 7 bodů dostanu, nebo ne. A jestli dostaneš, ty chci je dostat s tebou. Počkám si na tebe.
1: Ne, dáme, aby to bylo fair, já bych dala nějaký odpočet a řekneme to najednou.
2: Ne.
1: Jo.
2: Ne.
0: Kolik věznic je v České republice?
1: Co to bylo, Romane? Co to bylo? Pět.
2: 25 jsem chtěl říct.
1: Ty jsi chtěl říct 25, jo? Pět.
2: Ty říkáš 25,
1: jo? Já říkám 25.
2: Já musím taktizovat, Míšo. Jestli teď znovu dostaneš 7 bodů, už tak urýtneš, že jsem v háji.
0: Nebo nedostaneš 7 bodů.
1: Třeba jsem se netrefil.
0: A dostal bys je ty tím typem, co bys si chtěl dát původně.
1: Co
0: a nebo
1: chtěl dát?
0: Míša dostane 7 bodů.
2: 25 nebo 35 jsem chtěl dát. Jedno z toho, mám to tady napsaný.
0: Míšo, ty dáváš, dáme Romanovi...
2: 15, to je málo. Vteřin.
1: Ano.
0: Míšo, ty dáváš
1: 25.
0: Teda...
2: Furt mi vybrojou hodinky, kysáci, jestli mi teď posíláte nějakou SMSku, nechci se tam koukat, jo, máme je otočení. To vidím, jak vypíšete, Roma, ty jsi blbej, dej tam.
1: Nedrž se tý, Míš, anebo jo, řekni
2: nekoukám, nekoukám na hodinky.
1: No.
2: Takže...
1: Čekáme na tebe, Romane.
2: Dobře.
0: Já se nekoukám na nikoho.
2: Já dám 35. Ať jsme jiný.
0: Dobře.
1: Jo, já jo? Si myslím, že jsi udělal dobře.
2: Ne.
0: Míša teda dala, že v České republice je 25 ano. věznic. Roman dává, že v České republice je 35 věznic.
2: Moc věznic, 35
1: tam děli. Já si strašně moc přeju už kvůli tobě, Romane, aby si dostal 7 bodů.
2: Data
0: jsou z roku 2024, pokud nějaká jedna vyrostla, tak to nepočítáme.
2: No, to jo.
0: V těchto věznicích bylo celkem 19 430 vězňů. Ať se to zdá jako velký číslo, když si to vypočítáte na jednu věznici. Tak, chvilka napětí, jeden z vás to trefil a získá 7 bodů.
1: Pojď, Romane, pojď.
0: 7 bodů.
2: Ahoj, Míšo. Jak mi odlítá těma bodama teď.
0: Míša říkala 25.
1: Ano.
0: Roman 35.
1: Ano.
0: 7 bodů v dnešní rubrice Domysli to získává...
1: Pojď.
2: Roman!
4: Hezky!
2: Kamarád! rádi, že se jednou v živém vysílání budeme radovat z věznic, to bych teda jako nečekal.
1: Je, ale teda já bych využila té příležitosti. Ano. Já jsem teď o víkendu moderovala akci a přijela tam vězeňská služba z věznice Mírov. Ano. A poslouchají tam Radio Kiss, tak je tam zdravíme.
2: Zdravíme všechny, no a...
1: Gratulujem!
2: A hodně se nám pomohl, Patrik. Rádo se stalo. Hodně děkujem.

0: Zadařilo se v otázce, kolik věznic je po celé České republice. Míša se ptala na to, jak je to s body.
1: Ano, mě by to zajímalo, protože ty jsi byl, Romane, úplně na posledním místě.
2: Jestli se teda nepletu, teď jsi získal 7 bodů a v předešlých rubrikách 3,
0: takže 10 celkem. Míša 2.
3: No.
0: Tím pádem Míša má 57 bodů.
3: Hezky.
0: Roman 55 bodů.
2: Hezky, dobře.
0: Patrik 53 bodů.
2: Ty, jo, jsme u sebe, dobré.
0: Co vidíš?
1: A Roman je zase ve hře.
0: To je škoda, mě to tam bavilo tam úplně na konci.
1: Nebavilo.
0: Tak zběle, ve čtvrtek budeme pokračovat. Tady na Kisu.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, kysáci. Jdeme se podívat na silnice a rovnou připomínáme uzavírku dálnice D7 na 75. kilometru ve směru na Chomutov. Nehodu řeší i na dálnici D1 na 26. kilometru ve směru do Prahy a taky se bouralo v Plzni v Drážní ulici.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Na Prima Plus se objevila česká komedie natočená podle stejnojmenné divadelní předlohy. Hlavními hrdiny snímku Když se zhasne jsou manželé, kteří na první pohled tvoří úspěšný pár. Richard je vyhledávaný gynekolog, Nina je ambiciozní šéfkuchařka. Vzájemně se však nenávidí. Jediné, co drží jejich manželství pohromadě, je ubrousek se starou smlouvou, na kterým stojí, že kdo z nich zaviní konec vztahu, tak ten přijde o veškerý společný majetek. Kdo udělá chybu a prohraje svůj dosavadní život? Pro Kiss, Katka Čepelíková.
1: Radio Kiss. Počasí.
3: Venku dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na východě skoro jasno a odpoledne místy přehánky. Teploty vystoupí na

0: a turističtí operátoři situaci důkladně monitorují. Turistům se doporučuje, aby byli opatrní. Sport. Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes podivolna 10. etapou a časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. V růžovém dresu lídra odstartuje na 42 kilometrů dlouhou rovinatou trať Portugalec Alfonso Eulálio. Před největším favoritem závodu Jonasem Vingegaardem z Dánska bude hájit náskok. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt je před časovkou na 12. místě. Za námi jsou zprávy a pokračuje Raní Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: co nám meteorologové slibovali, platí. Opravdu nás čekají nádherné letní dny, takže už pomalu začneme opravdu přemýšlet nad tím, jak strávíme prázdniny, možná někde u vody tady v České republice, anebo se rozhodnete odletět k moři.
1: Soutěžte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
2: Tahle soutěž se mi od cestovní kanceláře Blue Style moc líbí, protože tentokrát se hraje o dovolenou v Albánii pro 3 osoby. Pro 2 dospěláky a 1 dítě, takže to může být vlastně taková krásná rodinná dovolená. V 5-hvězdičkovém hotelu Henry Resort and Spa s all inclusive je aquapark, kde se můžete vyblbnout, a na pláž

0: zhruba 100 metrů.
1: Pokud to teď slyšíte, kysáci, říkáte si, no jo, ale my máme dvě děti, tak většinou to často funguje tak, že si potom k té výhře doplatíte ještě pro jednu osobu, jedno dítě. Naopak, měli bychom říci nahlas, že součástí výhry není zapůjčení jednoho dítěte, pokud děti nemáte. Jo,
2: dobrý.
1: Tak to buď propadne, a nebo holce nějak s někým domluvíte, jaké děcko vezmete k moři.
2: A jak se do soutěže zapojit? Najeďte si na web kiss.cz, v článku odpovězte na soutěžní otázku buď A, B nebo C. Pomůže vám k tomu web bluestyle.cz, tam najdete správnou odpověď. V pátek pak poslouchejte po 15. hodině Radio Kiss, odpolední jump. A jakmile zazní vaše jméno z éteru, obratem volejte sem do Kissu a dovolená je vaše.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
1: Co když do Albánie poletí i Natalia Oreiro?
0: To je vlastně dnešní oslavenkyně.
1: No právě.
2: Kolik je let?
0: 49.
1: Teda. Potkat jí někde na pláži.
0: Yeah.
1: A roztancovat to. Tyjo, to byly časy. Divoký anděl?
0: Ano, jo.
1: Tak se jmenoval ten seriál.

0: Natália. Natália Rojero, která dneska slaví narozeniny. Zajímavé je, že když točili Divokýho anděla, oni dopředu počítali s tím, že to bude pro Argentince, že to bude velké, hezké, to jo, ale vůbec nikdo neplánoval, že se to dostane do 80 zemí světa a bude z toho takový fenomén. Vemte si to, jak krásný překvapení to pro všechny ty producenty muselo být. Hlavně kolik peněz se jim začalo sypat na účet, protože tohle byl fenomén.
1: Já si to pamatuju, já jsem to sledovala a hlavně já jsem měla CDčko Natálie Oreiro.
2: Cambio dolor.
1: Yo, libertad.
3: A kdo poslouchá taky a slyšel Natáliu Oreiro, tak to je Honza, který nám píše přes aplikaci Rádia Kiss. Ahoj kysáci, prosím, vyřiďte pozdrav střední odborné škole v Chomutově. Hezky. Posloucháme vás na praxi a tohle jsme zprovoznili. Normálně tady mají vytažený autorádio z auta, do toho píchnutý jack s mobilem a mají to natažený do takových různých repráčků přes krokodýly. Tak vás tam všechny zdravíme.
0: Moc díky, že jste s námi.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pustíte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Mě dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu KISS. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia KISS.

0: Ranního kysu.
1: Dneska ráno jsme vám slíbili, že ranní kachna bude. Otázkou je jaká. A kvůli tomu nám právě teď volá taky posluchač Tomáš. Tome, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
1: Tak Tome, pojď. Co je kachna?
2: Ráno 7 hodin ve zprávách byla kachna, ale to nebyla kachna, to bylo aj s knedlíkem. Protože natáčení koncertu celého bude zakázáno. No, protože většina si pustí jenom 7 sekund a pak už je jenom palec přes celou obrazovku. To bylo velmi dobré.
1: My vám teď pustíme to, co má Tom na mysli.
3: Pořadatelé koncertu chystají zákaz mobilních telefonů během vystoupení. Vadí jim hlavně lidé, kteří natočí celý koncert, ale doma si pak stejně pustí jen prvních 7 vteřin. Výjimku by nově měli mít pouze ti, kteří umí natáčet bez obřího palce přes půlku displeje.
1: Výborný. Teď nás dokonce poslouchá i náš kamarád Honza Tománek z agentury Style Production. Honzi, prosím tě, bude to platit i na maturitních plesech, jo? Zákaz mobilních telefonů. Tyjo, jako Tome, umíš si to představit?
2: No, dokážu. Když jsem byl v Lodci, tak tam paní taky natáčela, taky tam měla palec přes celý, ale nechtělo se mi na to upozorňovat, takže...
1: Já jsem někde viděl, že nad tím diskutovali lidi, jestli by to vůbec bylo možné to někomu zakázat. Ta zodpovědnost za to, že od někoho vezmeš mobil, akce bude pro 20 000 lidí, ten binec potom, to víš, to je těžký.
4: No. Na takhle velký akci si myslím, že to nejde, ale viděl jsem už nějaký menší mejdánky, kde to testovali a nevypadalo to vůbec špatně.
2: Se asi baví mezi sebou ti lidi.
1: Jo, to je pravda.
5: Já jsem snad někdy v minulosti viděla, že interpreti sami nabádali k tomu, aby lidi na chvíli odložili telefon a užili si ten koncert jako za starých časů. Tome, ty jsi zažil nějaký takovýhle koncert ještě bez telefonů?
2: No, koncert ne, spíš takové ty diskotéky, kde opravdu se bavili děcka mezi sebou a všichni kolem dokola, takže to bylo lepší. Ne?
1: Takže ty jaký pamatuješ ještě volání z telefonní budky, Tome?
2: No, samozřejmě.
1: No vidíš, tak to si rozumíme. Hele, dárek je tvůj, díky, že jsi cinknul, zasloužil jsi to. Tak ti ho pošleme.
2: Děkuju moc.
1: Taky, hezký den. Ahoj.
5: Ahoj. Ahoj.

0: Ahoj, raní trojko, píše Vojta. Jenom k těm mobilům na koncertech, jak jste říkali v Raní kachně, že budou zakázaný. Zpěvák Bob Dylan přímo vyžaduje na svých koncertech, aby diváci mobily odložili do speciálních uzavíratelných pouzder.
1: No, vidíš to.
0: Ty jo, tam mít stánek s Lexaurinem, tak vyděláš miliony.
1: Tolik lidí musí být na nervy.
0: Totálně.
1: Ale vem si, já se tomu nedivím, protože v mobilu máš všechno. Platební údaje, kontakty a tak dále. No, je to těžký.
0: Ale může to být hezký.
2: S kysem za volantem po celé republice.
0: Honza?
3: D11, směr Praha, 60. kilometr, prudce se dobržuje do kolony, zdržení zhruba na 5 minut, tak pozor.
1: Stále trvá uzavírka dálnice D7 na 75. kilometru ve směru na Chomutov. Na dálnici D1 na 9. kilometru ve směru do Prahy se srazil osobák s nákladňákem a další nehody řeší v Jablonci nad Nisou, v Mánesově ulici a taky v Praze v Malešicku.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
4: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex, český výrobce, má řešení.
5: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
4: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
6: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
7: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
6: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
8: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
9: Radio Kiss, počasí.
10: Venku dnes máme oblačno až polojasno, na východě skoro jasno a odpoledne se místy objeví přeháňky. Teploty vystoupí na 16 až 22 stupňů Celsia.
9: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: U obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Politik dříve médiím řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. U soudu se nyní zpovídá 6 lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Oba vinu odmítají. Úřady v Jižní Kalifornii kvůli požáru porostu nařídily evakuaci tisícům lidí. Šířit se začal dopoledne místního času v údolí Simi Valley, zhruba 48 kilometrů severozápadně od Los Angeles. Požár ohrožuje domy, kde žije přibližně 125 tisíc lidí. A teď zpátky domů.
11: Praha nepřidělí dotaci 350 tisíc korun spolku Kolektiv Tadamun, kterou schválila už dříve v rámci programu podpory aktivit národnostních menšin. Jeden ze zakladatelů této neziskové organizace byl obviněn v souvislosti se žhařským útokem na halu zbrojní firmy v Pardubicích.
9: Sport.
10: Český hokejový brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola play-off NHL proti Buffalu 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference, kde se střetnou s dosud suverénní Carolinou. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
9: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
12: Be happy. Krásné dobré ráno, právě nám hraje Avicii.
13: Ano, přesně tak, wake me up, tak všichni stávat.
14: Kočku mám doma.

0: vás to s náma baví.
1: Ahoj všichni, já vám chci jen popřát hezký den, ať se vám daří a pořád buďte tak skvělé radio, jak jste. Bez vás si neumím představit ani cestu do práce, je to pro mě větší nakopávač než ranní káva. Tak díky a čau.
2: Věř, Luky, že pro nás je to nakopávač taky a věř i tomu, že s přicházejícím krásným počasím tě to všechno bude bavit víc a víc.
3: Teď další nakopávačka, hit od Mayblue.

0: Explosion Tour 2026.
1: Už tuhle sobotu proběhne v Praze na výstavišti obrovská devadesátková akce 90s Explosion, kde vystoupí 15 interpretů.
2: Jednou z hvězd, které uvidíte naživo, bude také skupina Days.
3: Dobře, dáme radši originál za malou chvíli, ale kysáci, co je důležité vědět, že vstupenky jsou v prodeji, zároveň budou i na místě. Tady na Kisu o vstupenky budeme soutěžit u Michala Kavalčíka, ale u nás teď v tuhle chvíli máte možnost vyhrát dres s logem 90s Explosion. Takže do studia Rádia Kiss volejte.

0: quiz právě dohráli a tím pádem my už máme na telefonu někoho, kdo by chtěl vyhrát krásný dres s merchem 90s Explosion, která proběhne už tuhle sobotu. Market, ahoj!
1: Ahoj, ahoj!
2: Market, je to tvoje, tak doufejme, že se chystáš, bude ti to slušet.
1: Děkuji.
2: Byla jsi neuvěřitelně rychlá, takže dres je tvůj a přejeme ti krásný den a zdravíme za všechny fanoušky 90. Zas někdy na Kisu. Děkujem.
1: Ahoj, díky.
0: Ahoj.
3: Radio Kiss.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
4: Každé všední ráno na Radio Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
7: www.projekt-ateliér.cz.

0: Rocková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hit

0: který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Kiss.
3: Rádio Kiss. Be happy. Life is too short.

0: ta voda. Jo, jo, jo, to je krásný. Chystáte se někam? Vyrazíte někam třeba do Chorvatska nebo budete doma? Pozor na to, pokud pojedete do Chorvatska, tam mají teď totiž jeden trabl. V části Trsteník vůbec neví, zda se v létě budete moci vykoupat v moři.
1: Ajajaj.
0: Někdo jim totiž vypustil přímo do moře na začátek pláže kanalizaci.
2: Aj.
0: A z krásně průzračného moře se stala taková si hnědá bažina.
1: To nechceš.
0: Fuj, před létem.
2: To nechceš.
1: My jsme před několika lety byli v Omiši, Sehnali jsme nádherný apartmán, vyloženě za lidovku, ale ono to mělo háček, jo, to, že jste byli jak v ráji, dole, skoro sami, protože k tomu apartmánu vedly schody, po kterých jste šli, tyjo, klesali dolů k tomu moři takových 10 minut s těma kuframa.
0: Ne,
1: to bolí. Žádný auto, nic, ne. Jenom schůdek za schůdkem, výška asi 4 různých domů, který jste prošli kolem. Zlitej.
3: Nemůžu.
1: Venku těch 40 stupňů, ne. Ale potom ráj. Jednoho dne se koupáme takhle, jo, po ránu. A teď takhle říkám, tyhle, to možná nějaký divný. To je prostě, tady něco jinak, jako jo. To není klasický slaný moře. A najednou pan majitel a paní majitelová apartmánu mají šnurchl, brejle, ploutve a ještě se naivně s Myškou manželkou říkáme, je, oni jdou něco lovit, to bude asi na to večeři, jak jsme měli objednaný tu rybu nějakou. Oni opravdu vám tam potom chystali na večer, když jste chtěli čerstvé ryby. Oni nelovali ryby.
2: Co lovili?
1: Ono se jim rozbila nějaká výpust, protože víš co, tam dole někde pod tím útesem, tam jim není běžná kanalizace. Takže to, co teklo z těch apartmánů, z těch koupelen a nejen koupelen, bylo přímo v té vodě, ve které jsme se tam čvachtali, my Češi nadšení. A proto jsem si říkal, já mám něco divného na patře. Tohle z toho mořská voda nebude.
0: Proč mám furt tvoje vlasy tady na jazyku?
2: To je nějaká divný tenhle.
1: Ale hele, dobrý, hlavně, že to popravili.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: převezme Michal Kavalčík. Ahoj.
1: Čau. Ano, já král dopoledního a odpoledního vysílání.
2: Čau, čau.
0: Michale, dneska je 19. května.
1: Ano.
0: A to se slaví Světový den fair play.
1: Je. Yeah.
0: Co je?
1: No, že tak to je můj den samozřejmě.
0: To je tvůj den.
1: No ano.
0: A ty bys se dokázal přiznat, jestli jsi někdy v životě podváděl a v čem?
1: V životě jsem ani jednou nikoho nepodvedl. Dobře. Nikdy. Nikdy, Míšo.
0: Romane, co? Můžeš dosvědčit Michalova slova?
3: Co mi hrozí, když budu lhát?
1: No přece dneska je fair play, musíš odpovědět fair play, že jo?
0: Andělové nelžou.
1: Ano, ano.
2: No. Romanovi došla slova.
1: Už se vypnul mikrofon, to je strašný tady normálně, on nemůže mluvit.
3: Ne, no. Samozřejmě potvrzuji.
0: Co?
3: Že už bych měl jít.
1: Ano. Okay. Je, Roman už odchází, no a já myslím, že už ten vstup bychom měli ukončit.
0: Ano. Radši ano, radši z toho utečem.
1: Ano, my vám všem přejeme krásný fair play den.
0: Michael,

0: Tohle byl stejně borec. Scatman John, celý život koktáte a pak vydáte tolik úspěšných desek. Zdravíme tam nahoru do nebíčka.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Je zajímavé, že vždycky před tou desátou ta doprava je trošičku na pohodu, má pár drobností tady. 35 z Lipníku nad Bečvou na Mohelnice, tak pozor, okres Šumperk, 235. kilometr, poruchané vozidlo a je tam osobáček. Silnice E55, E65 a 67, to je Praha, území hlavního města, tak tam je porucha dodávky, pruje se zvýšenou opatrností, opatrně a ještě D1, 18. kilometr z Prahy na Polsko, tak tam je také třikrát osobák v sobě, tak dávejte na sebe pozor. Šťastnou cestu s Kysem a za chviličku Fareo, teď čerstvé zprávy v 10.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: akčních nabídek. Navíc prvních 30 zákazníků získá powerbanku jako dárek. Vidíme se 22. května v iStores v Šantovce.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku dnes máme oblačno až polojasno, na východě skoro jasno a odpoledne se místy objeví přeháníky. Teploty vystoupí na 16 až 22 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Nejlepším prezidentem po listopadu 1989 nadále zůstává Václav Havel. Jako druhý je staronově hodnocen Václav Klaus. Třetí pozici obsadila současná hlava státu Petr Pavel. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Stemmark. Poslední čtvrtá příčka patří Miloši Zemanovi. Od posledního měření si ale polepšil. Ruský prezident Vladimir Putin dnes přicestuje do Pekingu na dvoudenní návštěvu Číny, kde bude jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu Síla Sibiře 2. Putin má do Číny přicestovat dnes večer a s čínským prezidentem se setká ve středu. A teď zpátky domů.
5: Na náplavce řeky Otavy v Písku letos po 20. pod rukama umělců vznikají sochy z písku. Letošní téma Otava plyne, písek tvoří, propojuje historii, přírodu i současný život města. Tým sochařů na skulpturách pracuje od konce dubna. Vernisáž se uskuteční ve středu od 14 hodin.
3: Sport.
4: Skvělý vstup do utkání si pochvaloval trenér český hokejistů Radim Rulík po výhře nad Švédskem 4-3, kterou si jeho svěřenci spravili chuť po sobotním zaváhání se Slovinskem. V rozhovoru s novináři řekl, že rychlé vedení vůbec nečekal. Byl rád, že i přesto, že si Češi zápas zkomplikovali vyloučeními a třikrát inkasovali v oslabení, mohli slavit po třetím duelu mistrovství světa ve Friburgu cenný tříbodový zisk. Za námi jsou nejnovější zprávy a před námi dopolední Kiss.
6: Za mikrofonem Michal Kavalčík, přeju vám nádherné úterý, svátek má Ivo, všechno nejlepší a tady je další muzika z 90.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: tím, že včera to byl podle mě velmi krásný večer. Ano, začalo to 3-0 pro nás, pak se to teda trošičku zdramatizovalo, ale nakonec pro nás moc pěkný výsledek. A já teďka tady čtu titulky. Češi vyvolali paniku, odporné úplný úpadek děsí se ve Švédsku. Já myslím, že dneska do IKEA dneska nikdo nakupovat nepůjde, anebo zažijou možná totální propad, ale zase se tam potom samozřejmě lidé vrátí. No jo, no, ve Švédsku začíná celkem slušná panika, možná ne u kouče hokejového nároďáku Sama Halama, jenž se navzdory jediné výhře z úvodních tří zápasů na mistrovství světa stále alespoň snaží působit klidným dojmem, u bývalých reprezentantů a rovněž novinářů však zcela určitě ano. No jo, no, oni tam zažívají teďka paniku, oni prohráli už s Kanadou 3-5, teďka 3-4 s Českem a co bude dál? No nám to ale vůbec nevadí. My jedeme dál, včera nádherná výhra a věřím, že pojedeme dál i dneska. Pěkně až do 14. hodiny. Za chviličku si dáme Flipside, Timmy Trumpet a co tady máme dneska? Opět budu mít dres, opět dva lístky na sobotní Holešovice a 90-ková exploze těch nejlepších kapel a pecek. Moudro dne, velká samolepka, je toho hodně. Užívejte úterka pěkně s námi, ať vám to jede, ať jste v práci nebo doma, držte vlnu.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.

0: 10 z 10 psychologů doporučuje. Neposlouchejte rádioky stále, ale stále častěji.
1: Před náma je dopolední balíček, opět v něm můžete v potom bublinkové obálce, která vám přijde pěkně do vaší schránky, najít samolepky, podpis karty, diplom i s podpisem pana moderátora. K tomu ještě přibalíme vůni Rádia Kiss, kterou si můžete někam pověsit, třeba do auta pod vaše zrcátko, nebo vzadu na kliky, nebo do kufru, aby vám krásně voněl kufr. Je to ve tvaru 90kové kazety i s logem našeho rádia. A ještě k tomu přibalíme krásné tričko, které si můžete také koupit na našem e-shopu. Dneska bych zabrousil do sociálních sítí. Včera jsem tam našel takové jedno krásné vlákno, opět 3,5 tisíce dotazů. Chtěl bych pozdravit posluchačku Laskonku a ta položila velmi jednoduchou otázku a tu si dovolím položit i vám teď. Je něco, co chcete udělat, ale nechce se vám do toho, nebo se bojíte? Co to je? Já vykopávám, já bych strašně rád dal to nádobí do myčky, zapnul ji, dal tam tu tabletu, ale nějak jako, mně se nějak fakt jako nechce. No, mně se fakt nechce. Tak jak to máte vy? Pokud chcete se tady k nám do toho připojit, tak zmáčkněte tlačítko soutěž v naší aplikaci a můžete poslat hlasovku. Ta nejlepší, nejupřímnější, nejvíce crazy, nejvtipnější, nejinteligentnější před 11. hodinou vyhrává balíček Radio Kiss.
2: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Live pěkně na vlnách Rádia Kiss a za 5 minut půl jedenácté. Je něco, co chcete udělat, ale nechce se vám do toho, nebo se bojíte? Přišly první kousky. Michael.
1: Ahoj Michaeliku, jasné. Piatok mi kamarát doviezol veľkokapacitný kontajner, aby sme vyhádzali bordel na púdach. Doteraz není nič urobené, pretože sa mi fakt nechce. Som lenivý jak pes. Čau, Michal.
0: No jo, no, ono, najít tu odvahu, nebo tu chuť, anebo prostě jako takzvaně rozhoupat se k tomu, to někdy trošku trvá. Luboš?
2: Nazdar, Michale. Hele, já mám takovýhle problém spíš jako s učením, jo? Protože já si furt jako říkám, hele, chci se to jít už naučit, už se to musím naučit, ale furt jako, no, prostě ne, prostě nejdu, no, a pořád jsem se nenaučil to, co potřebuju. No jo, no, stává se a nedá se svítit. Tak jo, tak se měj a čau.
0: Ano, Luboši, a už jeden velmi chytrý pán říkal, učit se. Co, Vlčák?
3: Míšo, já bych ti strašně chtěl dát pusu, ale nemám na to odvahu.
0: Vlčáku, po 14. hodině tady končím a můžu tě naučit nejkrásnější francouzský polibek.
4: Kiss, Radio Kiss.

0: Posloucháte Rádio Kiss a v dnešním dopoledním, co to máme už, úterním balíčku, taková zajímavá otázka. No, čeho se bojíte? Teda takhle, co chcete udělat, ale bojíte se toho, jo? Buď to se vám nechce, anebo se toho bojíte. Přišly další zajímavé hlasovky, tak dáme teďka Pavlíka.
1: Soulož.
0: Jo, tak to bylo velmi krátké. Dobře, moc krát děkujeme. A že se bojíš, anebo že nemáš s kým? Lenka?
2: Ahoj, Michale. Tak já mám opačný problém. Mi se za strašně, ale strašně nechce vyndávat to nádobí z té myčky. Zdravím, Lenka.
0: No já vím, no. Vzpomínáte kdysi, když jsme ještě neměli myčky 70. 80. no, trošku i 90. léta, tak jsme se vždycky, maminka, že jo, utřete to nádobí. Mami, ale to potřebuje nejdříve okapat a uschnout. Víš, jako to je zbytečný. Ta utěrka je potom prostě strašně mokrá a blbě se to utírá. Hledali jsme výmluvy. No jo, no. Tak máme tady Adriana.
3: Čau, Michale. Hezký den všem. Co se mi nechce? Mně se nechce vstávat. Do dneška jsem se to nenaučil a vždycky bych ráno nejraději přespal celý den. V noci budu klidně vzhůru, dlouho do noci, ale ráno prostě se nemůžu naučit vstávat, nechce se mi.
0: Napsala mi tady Petra, čauky, já velká část úklidu, ale bojíme se, že to nikdo jiný stejně neudělá, poněvadž je to můj binec osobní. No, pak tady další od vás nápad, dělat pořádek v dokumentech. A poslední ještě od vás, jít na další vejšku. To se mi fakt nechce a bojím se toho. Co Mára?
4: Čau, Michale. Tak víš, co se mě nechce a musím? Jít do práce. A víš proč? Protože nemám peníze. Čus, Mára.
0: No jo, ale znáš to, bez práce nejsou koláče. Když nepůjdeš do té práce, zbývají ti jenom stírací losy. Sportka, Saska, já nevím, ještě nějaký gamble. Ale zase, když nebudeš mít peníze ani na ty stírací losy, tak si ani nemůžeš koupit ty stírací losy. Takže se zase dostáváme na začátek. Zase musíš do práce. Nebo pak ještě něco jenom zdědit. No. Čekat, zdali něco zdědíš. Carlos.
5: Čau, Michael. Manželka mi pořád říká, že bych se měl víc zapojit do domácích prací. Jo, jenže já když třeba vidím práh, tak vůbec nejsem línej ho překročit. Ale že bych vzal vysavač, to se mi fakt nechce. Čauky, Carlos.
0: Ale podle mě to je dneska to nejmenší lidičky jako vysavač. Teď dneska už to vysává samo. Dneska máme ty robůtky, co nám tam jezdí po podlaze, doleva, doprava. Dneska máme robůtky, co si normálně jdou natankovat tu čistou vodu. Tam se do toho šplíchne saponát. Oni vám vytřou, vysajou. Dokonce máme robůtka, který má takové to rameno, že když tam máte ponožku a on nemůže jet dál, on tu ponožku zvedne a dá ji jinam. Vy si tady stěžujete, že nemáte sílu na vysávání. Co měli říkat v 17. 18. století? Milan.
6: Ahoj, Michael, tak co bych měl udělat letos? Asi letos, sundat plotový plaťky, všechny je natří, znovu našroubat zpátky. A ještě manželka chce vymalovat, ale fakt se mi do toho vůbec nechce. Čau, Milan.
0: Milane, tady nabízím své ručičky, já miluju natírání. Vždycky miluju, když ty latě jsou takové už fakt jako suché, jo, třeba 5, 7, 10 let, jak to tam prostě praskalo tím sluníčkem. A ty vemeš potom tu štětku, namočíš to do toho nějakého láku, přiložíš na to dřevo a to udělá a úplně se to do té latě vsaje. Já to miluju. Já se vždycky k tomu vezmu sluchátka a absolutní relax a odpočinek. Jasně, asi plot o délce 400 metrů čtvereční bych nedělal, ale kdybys potřeboval health note, víš, kde mě najdeš.
7: Radio Kiss.

0: Velmi jednoduchá otázka v dnešním dopoledním kysu. Je něco, co chcete udělat, ale tak nějak se vám do toho nechce anebo se bojíte? Ano, každému se nám vybaví nějaká situace. Co Jakubovi?
1: Čus, Michael. Tak já co nechci? A strašně se to bojím. To je to, že si nechci vzít manželku. Manželka za mnou furt chodí pravidelně. Miláčku, vezmeš si mě. Ne, já se bojím. A nechci to udělat. Nechci. Už jsem jednou rozvedený a po druhý nechci riskovat, že bych se zase rozváděl. Já se spíš bojím toho rozvodu, než té svatby. Ale miluju jí. A jsem s ní. Čau, čau, Jakub.
0: Jakube, pochlap se, buď chlap, jdi do toho. Já si myslím, že je vždycky trošku jako škoda, že někteří myslíte na to, jako co se potom stane za 2, za 3, za 5 let. Co když se po druhé, po třetí, po čtvrté rozvedu? Jakube, to hoď úplně za hlavu. Udělej to, požádej o ruku. A co bude potom? Na to vůbec nemysli. Nech to na osudu, nech to na životu. Jo, neplánuj, Ježíšmarja, druhý rozvod, to už bych nepřežil. Skončí v nějaké psychiatrické léčebně. Žena mě oškube úplně o všechno. Na to se, jak se říká lidově, vyprdni. Jo? Běž do toho, buď chlap. A do prosince svatba. A když jí požádáš o ruku a bude svatba, já vám tam přijedu zahrát. To tady slibuju, čestný pionýrský. Jo, Jakube, mám schovaný číselko. Kastlík.
2: Majka nás nutí otevřít aplikaci na hraz Kast. Mně se fakt opravdu nechce, ale tak jako donutil jsem se, no. Ale příště, Majko, to po nás opravdu nechtěj.
0: Ježíšmarja, to mi udělalo radost, to si pustíme ještě jednou.
2: Majka nás nutí otevřít aplikaci na hraz Kast. Mně se fakt opravdu nechce, ale tak jako donutil jsem se, no. Ale příště, Majko, to po nás opravdu nechtěj.
0: No dobře, no ale děkuju, miluju tenhle váš smysl pro humor. Co Pítr?
3: Čau Michaele, představ si, já bych tak strašně si chtěl vysát auto. Strašně. Ale já jsem tak línej, mě se nechce. No. Čau Pítr z Olomouce.
0: Já vím Pítr si, no ale existují takové ty benzínky, kde je takový ten turbo vysavač za 20 korun. Hele, zapneš to, za chviličku máš vysátý auto, hned se v tom jezdí lépe. A nebo ještě úplně pozor, na některých čerpacích stanicích mají takové ocelové boxy. Vy vyndáte kobereček za 10 nebo za 20 korun, vy to tam dáte, tam je váleček, to udělá bzz, vjede to dovnitř, tam se to osprchuje, vysaje, vysuší a máte to za celkem kilo, podle mě, nádherně umyté koberečky. Často tam jezdím, často. Michael.
4: No hele, úplně jednoduchý. Co bych chtěl udělat? No už 13 let bych chtěl změnit zaměstnání, ale bohužel ne a ne a ne. Buď se vždycky něco stane, nebo nám tam přibudou mladý holky. No prostě to nejde.
0: No jo. A co Azor?
5: Čau, Michaele. Tak já bych chtěl někdy vidět Klotildu a Matildu, o co jede. Akorát nemám odvahu se jí zeptat. Nechceš, že prosím mě za mě zařídit? Aby si pak mě odměnil.
0: Azor, že bychom tě pozvali do nočního vysílání Sonja Ede 22 až půlnoc. Myslím, že to bude možná příští týden, nebo už tento týden, ona to vždycky má nějak ke konci měsíce. Hele, zjistím to, možná si budeš moci i sáhnout. You win. Podle mě nejlepší hlasovka přišla právě teď. Mitch Buchanan. Obdivuju tvou odvahu, nevím, jestli tohle bych dokázal.
6: Tak, Michael, ahoj, tak mě se nechtějí nosit vyndavací zuby. Chvilku jsem to zkoušel, stálo to za prd. Tak souhrnku už asi 5 let a asi už tam zůstanu navždy. Tak čus, Mič.
7: A jednou vám budu vyprávět historku, jak můj tatínek na své zahradě poté, co snědl klobásku, si položil vyndávací zuby na lavičku a za 10 minut je nenašel. A pak chytal kočičku se zubama v puse.

0: Poďme na dopravu.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Kdybyste viděli o nějakých velkých komplikacích, samozřejmě můžete poslat hlasovku, je to tlačítko doprava v naší apce, jako to udělal třeba Michal.
2: Ahoj, čas, 10 hodin, 30 minut, dopravní nehoda, zpětí hněv, neprůjezdné v obou dvou pruzích, momentálně zasahují složky integrovaného systému, obou dvou stran neprůjezdné.
0: Díky. D11, 46. kilometr z Jaromíře na Prahu, poruchané vozidlo, průjezd se zvýšenou opatrností, ulice Evropská v Praze, pozor osobák, a už tam také zasahují všechny složky, ulice Klatovská třída, to je v Plzni, osobák a policie už jede na místo. Kdyby něco, tlačítko doprava v naší apce, za chvilku vás potěší skútři. Let's go.

0: Dejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
2: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatinskou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
7: Radio Kiss. Počasí.
8: Venku dnes máme oblačno až polojasno, na východě skoro jasno a odpoledne se místy objeví přeháníky. Teploty vystoupí na 16 až 22 stupňů Celsia.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit po celém Česku, kde pracovníci Státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Vědci je hledají pozemním sběrem. Informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšťapka nebo na webu Klíšťata ve městě. Za 3 roky nasbírali více než 12 000 klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44% z nich. Čtvrtina pak boreliózou. Polsko pokračuje v rychlém hospodářském růstu. Podle Mezinárodního měnového fondu vzrostla tamní ekonomika loni o 3,5%. V Evropské unii je to 4. největší posun. Pomáhají tomu i zahraniční firmy, které stále častěji volí Varšavu jako sídlo svých evropských centrál. I když se ale zemi ekonomicky daří, mezi samotnými Poláky pracovní síly ubývá. A teď zpátky domů.
9: Praha nepřidělí dotaci 350 tisíc korun spolku Kolektiv Tadamun, kterou schválila už dříve v rámci programu podpory aktivit národnostních menšin. Jeden ze zakladatelů této neziskové organizace byl obviněn v souvislosti se žhařským útokem na halu zbrojní firmy v Pardubicích.
8: Sport. Fotbalisté Arsenálu porazili v předposledním kole Premier League Burnley 1-0 a na prvním místě tabulky mají na dosah zisk titulu po 22 letech. Před druhým Manchesterem City, který má zápas k dobru, mají momentálně náskok 5 bodů. Kanonýři mohou slavit zisk trofeje už dnes, pokud City v dohrávce 37. kola nedokáží porazit Bournemouth. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje dopolední Kiss.
10: Krásné moudro jsem pro dnešní úterní den pro vás našel, tak si počkejte a pojďme na další skvělou muziku. Hezké úterý všem na Kissu.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.
12: Good evening.

a teďka vás vemu do Dubaje. Já jsem ještě bohužel v těchto končinách nikdy nebyl, ale bacha, mají tam novinku, asi udělám radost všem dámám. Vstup totiž jenom pro dámy. Ano, v Dubaji otevřeli první ženskou non-stop pláž. Přístupná je 24 hodin denně, ale vstup na ní mají pouze jenom ženy. V Dubaji tento měsíc otevřeli prvně výhradně ženskou non-stop pláž, která je pro větší soukromí oplocená a platí na ní striktní zákaz fotografování. Tak tam si asi holky, selfiečko a nějaké fotky neuděláte. Místo je součástí projektu Al Mamzar, který si klade za cíl rozšířit dubajské pobřeží a přilehlou infrastrukturu. Soukromá pláž je přístupná místním i turistkám, veškerý personál a ať už ostraha či plavčice je ryze ženský. Chlapci mají za doprovodu matek vstup povolen jenom do 6 let. No ale my chceme taky svůj pláž, kluci. My chceme taky jenom svůj pláž. Diskriminace, věcná, věcná. Proč zase jenom holky? Se tam zkusím propašovat s nějakou thajkou.

0: Kygo do vašich bedínek a k tomu ještě také Save My Life. 18 minut po 11. hodině, dneska tady mám moc pěkné moudro dne, děkuji Jirkovi Kovaříkovi, že mi ho poslal. Jak rozesmát ženu? No, to je kategorie. Jak rozesmát ženu?
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Když dokážeš rozesmát ženu, to už jako bys byl s ní v posteli. Horší je, když jsi s ní v posteli a ona se nemůže přestat smát.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

0: Prosím vás, děkuju za všechny vaše nabídky, chodí mi tady toho teďka hodně, jako například Maky. Ahoj Míšo, můžeš nám přijít natírat barák, je celý ze dřeva, aspoň nám pustíš pořádnou vypalovačku u toho. Zdraví, čau Maky. já raději zůstanu jenom u těch plotů a plotůčků.
1: Odleťte s rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue Style do

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Filmové tipy.
1: Jeden z nejlépe hodnocených amerických animáků má v plánu chytit i vás za srdce a z vášho oka vymáčknout pár slz. Když si pták a hlodavec, který se fakt nemusí nechtěně vyměnit těla, budou muset spojit síly, najít společnou řeč a prožít nejdivočejší dobrodružství svýho života. Na jehož konci by se peří i chlupy měly vrátit na svý místo. Dobrodružnou podívanou kouzelná výměna si pustíte na streamovací platformě. Prokys? Katka Čepelíková.
0: Nejoblíbenější hity Juboxů Rádia Kiss.

0: na svém koncertním lístečku, na takovém tom seznamu, mám ještě tuhletu zpěvačku, nevím jak vykysáci, ale Pink. Pink bych chtěl vidět ještě jednou v životě live. No, teda ne ještě jednou, aspoň jednou v životě. Ještě jsem tu možnost neměl, ale věřím, že vy někteří tam na druhé straně teďka u Bedínek, kde posloucháte Radio Kiss, tak už jste to štěstí měli. Klidně, když tak pošlete hlasovku přes naší apku a můžeme zavzpomínat, kde jste viděli Pink live a jestli se tam vznášela nad váma v těch šálách. No, závidím. Teď mám tady jeden koníček a přemýšlel jsem, jestli s tím mám počkat až na 22. hodinu, ale tak bohužel tohle je život. Proč to nedat ven teďka, takhle krátce po půl dvanácté? Někdo sbírá pokémony, někdo sbíral céčka, někdo sbírá cukry, někdo sbírá ubrousky, někdo sbírá slony, někdo sbírá sovy. Těch možností, co můžete sbírat. Někdo sbírá auta, někdo sbírá motorky, ale bacha, co sbírá tahle ta norka, známá z internetu jako kondom Tonie? Zkuste si tipnout, už podle toho názvu. Ano. Norka sbírá použité kondomy. Má jich doma už přes 2000. Proslavila se tím, že sbírá použité kondomy a vystavuje si je po celé stěně v ložnici. Já tady vidím tu fotku, je to něco, co bych asi doma nemohl mít. Celé to údajně začalo celkem nevinně, fascinovala jí vůně gumy. Jenže z toho postupně vznikl dost zajímavý, trošku takový koníček, který od roku 2010 vyrostl na skoro 2000 kusů. Některé získala od partnerů a random lidí, jiné dokonce nakupovala online na internetu. Prý jí lidi občas posílají i fotku sebe jako dárce. No jo? Tak kdyby náhodou chtěl někdo poslat svůj použitý kondom, paní se jmenuje Condom Tonie. A žije kde? Žije v Norsku. Anyway, life.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: soutěžte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Ano, tento týden pro vás máme nádhernou soutěž a vy můžete právě vyhrát zájezd do Albánie s Rádiem Kiss a s cestovní kanceláří Blue Style. 5-hvězdičkový hotel. Pozor, pro 3 osoby. Vy dva třeba mamča, taťka, vemete dceru, anebo budete možná 3 kámošky, anebo 3 kámoši, no to už je prostě na vás. Hotel Henry Resort a Spa 5 hvězdiček s all inclusive a užijte si krásnou dovolenou u moře, anebo z výlety třeba do divoké přírody, či poznávání měst. My to tady nemáme na telefon, ale my to máme na to, že vy půjdete na stránky kiss.cz. Tam uvidíte krásnou takovou fotografii, kde je právě napsáno Henry Resort a Spa 5 hvězdiček. To rozkliknete, můžete si krásně všechno pročíst, co vám nabízí Blue Style, co tam můžete zhlédnout z té Albánii a dole je aktuální soutěžní otázka a možnosti zakliknutí vašich 3 odpovědí. Které z těchto letovisek patří mezi oblíbené oblasti Albánie v nabídce CK Blue Style? Drač Golem, Zakynthos Lefkada anebo Mallorca Costa del Sol? Zaškrtnete podle vás správnou odpověď, jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, odškrtnete, že souhlasíte s podmínkami soutěže a odešlete. V pátek po 15. hodině my vylosujeme náhodně jednoho z těch správných odpovědí, řekneme jméno do éteru a když nám hned obratem zavoláte, tak letíte do Albánie vy, ve třech. Já myslím, že to je super nabídka. Mrkněte na to kiss.cz.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Gladiátor. A my se na takovou dopravní arénu jdeme podívat i právě teď.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Děkujeme za vaše hlasovky, mám tady tři kousky, ale ještě předtím přečtu něco od Marka. D2 z Brna na Bratislavu na výjezdu z Brna u IKEA. Nehoda a kolaps D2, kvůli tomu stojí i celá D1 a nehýbe si to. Jeďte jinudy, díky moc.
2: Ahoj Majkle, ahoj řidiči. Směrem na Jeremiášovu na Poncarově ulici měří policie, takže nohu splynu. A hezký den všem, Alička.
3: Ahoj, tady Michal, dálnice D11, od směr Praha, od Hradce Králové, sjezd na Hvězdy, nehoda, stojí to až ke sjezdu na Český Brod.
0: A ještě jedna komplikace.
4: Aktuální čas, 11.20, dopravní nehoda z Pitihněv, kompletně uzavřené, policisté otáčí i nákladní dopravu. Kdo může, vůbec nenajíždějte ani z dálnice Moravského Písku, ani od Otrokovic. Bude to na další dobu.
0: Díky moc. No a za chvilku k těm čekačkám třeba...

0: až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
3: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
4: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
3: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
5: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
7: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
8: Radio Kiss. Počasí.
9: Dobré poledne, dnes bude převládat polojasná nebo oblačná obloha a místy se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 22 stupni Celsia, na horách kolem 12.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: V pražských Záběhlicích se dopoledne srazila tramvaj s autobusem, zranilo se asi 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem raněných. Provoz je v místě omezen. Podle zveřejněných fotografií se autobus s tramvají střetly čelně. Při výpravě do chilských Ant zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Podle chilských médií Čech před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce a poté jeho tělo našli záchranáři. Diplomat působil ve velvyslanectví od roku 2022 jako ataše. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu. A teď zpátky domů.
10: Královský letohrádek neboli Belveder prochází rekonstrukcí. Správa Pražského hradu za práce, které potrvají 2 roky, plánuje zaplatit zhruba 100 milionů. Letohrádek ve stylu italské renesance čeká obnova fasády, interiérů a sloupových arkád. Renesanční památka byla před opravou využívána především pro pořádání výstav.
9: Sport. Čeští hokejisté odehráli na mistrovství světa ve Švýcarsku 3. zápas ve skupině. Po blamáži se Slovenci si Češi chtěli proti silným Švédům napravit reputaci, což se jim dokonale povedlo. Po gólech Blimla, Kubalíka, Fleka a Černocha vyhráli 4-3 a po 3 zápasech mají 7 bodů. Další zápas čeká český výběr ve středu odpoledne proti Itálii. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za Michaelem.
11: Budu mít až neuvěřitelnou zprávu o Michaelovi Jacksonovi. Co se teďka kolem něho děje? No to mi nebudete věřit. Pojďme na to, krásné poledne.
12: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

Michael Jackson. Něco nového jsem zjistil a to neuvěříte. Neuvěříte, kysáci. Už jste byli v kině? Už jste viděli Michaela na plátně? Billie Jean, tahle ta legenda, má další rekord. Tak pozor. Absolutní anomálie, kysáci. Michael Jackson opět drtí v žebříčcích takové hvězdy jako Taylor Swift

0: Velká samolepka KISSu a to jsem zvědav, kdo se dneska dovolá jako třetí volající. Máme tam muže nebo ženu? Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, to je Lukáš.
0: Nazdar Lukáši, velká samolepka KISSu, tak na kterém voze se bude výjímat, kde ji budeš leštit?
1: Ale zatím nemám tušení, protože jak mám jenom osobáčka a budu ji asi teda darovat tomu, kdo je nějakým velkým. No,
0: aha. A prosím tě, co teďka rozvážíš? Ty, já jsem to nestačil postřehnout mimo éter.
1: Úplně v pohodě, mimo éter jsem říkal, že já jdu v autě rohlíku.
0: Jo.
1: Normálně nákupy.
0: Jasně, takové to v těch papírových taškách a tak. No, na barandáčku. Hele, a prosím tě, z tvého, ty to určitě, jak dlouho jsi tam u té firmy?
1: Já jsem tady teďkon asi rok a půl.
0: Rok a půl?
1: Já jsem to měl jako brigádně a teďkon...
0: A už jsi zůstal.
1: Půl roky, jdu full time.
0: No, no a dobře, a máš pocit, že lidé čím dál víc jakoby nakupují takhle do těch tašek, že si to objednávají anebo chodí víc do obchodu? Jak bys to za ten rok a půl skrnul?
1: No, přijde mi to pořád stejné, no. Jako teďkon bylo třeba hluší období do toho, dejme tomu, března a teď už se to zase rozjíždí.
0: Jo, jakože byl nějaký, jakože útlum, jo, jakože lidé málo objednávali.
1: Ano, vždycky je po Vánocích je vždycky takový útlum potom od ledna.
0: Aha.
1: A potom se to zase rozjíždí do toho dubna vždycky.
0: No a můžeš, Luky, neprozradit nějaký rekord, kolik nejvíce tašek si takzvaně jednomu zákazníkovi, kterého si v uvozovkách teda proklínal, kolik tašek to bylo?
1: Naštěstí neproklínal, ale vezl jsem nadměr zrovna na barandák, tehdy na nějakou party nějakým Holanděnům. A to byly samý piva a prostě basy a tak dále.
0: Ajaj.
1: A měl jsem tam asi dohromady nějakých 60 tašek. Jako všeho všudy. 60 tašek, včetně těch balíků a tak.
0: No tak to je masakr.
1: Ale tam jsem přijel a pánové, co byli na party připravení, tam byli vzorově připravení ve 20 lidech a začali to nosit od auta sami.
0: No tak, takže vlastně super kšeft, ne?
1: Takže super kšeft, přesně tak.
0: No, jo. Ale asi ty nejsi asi placený od kolik tašek vyneseš nahoru, ne?
1: Je to placené od toho, od nákupu, od doručeného nákupu a samozřejmě, když je tam potom takhle nadměr, tak tam jsou příplatky za ten nadměr, za jo, každých jo. Nějakých 18 tašek.
0: Nějaké dýško nejvyšší, které jsi dostal?
1: Nejvyšší dýško asi zrovna před těmi Vánoci a to bylo nějakých 300.
0: No tak gratulace. Chlape, posíláme velkou samolepku, ať jde dobře biznes a ať to nemusíš často nosit až nahoru, jo?
1: Jo.
0: Čau, ahoj.
1: Čau.
2: Získej svou největší samolepku KISSu.

0: Máte rádi reality show? Já na to velmi často koukám, ať už to jsou placené kanály. Já tady mám teďka informaci ohledně nejnovějšího skandálu kolem britské verze svatební reality show. No jo.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: Míša teda dala, že v České republice je 25 věznic. Roman dává, že v České republice je 35 věznic.
3: Moc věznic, 35
4: anděli. Já si strašně moc přeju už kvůli tobě, Romane, aby si dostal 7 bodů.
2: 7 bodů v dnešní rubrice Domysli to získává... Roman!
5: Kamarádi, že se jednou v živém vysílání budeme radovat z věznic, to bych teda jako nečekal.
1: Raní Kiss od 6 do 10.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss.

0: Británie, možná by se to mohlo jmenovat, není všechno zlato, co se třpytí. Ve Velké Británii teďka otřásá obrovský skandál kolem populární reality show. Vezmeš si mě a je to o tom, že pokud to neznáte, ty lidé se poprvé vidí až u oltáře, jo? Vy si tam spolu mluvíte přes takovou zeď, slyšíte vlastně jenom ten hlas, povídáte si, děláte si poznámky, seznamujete se třeba s 15 nebo s 20 ženami, no pak uděláte užší výběr, necháte si jenom 3 a pak jedné z té 3 řeknete, že byste si ji chtěli vzít. Ale samozřejmě musí tam být i ta schoda z druhé strany. Pak se takzvaně odkryje zeď, jako v co to byla, Česká pošta, nebo jak se to jmenuje ten pořad? Pošťák Tom, tak pak se odkryje zeď a ti dva se poprvé uvidí a rovnou jdou k oltáři. Dvě ženy teď veřejně tvrdí, že byly během natáčení znásilněny muži, kteří v show hráli jejich manžele. Další žena popsala intimní situaci, se kterou nesouhlasila. Televize Channel 4 po odvysílání investigace okamžitě stáhla všechny díly ze streamu a velký sponzor od pořadu utekl. Celou věc už bude řešit i britský parlament, protože se řeší bezpečnost účastníků a hranice reality show, kam až to může zajít. No a britští politici říkají jasně, dát dva cizí lidi do jedné postele pár hodin po seznámení byla možná od začátku časovaná bomba. No jo, to jsem zvědavý, jak to dopadne, budeme to sledovat. A co takhle David Guetta?
1: Kiss, Radio Kiss. Be happy.

pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na rád.

Posloucháte Radio Kiss 12.48. Já vím, že teďka probíhá mistrovství světa v ledním hokeji, ale letošní mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku, tak to už je tady také za pár týdnů. Nebude to jenom boj týmu, ale hlavně boj s počasím. Odborníci varují, že až čtvrtina zápasů se může hrát v extrémních vedrech a vysoké vlhkosti, které jsou nebezpečné pro hráče i pro fanoušky. Největší riziko hrozí v Miami, v Dallasu anebo v Houstonu, kde mohou teploty pocitově atakovat skoro 40 stupňů. No, to bych nechtěl hrát. FIFA proto zavádí povinné ochlazovací pauzy během každého poločasu a některé zápasy přesouvá dokonce na večer. A problémem nejsou jenom vedra, ale hrozí i bouřky, blesky anebo kouř z lesních požárů. Minule kvůli počasí přerušili hned 6 zápasů. To si tak říkám, jako proč se to vlastně dělá v těchto zemích, když oni ví, co všechno tam hrozí a stejně přesto do toho jdou. Tak jo, dáme si tady nějakého kamaráda a be mine.

0: Dnesky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak pozor, mám tady dvě mimořádné zprávy ze situace, co se děje na silnicích. D55, kilometr 47 ve směru na Olomouc, mezi exitem 51 Staré město Jih a exit 47 Staré město Sever, tak dálnice uzavřena, odklon dopravy na exitu 47, tak opatrně. A pak tady mám ještě jednu komplikaci, a to je D48, 7. kilometr ve směru na Český Těšín mezi exitem 3 Bělotín východ a exit 8 Rybí, nehoda, dálnice uzavřena. Zásah všech složek IZS a tvoří se kolona. Tak pozor, D48, 7. kilometr na Český Těšín, opatrně. Ještě tady mám jednu komplikaci, D8, kilometr 24. ze Prahy na Německo, poruchané vozidlo, a v Brně v ulici Pekařská, nehoda, dvakrát osobák.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Přijďte už 20.

0: dalších akčních nabídek. Navíc prvních 30 zákazníků získá powerbanku jako dárek. Vidíme se 22. května v iStores v Šantovce.
1: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex, český výrobce, má řešení.
2: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
1: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
3: Radio Kiss počasí.
4: Pro dnešek je obloha polojasná nebo oblačná, místy s přeháňkami, kterých bude večer ubývat. Napříč republikou máme 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 12 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Češi podle analýzy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu čekají na nové léky 659 dní, což je déle než průměr v Evropské unii. Za 2 roky se v Česku doba od schválení použití léků Evropskou lékovou agenturou po jeho použití u prvních pacientů prodloužila skoro o rok a půl. Jedním z důvodů je, že hodnocení nových léků je dnes objektivně náročnější než dříve. Psychedelická látka psilocybin, obsažená v některých houbách, by mohla být v budoucnu využívána jako lék proti závislosti na kokainu a dalších stimulátech. Narkomani, kterým byla podána, měli větší pravděpodobnost, že se návyku zbaví. Vyplývá to ze studie vědců z Británie, USA a Švédska. Užívání substance má ovšem i vážná rizika. A teď zpátky domů.
5: Historické centrum Jičína čekají další výrazné proměny. Město získalo jednu ze nejvyšších dotací v celé republice na obnovu památek, celkem 2,75 milionu korun. Peníze pomohou zachránit chátrající historickou bránu u jezuitské koleje a obnovit fasádu měšťanského domu na náměstí Svobody. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Hokejové Pardubice hlásí po mistrovské sezóně druhou výraznou posilu. Před pár dny Dynamo potvrdilo příchod reprezentačního útočníka Davida Tomáška. Teď přichází do Pardubic další reprezentant, útočník Matěj Stránský. Mistr světa z roku 2024 podepsal s Pardubicemi víceletou smlouvu. Naposledy Stránský působil ve švýcarském Davosu. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Tak pokud jste nestihli ve 12 oběda, máte ho na stole až teprve teď. Radio Kiss přeje dobrou chuť.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Švédsku, 10 minut po 13. hodině posloucháte Radio Kiss, s váma je Michal a doufám, že se máte skvěle. Úterý svátek má Ivo, teď ještě opět něco o fotbale, protože v nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar, a který v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním takřka 3 roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti, historicky nejlepšího střelce Brazílie, zahrnul mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj. Výběr oznámil právě dnes na galavečeru, což bylo teda včera v Rio de Janeiro. No jo, vidíte, tak 3 roky nehrajete, jo, v tom národním týmu a stejně vás pozvou. No to jsem zvědav, jakou má fyzičku kluk.
1: Michal Kalžík, Kiss, Radio Kiss.

0: Tour 2026.
1: Ano, 90-ková exploze těch nejlepších kapel na jednom místě, dámy a pánové, a to už nám zbývá jenom středa, čtvrtek, pátek a za 4 dny v sobotu. To na výstavišti v Holešovicích všechno vypukne. Ještě pořád můžete si kupovat lístky, a to nejlépe na stránkách 90sexplosion.com. Tam máte veškeré informace o tom, co 90s Explosion pro vás připravili. Největší open air festival v České republice. V sobotu 23. května výstaviště Praha a 15 kapel. A já se ptám, kdo se dovolal? Tady Michael.
2: Ahoj, tady Eva.
1: Ahoj Evičko, z kterých luhů a hájů je ti konec, odkud voláš?
2: No přímo z Prahy.
1: Jo, vy jste Pražačka, teda ty jsi Pražačka.
2: Ano.
1: Aha, já jsem tam slyšel nějaký přízvuk, tak jsem si říkal, jestli náhodou nejsi z Moravy někde.
2: No, tak kousek, no, od Moravy.
1: Kousek od Moravy z Prahy, dobře. Tak Evičko, prosím tě, my tady vždycky dáváme podle mě velmi lehkou otázku. Včera na tom tak nějak jeden pohořel. Mně by stačila aspoň jedna kapela, na kterou se v sobotu těšíš, a předtím ještě otázka. Znáš vůbec program sobotního Mejdanu krásnýho?
2: Určitě znám, protože každý rok jsem tam.
1: Jo, tak pozor, každý rok, aha. Takže ty možná budeš vědět v pohodě tu kapelu.
2: Určitě.
1: No tak kdo tam třeba bude?
2: Mr. President, Tua Limited, Captain Jack, Redneck,
1: Rio
2: McCoy.
1: Jo, jasně. Takže seš připravená, čteme to, jo?
2: Super.
1: Dobře, Evičko, s kým vyrazíš a koho takhle pozdravíme? Jo, prosím tě, mám ještě pro tebe dres. Jeden dres pro tebe mám k těm dvou lístkům.
2: Ne, tak to je super.
1: Jo, bude slušet.
2: Určitě bude.
1: Dobře, tak koho vemeš sebou?
2: Určitě moji kamošku z Moravy, Verunka, která se na to strašně moc těší a jde poprvé, takže pro ně to bude velký zážitek.
1: Super. Připomínám, dámy a pánové, že to začíná všechno ve 14 hodin. Dejte si na čas otevírací prostor a potom to v 10 hodin končí. Evičko, gratuluju, posílám lístky a dres. Ahoj!
2: Díky.
0: Explosion Tour 2026.

0: A samozřejmě tenhle ten pán, Jan Vejn, tam bude taky v sobotu.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop Kiss. Radio Kiss.

0: Klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trendspark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: Keane, který právě teďka dohrál. A pokud jste mezi pravidelnými posluchači Kiss Parády, kterou každou středu po 19. ne, po 21. hodině pro vás má DJ Basecker, já jsem si to spletl s reprízou v neděli v 19 hodin, tak pozor, tahle ta novinka minulý týden byla v čekačce jako novinka číslo 1. A vy jste ho po 6 dnech jste ho svými hlasy katapultovali až na 6. příčku. Paul Keane, Aquagen a Eternity. Úžasná to předělávka z 90. Tak pokud byste ho chtěli ještě dostat úplně výše, třeba až na pozici číslo 1, kde jsou teďka skútři, tak stačí hlasovat na stránkách kiss.cz. Zatím je to 6, ale už zítra před 21. hodinou tomu může být jinak díky vašim hlasům. Celkem každý den máte 3 nové hlasy a můžete hlasovat právě na stránkách kiss.cz.
1: Kiss Paráda. Hlasuj na www.kiss.cz.

0: Taky máte rádi příběhy, které skončí dobře a pozitivně, tak jeden bych měl. Možná jste slyšeli o případu, kdy našli dvouletou holčičku u Lidlu v Berouně. Tak nebojte, už jsou zpátky všichni pohromadě. Nečekané ráno totiž zažili lidé v Berouně. U supermarketu Lidl se samo pohybovalo dítě bez doprovodu dospělých. Policisté začali okamžitě pátrat po rodičích. Nakonec se ukázalo, že teprve dvouletá holčička nejspíš sama odešla z bytu ve chvíli, kdy rodiče ještě spali. No, všimla si policistka mimo službu, přivolala kolegy, rozběhlo se pátrání a teď už jsou všichni v pořádku. Já si vzpomínám také na jednu historku. My jsme také se ségrou takhle trošku cestovali a ségra byla často náměsíčná a u ní bylo úplně normální, že třeba si v noci odemkla normálně byt, šla dolů k sousedům, tam zaklepala ve 3 ráno, chtěla jít dovnitř, jo, pokecat, no jo, no. Když jste náměsíční, tak to děláte fakt zajímavý věci. Tak tohle dopadlo velmi dobře a pojďme si dát DJ Snake až za malý okamžik. Už Magda, Radek, odpolední jump po 14. hodině. Držte vlnu.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, Luky má pro vás zprávu směr Plzeň.
2: Kdo jedete směr letiště, směr Plzeň, za tunelama, tak to popojíždí.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je taky v Otrokovicích v ulici Třída Tomáše Bati a bouralo se bohužel také v Bohumíně a tam by to mělo být v ulici Ostravská.
1: Otrokovice na Zlínsku, Třída Tomáše Bati, tady máte dopravní nehodu stejně jako v Praze Branišovská, i tady se bouralo a v Přerově aktuálně je to Dvořákova ulice.
3: A startuje odpolední jump.

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
6: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
7: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že za tím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
8: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
7: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
9: Radio Kiss počasí.
10: Pro dnešek je obloha polojasná nebo oblačná, místy s přeháňkami, kterých bude večer ubývat. Napříč republikou máme 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 12 stupňů.
9: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Většina zemědělců má zatím zajištěno více než polovinu jarní potřeby dusíkatých hnojiv a téměř polovina zemědělských podniků zatím nenakoupila hnojiva za nové vyšší ceny. Vyplývá to z průzkumu mezi členy Zemědělského svazu České republiky, který svaz představil novinářům. Zdražování hnojiv i nafty zvyšuje farmářům náklady, a to až o pětinu. Zemědělci proto požadují systémová řešení na celoevropské úrovni. Thajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů, informují o tom tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60-denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí, včetně Česka a Slovenska. A teď zpátky domů.
11: Muzejní noc tento pátek v Táboře opět slibuje nezapomenutelný zážitek pro milovníky historie a kultury. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program, který zahrnuje interaktivní hry, středověké stavitelské show a výstavy v historických prostorách města. Vstupné bude 1 mince libovolné hodnoty. Pro KIS Lucie Sinková.
9: Sport.
10: Na atletickou zlatou tretru dorazí po roce opět hvězdná Nizozemka Femke Brudersbolová. Úřadující mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek se v Ostravě představí poprvé venku na osmistovce. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
12: A my dva, Magda a Radek, vám přejeme moc hezký odpoledne.
13: Startuje odpolední jump právě na Radio Kiss a spolu s námi to dostančí Erotic.
9: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

0: 16587, Ivu je v České republice, my jim přejeme všechno nejvíc nejlepší a vám krásné odpoledne, startuje odpolední jump na Radio Kiss.
1: Magda Vranková, taky Radek Hrdina, no a samozřejmě spousta zábavy, spousta muziky, ale samozřejmě my něco připomeneme určitě dneska, čeho se můžete tento týden zúčastnit.
0: No my toho budeme připomínat hned jako několik.
1: Několik, vidíš to?
0: Dneska toho je úplně narvaný, co se týče teda odpoledního jumpu a vůbec toho, nejenom připomínek, ale i nějaký soutěže a takovýhle věci, takže tohle to všechno je pro vás nachystaný takhle pěkně na odpoledne.
1: Teď ale nachystaná další muzika na Kissu, Alan Walker, jdeme na to.
2: Odpolední jump. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Takhle krásně při úterku bude Kiss Hit v jedné vteřině poznávat můj kolega Radek Hrdina. Já jsem si prosím tebe na tenhle ten hit vzpomněla, když jsem vlastně jela cestou sem a vykouklo to na mě prostě někde ve videích. Říkám si, ježiš, to byl přece takovej diskotékovej hit. A myslím si, že pro mě teda alespoň jeden z takových těch opravdu obřích počinů u tady toho DJ pána.
2: DJ pána, dobře, DJ dáš pán. Mi nějakou indici?
1: Není to český DJ pán.
2: No jo, tak to je většina.
1: A je to kolaborace s jednou ženou, která kdysi vystupovala v jedné dívčí skupině.
2: A tam jsou oba, jo?
1: Jsou tam
2: v tomhletom songu.
1: Tak on nespívá, jo, ale on to jako jo, produkoval takhle. Celý, no.
2: Třeba, no nic, no, nebudem to nějak protahovat, nebudem to napínat. Jsem sám zvědavý, cože to bude. David Guetta a Kelly Rowland.
1: Je to tak!
2: Krásná věc. Pro mě vlastně, kdy vstoupil David Guetta do komerční zóny, jako ve smyslu toho, že najednou to nebyl DJ,
1: yep.
2: Ale byl to prostě pán, který ho najednou znal celý svět.
1: Já jsem to viděla, to video dneska, a normálně si říkám, ježiš, jak já bych si jako na to šla zatrsat.
2: Krásná
1: jako.
2: V tom klipu.
1: Jo, byla to kočka. No jo.
2: Takže David Guetta, Kelly Rowland. No.
1: Máš bod.
2: Mám bod?
1: Máš bod.
2: Nebo dva?
1: Jeden.
2: Bylo to docela rychlý, ne?
1: No co?
2: Tak mám dva body.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, Facebook Rádia Kiss, tak tam najdete už tuhle tu chvíli je tam oblíbená soutěž s Českými drahami.
1: Budeme tentokrát soutěžit o jeden z 10 voucherů v hodnotě 2000 korun a to prosím vás do fan shopu Českých drah. Můžete si udělat radost, anebo taky svým nejmenším, protože kysáci, no blíží se nám pomalu, ale jistě den dětí.
0: Neodkládejte to, Facebook Rádia Kiss, pouze a jenom tam je tato soutěž a nezapomeňte, do tohoto pátku a do 18. hodiny.
1: Držíme palce.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6.
3: Na Rádiu Kiss.

0: Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky.
1: Jeden z největších hitů této doby.
0: Hrajeme na rádiu Kiss

0: Je hromadu lidí tam venku, co ladí Radio Kiss, my za to moc krát děkujeme, přejeme vám moc hezké odpoledne, ale taky moc lidí, co rádo cestuje a rádo si připlatí třeba nějakou tu lepší službu, ať je to první třída ve vlaku, v autobuse, ale nebo i ve vlaku, pardon, ve letadle.
1: V letadle.
0: Jo, třeba nemusí chodit daleko, naše Soňa Ede tohle má hrozně ráda, když to za ní někdo zaplatí, ale... Pojďme se podívat na ty, co si připlatí opravdu ze svého, protože ve Velké Británii aerolinka Jet2 se chystá vstoupit do nové éry luxusního letectví a dokonce tato aerolinka je tady fungující z Prahy do řady měst, nejenom do anglických, takže možná s nima pravidelně lítáte a bude mít vlastně teďkon jednu velkou obchodní třídu.
1: Jedno z těchto letadel své flotily nechají kompletně totiž překonfigurovat na jednu velkou obchodní třídu. Já to teda chápu správně, jakože business class, jako?
0: No, jakože pozor, bude to vlastně taková velká zasedačka, když to hodně zjednoduším.
1: Luxusně vybavený Boeing, ale však nebude operovat klasické linkové lety, ale jenom privátní čárterové spoje. No tak to jak jsem
0: privátní.
1: Vedala. No privátní.
0: Ano. No ne, to si budeš muset zaplatit, protože ten Boeing 737 je dostatečně velký. Bude mít X sedadel, ne však plný počet, tudíž toho prostoru v té třídě bude výrazně větší a tudíž pohodlnější.
1: Já už to vidím, to nebudou žádný takový jako zasedačky nebo business, prostě nějaký jednání, to budou party, jak se patří. Chápeš, to víš, tak. Hele, my jedeme na jak se tomu říká, ne na obchodní výlet, jak to říká, že obchodní cestu.
0: Obchodní cestu.
1: Že, hele, Miláčka, musím na
0: no
1: obchodní
0: ne,
1: cestu.
0: Teď,
1: že?
0: Pozor, ale to se stává jako skutečností, ty říkáš party letadlo, no. Ale tohle stol vyletělo teď na Las Vegas. Aha. Bylo to rave letadlo, že vlastně bylo letkama posetý, lítalo nad Las Vegas. Mm-hmm. Takže atrakce jako blázen, dostali se tam jenom vyvolený.
1: Jasně.
0: A bylo to techno a rave normálně par excellence, dohledejte si to. Krásný.
1: To letadlo dělá takhle bum, bum, bum, bum.
0: Tak takhle to bum, bum může dělat i s letuškama, bum, bum. No, takže jako nahoru, dolu. Přátelé, pokud máte prachy, bude to zase něco výjimečného pro vás. Super.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady pro vás dopravní informace, pojďme rovnou na jednu mimořádnou zprávu z dálnice D0. Je to ve směru na D7, 5. kilometr, je tam dopravní nehoda, pozor, je to uzavřeno, tak se tomu radši vyhněte. Jedna dopravní nehoda je také ale v Šumperku v ulici Vyhlídka a bouralo se v Hradci Králové v ulici Koutníkova.
2: Šumperk, Vyhlídka, to jsi říkala?
1: Před chviličkou.
2: Protože to je vážná dopravní nehoda, tak jsme to řekli dvakrát. Olomouc, Polska, pozor, a tady se také bouralo. A Svitavy u Tří mostů, tak i tady je trouble v podobě dopravní nehody.
1: Tak buďte hlavně opatrní, je šťastnou cestu.

0: až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Brotex, český výrobce, má řešení.
4: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
3: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na brotex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
6: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
7: Radio Kiss. Počasí.
8: Pro dnešek je obloha polojasná nebo oblačná, místy s přeháňkami, kterých bude večer ubývat. Napříč republikou máme 17 až 22 stupňů Celsia. Na horách kolem 12 stupňů.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: V pražských Záběhlicích se dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Autobus podle policie vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje. Nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu. Pouhých 60 kilometrů od Los Angeles vypukl rozsáhlý požár místních porostů, který se kvůli extrémnímu suchu a silnému větru šíří krajinou alarmující rychlostí. Úřady nařídily evakuaci tisíců obyvatel a do pohotovosti povolali více než 200 hasičů. Ti se za pomoci letadel a helikoptér snaží dostat plameny pod kontrolu a zabránit jejich dalšímu šíření pomocí speciálních zpomalovacích látek. A teď zpátky domů.
9: Řeka Bílina se má mezi Chomutovem a Mostem po desetiletích vrátit do otevřené krajiny. Povodí Ohře už udělalo další krok a vypsalo zakázku na stavební firmu, která ji vyvede z potrubí v Ervěnickém koridoru a připraví jí nové koryto. Stavba má vyjít na více než 203 milionů korun bez DPH. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Fotbalisté Jablonce a Karviné se ve středu v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru, zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Mírným favoritem je podle bookmakerů Jablonec, navzdory posledním nepřesvědčivým výsledkům a sérii 5 soutěžních zápasů bez vítězství. Tolik zprávy v jedné minutě s Blankou Holoubkovou.
10: Naší úžasné Blance, děkujeme za zprávy, je tady druhá hodinka odpoledního Jumpu.
11: No a nejenom Blance, ale i vám všem, Backstreet Boys posíláme z KISu.
7: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
10: The

0: 15 hodin 9 minut my vlídneme, nebo už jsme vlétli do té druhé hodiny vysílání odpoledního Jumpu na rádiu Kiss. A kam se podíváme, kam zamíříme za malou chvíli tady u nás na Kissu?
1: Zamíříme za romantikou. Přátelé, pokud hledáte pravou lásku, ještě jste ji zatím nenašli za celý ten život, tak my vám tady dáme jeden zaručený způsob, který vám ji údajně, tu pravou lásku, najde do 48 hodin.
0: Je teda pravda, že vlastně jako to, co tady budeme říkat, já myslím, že na 99% jako tutovka.
1: Je.
0: Tutovka.
1: Opravdu.
0: 99%.
1: A stočí k tomu malý
0: kruček. Jo, to procento si necháváme, jo? Jako kdyby náhodou, jo. Ale 99%, pokud tohle to splníte, co vám Magda za chviličku tady prozradí, já myslím, že zaručená pravá láska je na světě.

0: Tam venku je spousta romantických duší. Kluci, holky, prostě tak, jak to mají. A chtěli by zažít, Magdo, opravdovou, skutečnou, nefalšovanou, romantickou, vášnivou a tak dále lásku.
1: Já vám tady dám možná jeden návod, protože Američan mechanik Daniel Reeves údajně našel pravou lásku zhruba jenom 48 hodin poté, co vyhrál jackpot ve výši 181 milionů dolarů. On tvrdí samozřejmě, že s tou svojí vyvolenou se poznali prostřednictvím vzájemných přátel, takže se znali, ale že vlastně ty peníze pouze jenom urychlili jejich vztah, který už dávno měl být.
0: Je to tak?
1: Je to tak.
0: Prostě ona mu říkala předtím, jsi malej, hnusnej, zakomplexovaný, zamindrákovaný prostě s beďákama, ale najednou ty dva dny jí stačilo k tomu, že ho miluje.
1: A nebo naopak, mu říká, ne, víš to, ty jsi fakt skvělý, úžasný, jako fakt, jenom nějaká drobnost mi tam chybí.
0: Drobnost.
1: Taková maličkost.
0: Ždibíček. Ždibíček.
1: Ale a je takový nepatrný.
0: No. A vidíte to?
1: Jde to.
0: Kolik radosti způsobilo v jednom vztahu 180 milionů dolarů?
1: Jestli jim to vydrží ta radost o těch 181 milionů dolarů, asi bude záležet hlavně na ní.
0: Uvidíme, kdy ho začne trávit. Hodně štěstí.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Míša teda dala, že v České republice je 25 věznic. Roman dává, že v České republice je 35 věznic.
2: Moc věznic, 35
3: anděli. Já si strašně moc přeju už kvůli tobě, Romane, aby si dostal 7 bodů.
1: 7 bodů v dnešní rubrice Domysli to získává...
4: Rádi, že se jednou v živém vysílání budeme radovat z věznic, to bych teda jako nečekal.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Tak samozřejmě zpětně velká gratulace českému nároďáku. Včera krásný zápas proti Švédům, 4-3 to skončilo, co se týče po finálním hvizdu. Kdyby jsme ale šli do důsledku, tak to bylo 5-3, protože regulárně jeden gol nám rozhodčí, který byl schovaný někde v bufetu, prostě neuznal. Ale to je minulost, my hlavně, že bereme 3 body. Velká gratulace klukům.
2: Jak to bude vypadat ale dneska, co se zápasu týká, tak od 16.20 se můžete těšit na Itálii versus Norsko. Ve stejném čase, to znamená 16.20 Lotyšsko, Rakousko, a pak tady máme časy 20 hodin a 20 minut. V tu chvíli budou proti sobě bojovat Maďarsko, Velká Británie a Slovinsko se Slovenskem.
1: No, zase čas na hokej dneska.
2: Juhu!
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji.

0: Nevím, jak to máte u vás doma. Vy, my to třeba s mým mladým máme plus mínus, že minimálně třikrát do měsíce, ne-li čtyřikrát, ale pravidelně plus mínus, téměř, ve středu, což je zítra, máme pizzu. My pizzu milujeme.
1: Teďka právě pizza, jo, pojďme se na ní trošičku zaměřit, protože jeden frajer to dotáhnul do vlastně biznisového modelu, ne že si založil pizzerku, otevřel pizzerku, ne, on se prostě rozhodl, že si tu pizzu bude dělat doma, ale aby ji neměl jenom pro sebe, chtěl se podělit a finančně to nějak jako zhodnotit a tak tu pizzu začal takzvaně prodávat z balkónu. A teď jako, není to o tom, že to tam začal házet tím lidem na hlavu, jo. Ale představte si takový ten kladkostroj, říkám kladku, správně, klasicky. Prostě klasickou kladku, jo. Kde prostě svěšuješ tu pizzu hezky po laně prostě dolů, jo, těm zákazníkům.
0: Ty mu pošleš prostě pětku, 10 euro, dávám příklad jenom.
1: Přátelé,
0: a si jede ti pizza.
1: Normálně divili byste se tomu, ale na to se stojí fronty.
0: Ale ne malý, to ne jsou fronty malý. Prostě na desítky metrů.
1: Jo. Je tam jedna dobrá poznámka, kterou jsem četla v komentářích, a to, že je to samozřejmě zase nějaký model, který vydrží třeba týden a pak to ty lidi přestane bavit.
0: Ale je fajn, že prostě ho přijdou podpořit, že třeba jasný. Jako dělá dobrou pizzu, ale nemá na to rozjet někde v nějakém komerčním prostoru. Hmm? Kdyby se tohle dělo v Čechách do, myslím, 2 hodin, od první fronty by tam měl čojku, hygienu a jim podobný zařízení, který by mu zaklekli a bylo by po pice.
1: Ale nápad je to hezký, vlastně kladko strojem. No? Takhle jsme si posílali klíče. Přes šňůrko, víš, jako z vrchního patra se posílali klíče.
0: My holky.
1: Vy jste si posílali holky přes kladkostroj.
0: No, když jako je tam vrátnice a nemůžeš přes ní jít, viď? Tak holky takhle, to bylo jenom do prvního patra.
1: Já jsem se chtěla zeptat,
0: a nikdo nikdy nespad, prosím vás, nikdo se nikomu se nečestal. Pizza jako pizza.
2: Jump. Odpolední Jump Radio.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Přijďte už 22. května v 9 hodin na slavnostní otevření.

0: května v iStores v Šantovce.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatinskou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
4: Potřebujete hadici, která vydrží?

0: děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem Země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Rádio KISS počasí.
2: Zítra čekáme oblačnou až polojasnou oblohu a postupně se místy objeví srážky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na horách bude kolem 14 stupňů.
1: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit. Portugalsko má nejdelší průměrný trest odnětí svobody. Podle údajů Rady Evropy, které byly dnes zveřejněny ve zprávě analyzující stav vězeňské populace v roce 2024, je průměrná délka trestu odnětí svobody v Portugalsku 34,4 měsíce, což je nejdelší doba mezi evropskými zeměmi. A teď zpátky domů.
3: Královský letohrádek neboli Belveder prochází rekonstrukcí. Správa Pražského hradu za práce, které potrvají 2 roky, plánuje zaplatit zhruba 100 milionů. Letohrádek ve stylu italské renesance čeká obnova fasády, interiérů a sloupových arkád. Renesanční památka byla před opravou využívána především pro pořádání výstav.
1: Sport.
2: Jan Kliment si za českou reprezentaci na mistrovství světa v Americe nezahraje. 32-letý útočník Sigmy Olomouc, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát, podstoupil operační zákrok na levé noze. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
4: Děkujeme za předání žezla, no a my vám přejeme druhou polovinu hezkou tady s odpoledním jumpem na KISSu.
5: Magda Vronková, Radek Hrdina a taky Grupka
1: Vrejčí. To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: The

0: 16 hodin, 8 minut, my vám s Magdou přejeme moc hezké odpoledne, nezapomeňte, Ivo je v kalendáři dneska přes 16 000 Ivů v České republice, k mému překvapení, myslel jsem si, že jich je míň, takže si užijte den. Taky vás čeká zmínka minimálně ještě o jedné soutěži, která si myslím, že se vyplatí, abyste věděli, že ji máme tady na KISu.
1: Je to tak? Tento týden je to teda nabitý, samozřejmě některé věci teprve vrcholit budou, takže určitě dál poslouchejte Radio KISS non-stop, abyste náhodou o nějakou tu soutěž třeba nepřišli, jo?
0: Mohl by to být třeba zájezd.
1: Kdo ví?
0: Hele, za malou chvíli.
2: Jump. Odpolední Jump Radio.

0: Albány z cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Kysáci, někdo z vás už je třeba dovolenou má na tento rok připravenou, naplánovanou, někdo z vás ale zatím třeba vůbec a někdo právě sní o tom, že by se chtěl podívat do Albánie. No a právě tady na Rádiu Kiss soutěžíme o dovolenou z cestovní kanceláří Blue Style v Albánii. Výhrou je tedy pobyt pro dvě dospělé osoby a jedno dítě v pětihvězdičkovém hotelu Henry Resort and Spa na jeden celý týden s all inclusive.
2: Pokud chcete vyhrát, tak teď klidně teď pojďte na web Rádia Kiss, to znamená kiss.cz a odpovězte správně na tuhle otázku. Které z uvedených letovisek patří mezi oblíbené oblasti Albánie v nabídce CK Blue Style? Já myslím, že to tam dohledáte, mělo by to být jako, jo, docela rozpoznatelný. A až to dohledáte, tu správnou odpověď, připojte a na to nezapomeňte svůj vlastní kontakt. Prosím vás, aby tam nebylo nějaký firemní na bratrance, který o tom neví a tak dále, protože pokud v pátek, ano, po třetí hodině odpoledne, náhodně, až vybereme jedno, třeba právě vaše jméno, které řekneme do vysílání, tři poslední čísla prozradíme, tak právě by to mělo být číslo, z kterého budete telefonovat obratem, protože kdybyste volali jinýho, no tak vám to samozřejmě logicky nemůžeme zvednout. No a pokud se tak stane, během jedné jediné následující písničky, tak vyhráváte dovolenou v Albánii.
1: Takhle jednoduchý to je, takže kysáci, právě teďka zaměřte na web Rádia Kiss, tam můžete soutěžit o krásnou dovolenou z cestovní kanceláří Blue Style v Albánii.
2: Držíme palce a v pátek třeba to budete právě vy. Hodně štěstí.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Turen. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss.

0: Někdo si řekne, že třeba už jsme na to starý nebo starší nebo něco, ale já mám taky tušení, že přece jenom nějaká nostalgie tam bude. Je to, jak dlouho, prosím tě, od GTA legendární hry 5, kdy byla vydaná?
1: Pokud to tady čtu tady správně, mělo by to být 17. září 2013. To znamená, že to bude teďka vlastně za pár měsíců 13 let.
0: 13 let.
1: Wow.
0: 13 let se čekalo na šestku. A je tady. GTA 6 je konečně tady. Nejočekávanější hra dekády se začíná prodávat, přátelé. To znamená, žádný už jako dovývojovací nějaký ještě věci.
1: Ano.
0: Ne, je hotová, je kompletní a začíná se předprodávat. Ne prodávat, ale předprodávat.
1: Ty jsi schválně nikdy hrál GTAčko?
0: Jo, tak jako jenom lehce s kamarádama takhle jako... Opravdu lehce, než bych na tom nějak jako ujížděl.
1: Já jsem to teda docela jako žrala v jednu chvíli, ale pak jsem zjistila, že na tom začínám normálně trošičku závislá, takže jsem to musela trošku posunout jako pryč.
0: A
1: ale
0: tak
1: chápu
0: dobrý,
1: to.
0: Že si to uvědomíš.
1: Ano.
0: Že s tím začneš pracovat. To je jo. Dobrý.
1: No jo. Pár terapií prošlo, no.
0: Přátelé, 18. května, to znamená včera, skutečně je to oficiální a nejočekávanější hra posledních několika let, je spuštěna, co se týče předprodeje. Dokonce cena překvapila, protože v předprodeji si můžete pořídit, já to přeložím rovnou, nebo přepočítám, 1700 korun, což mi přijde dobrý.
1: Čověče,
0: to mi přijde jako přepálený.
1: No to mi přijde skoro cena jako tenkrát.
0: No jo. Spekulovalo se o tom, že to bude přes 2000 korun, něco ano. Kolem 100 dolarů, ne, je to 70 euro, 1700 korun, prostě tak. Teď už si ale samozřejmě musíte dohledat ty platformy, kde se to teda dá koupit a tak dále, to už vám neporadíme a můžete být předregistrováni a mít to za pár, co se týče hry GTA 6. A koukal jsem na grafiku. Za těch 13 let se nám to pěkně šouplo.
1: No ještě aby ne, jak se nám všechno šoupe, co se té technologií týká.
0: 13 let na tom seděli, já si myslím, že to bude sakra dobrý.
1: Tak prosím vás, pařte, ale ne zas moc.
0: Ne, pojďte žít ven.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Teď v tuhle chvíli zůstaneme tady u nás v České republice, půjdeme na Zlínsko, budeme tady ne chválit, ale budeme tady dělat jednoho takového chlapíka, který, no, si trošku pohonil. Co je? Na koloběžce, jako že s tou koloběžkou, ne, jako že hráli na babu, ježišmarja.
1: Já to
0: ty v tom ale hned vidíš prostě, jo, to je takový to slovíčkaření, Magdo. Ano. Neobvyklou honičku. Ano, má za sebou jeden muž na Zlínsku s policisty, protože na tom by nebylo nic neobvyklého. Ale oni mu naměřili téměř 101 km v hodině na koloběžce.
1: Na koloběžce?
0: No tak jako asi si ji trošku přečipoval, nebo jak se to říká, netuším, ale 101 téměř kilometrů v hodině. Ale pozor, on to mastil jako blázen. Ve finále teda zajel do nějaký slepý prašný cesty a musel to vzít popoli a tam samozřejmě už to kilo nejelo. A tam,
1: popoli na koloběžce.
0: No, tam to hodil do brázdy a rozbil si hubu. Tak ho chytili, no.
1: Já tam vidím, já víš, jako toho týpka na ty koloběžce, jak frčí a vzadu mu takhle šlhají ty plameny, víš, ty koloběžka. Vum, prostě, máš to GTAčko
0: no ne,
1: na koloběžce.
0: Jim bylo divný, jako proč mu jíždí, že jo, protože jako, žeš Mariano, tak jako co? A nejdřív si myslel, že koloběžka je kradená nebo něco podobného. Ne, ano. Koloběžka byla jeho. Ale nicméně oni zjistili, že on má zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do roku 2030.
1: Ale koloběžka přece není motorový vozidlo.
0: Tahle byla asi. Já nějak si neukážu představit, že má z budoucnosti asi, že
1: hele,
0: lítá kilo.
1: Já si to můžu představit, měl tam totiž přídavný plyny.
0: Plyny?
1: Von, přídavný plyny.
0: Aha. No každopádně teď dostal mařenku, nemaření, že jo?
1: Ano.
0: Soudního rozhodnutí. A vypadá to, že si možná jenom z toho zákazu taky předělal ještě větší trouble a možná už i nějaký ten měsíc někde pěkně bez koloběžky.
1: Za jízdu na ní.
2: Jump. Jump. Odpolední Jump. Kiss. Kiss.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme pro vás dopravní informace, mrkneme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D1, je to ve směru na Ostravu, exit 10. Bouralo se bohužel taky ale v Ostravě v ulici Bílovecká a jedna dopravní nehoda v Jeseníku.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
6: Rádio KIS počasí.
7: Zítra bude oblačno až polojasno a místy srážky. Nejvyšší teploty napříč republikou očekáváme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na horách bude kolem 13 stupňů.
6: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
7: Nejhorším byrokratickým předpisem tohoto roku je nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Rozhodla o tom

0: V anketě Absurdita roku veřejnost v online hlasování. Anketa se každoročně vyhlašuje při podnikatelských soutěžích Firma roku a Živnostník roku. ČTK to dnes oznámili organizátoři soutěže. Naopak normou, která nejvíce usnadnila život podnikatelům, je novelizace zákona osvobozující od povinnosti auditu tisíce malých a středních firem. Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí ve středu, kde oznámí i ceník. Při světové premiéře vozu v Curychu to uvedl mluvčí automobilky Josef Baláš. A teď zpátky domů.
1: Výstavba zbývajících úseků dálnice D3 na Kaplicku pokračuje podle plánu a společně s ní připravuje ředitelství silnic a dálnic také navazující dopravní stavby. Jednou z klíčových investic je také nová pětiramená okružní křižovatka na jižním okraji Kaplice, na jejíž stavbě teď silničáři pracují. Pro KIS Lucie Sinková. Výstavba zbývajících úseků dálnice D3 na Kaplicku pokračuje podle plánu a společně s ní připravuje ředitelství silnic a dálnic také navazující dopravní stavby. Jednou z klíčových investic je také nová pětiramená okružní křižovatka na jižním okraji Kaplice, na jejíž stavbě teď silničáři pracují. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport. Obránce Michal Kempný, který vynechal pondělní zápas hokejové reprezentace na mistrovství světa proti Švédsku, se dnes opět zapojil do tréninku. Dobrovolné přípravy se zúčastnilo 22 hráčů. Chyběli jen obránce Filip Hronek a útočníci Daniel Voženílek a Jakub Flek. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
2: Gigi D'Agostino nebo taky Imagine Dragons budou na KISu.
3: Ještě jednu hodinku společně, Magda a Radek, my vám přejeme hezký podvečer.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: Víte, že
1: dneska bude spíše pro osoby starších 18 let. Mm-hmm. Jo, no, i když v dnešní době. No,
2: ne, pojďme o těch 18.
1: Pojďme radši o těch 18, jo. Víte, že pokud budete mít denně sex, budete vypadat mladší a ženám se zlepší paměť?
2: Aha. Tak oni se na to vzpomenou, že jo, když jsme každý den? A my bychom mohli vypadat mladší.
1: Vy byste mohli vypadat mladší, no. Jak u koho je to proveditelný? To je toť otázka samozřejmě, že? Ti, co jsou
2: já vím, zadaní. Že jako teďko on úplně někde si jako rozeštvala ty tábory domácí. Vidíš? Vidíš to?
1: Já jsem ti to říkala.
2: Takhle to prostě má být? No. No, nebo obráceně. Já jsem ti to říkal.
1: Ano. Hm. A ti, co jsou single, tak si říkají, no tak to šup šup honem někoho sehnat. A šup šup.
2: Ne, ty si říkají jenom šup šup.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Jo, tak dneska jsme zase hráli a zítra budeme hrát zase, ale cože to budeme hrát, Magdo?
2: Je to naše unikátní soutěž 7 v 7, kterou uslyšíte jen a pouze tady na Rádiu Kiss. A uslyšíte ji taky pouze, pokud si Rádio Kiss naladíte v 7 ráno. A právě v těch 7 ráno se jí můžete i zúčastnit. Stačí se dovolat jako třetí k nám do studia na telefonní číslo 210 323 323.
1: Když se vám to povede, jak už říkala Magda, budete třetí ve vysílání, hodíte si kostkou skrz našeho kolegu nebo kolegyni tady v ranním vysílání. No a pak už jenom doufáte, aby ta částka byla co nejvyšší, což je maximálně 7000 korun, a to se stane, když hodíte šestku. Když hodíte šestku, nehází se ještě jednou, jako v obvykle v některých hrách, ale rovnou automaticky se vám sečte 1000 korun a proto 7000 KČ.
2: 7000, a jak to dopadlo dneska pro Zuzku?
3: Mám červenou kostku, snad nám přinese štěstí. Padla tam trojka, takže vyhráváš 3000!
1: No, za 3000 takhle po ránu, krásný, no a vy to můžete vybombit snad ještě zítra o 4000 korun, maximálně na těch 7000. Ale to musíte být v 7 ráno vzhůru, mít telefon v ruce a zavolat 210 323 323 ranní trojce. Tak hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Je to tak, kysáci, aktuálně se teďka podíváme na zápasy, které v tuhle chvíli už probíhají, a to zápas mezi Itálií a Norskem. Tam je to ve druhé třetině stav 2-0 pro Norsko. No a taky probíhá zápas mezi Lotyšskem a Rakouskem, druhá třetina 36. minuta, 1-0 pro Rakousko.
2: Zatím, no a 20-20, shodný to čas, hrajou Maďaři proti Velké Británii a Slovinsko proti Slovensku. Takže hokejem zase narvaný odpoledne i večer, ten zbytek už je na vás.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: krásnou rozlučkovou písničkou se s váma dneska budeme loučit.
1: Na rozloučenou, ano.
0: Ano, bylo to velmi příhodné. Nicméně pravda je taková, kysáci, že dnešní odpolední jump se nachýlil ke svému konci a žezlo předáváme. No komu pak asi?
1: Vojtovi Sklenářovi, ten už je samozřejmě nachystaný, přichystaný, natěšený hlavně a vy samozřejmě při úterku 4 hodiny, žádná zkrácená verze, to znamená 4 hodiny krasojízdy jménem Jubox a vašich hudebních přání.
0: My se s váma uslyšíme opět zítra při krásné středě od 14. hodiny.
1: Mějte se moc krásně, hezký úterní večer.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radek a Magda. Odpolední jam. Na Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá na hlavních tazích před 6. večerní? Pojďme se na to podívat. Menší zdržení na D5 před příjezdem do Prahy od 5. kilometru, kde se taky zdržíte trošku, je D1 na Brno mezi 182. a 186. Potom taky menší zdržení mezi 194. a 196. kilometrem. Malé zdržení taky na D2 před příjezdem do Brna a na Pražském okruhu je zdržení na D1 mezi 24. a 19. kilometrem. No a co se týká směru na letiště, tak mezi 13. až 19. kilometrem.

0: 20. května v iStores v Šantovce.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozů Hyundai ve Vysokém Mýtě.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno a místy srážky. Nejvyšší teploty napříč republikou očekáváme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na horách bude kolem 13 stupňů.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát, ve středu opět vzroste. Litr benzínu v Česku oproti dnešku může zdražit až o 28 haléřů, na 44 korun 71 haléřů. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun 17 haléřů, což je o 15 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Generální tajemník NATO Mark Rutte požádal spojence, aby na pomoc Ukrajině vyčlenili 0,25% HDP. Snaží se tak zmírnit rostoucí napětí uvnitř aliance ohledně nerovnoměrné pomoci Kyjevu. V pomoci zaostávají například některé státy z jihu Evropy. Návrh, který by znamenal uvolnění desítek miliard dolarů dodatečné pomoci, ale narazil na odpor u části významných členů NATO. Proti se podle zdrojů ČTK vyslovila i Česká republika. A teď zpátky domů.

0: Papírky, PET lahve, plechovky, ale i přední náprava z automobilu. Tradiční akce Čisté Krkonoše opět ukázala, co všechno lidé v horách zanechávají. Zhruba 300 dobrovolníků, zaměstnanců správy Krnap i návštěvníků hor během 2 dnů se sbíralo přibližně 2,5 tuny odpadu. Z Krkonoš pro KIS, Lucie Sinková.
1: Sport. Druhý tenista světového žebříčku, Španěl Carlos Alcaraz, vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní jukeboxy.
2: A na jejich začátku vás všechny vítá Vojta Sklenář, zdravím vás všechny, krásné úterý přeju, tak se pojďme pustit do toho.
3: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Start Jukeboxu je tady, 18. hodina, minuta 10. a první, kdo dneska večer vybere muziku, je Ondřej, který je na drátě. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, já jsem na drátě.
0: Ale musím prozradit, že s Ondřejem to nebylo vůbec jednoduché. Ale vůbec. Ty jsi byl hlavně hrozně překvapený, že ses dovolal, viď?
1: Jo, přesně tak.
0: No a nakonec teda si řekl, že chceš něco od Tiesta, tak já ti tam nějakého samozřejmě vyberu. Tiesto toho má mraky, takže jak se říká, je z čeho brát. Ondřeji, kam to pustíme?
1: Pustíme to do Valmezu, do Vininy, Michalovi Ševelovi.
0: Jenom jemu.
1: Jo, to je můj bývalý šéf, takže to pustíme jemu.
0: Tak jo, letí to a měj se moc hezky, teď už máš zkušenost.
1: Super.
0: Příště to bude lepší, viď?
1: Jo, určitě.
0: Tak jo, ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: 210-323-323, tak taky můžete tenhle telefon vytáčet, a nebo jestli máte apku Kysu v mobilu, nejjednodušší způsob, pošlete hlasovku.

0: Pokud máte chuť na nějakou muziku, chcete ji někomu poslat nebo klidně jenom sami sobě, tak až do 10. večerní u nás na Kissu můžete, protože je tady jukebox. Teď ten jukebox ovládne Petr. Já tě zdravím, ahoj.
1: Já tebe taky, čau čau.
0: Petře, co ty dneska, po práci už nebo ještě v práci, jak to máš?
1: Ale ještě v práci, zrovna na večeři, takže pohoda.
0: Do kolika ještě budeš?
1: Ale do 9:45 jenom.
0: 9:45, no tak teď si nech chutnat, co máš dobrého, děkuju. Něco, nějakou jako kantínu, něco z kantýny, nebo si přines?
1: Bagetu z automatu, jako vždy.
0: O, bagetu z automatu, dobrá, ne.
1: Co? Nejlepší, hele.
0: Že jo,
1: nejlepší.
0: Já si taky myslím. Jasně. A teď k bagetě ještě Prodigy.
1: Přesně tak.
0: Nechal jsi na mě výběr, co když dáme Prodigy s Eňou? Může?
1: Nechám to na tobě, ale nechám to fakt jenom na tobě, ten výběr.
0: Tak Petře, kam to hrajem?
1: Ale protože bude to pro chlapy do práce a speciálně pro Janka Čuraje do Přerova nad Labem, protože věřím tomu, že poslouchá.
0: Tak já doufám, že jo, a ti napíše, když tak, jo, ať napíše. Slyšel jsem, Peťo, slyšel jsem a děkuju. Hraju to, měj se krásně a zas někdy, ahoj.
1: Ty taky, čau, čau.
0: Tak protože já ani ano, to jsem vybral, tak si to pustíme. Tohle je Jukebox Rádia Kiss.

0: Hezky se to sešlo, co? Na Kissu před chvilkou Prodigy a teď předělávka původního songu od Prodigy. Za námi Ellie Brooke, já vám všem přeju krásný večer, no a zítra ráno zase určitě vám budu držet palce, abyste vyhráli u nás koruny.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem
3: držíme palce!
4: 7-7.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Co nově vyšlo na Netflixu? Tyhle dvě pecky si nenechte ujít. Čarodějnice. Jde o příběh osiřelého chlapce, který se svojí babičkou pozná partu čarodějnic, které ale nemají moc dobré úmysly. Joker Foxy je du. Po dvou letech od kinopremiéry se Joker a Joaquin Phoenix dostává i do vašich televizí. Neúspěšný komik Arthur Fleck se během uvěznění seznámí s láskou svýho života. Stane se z ní slušnej kluk, co už nezabíjí na potkání? Uvidíte. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: No hned se mi s váma jede lépe. Jste dobří, fakt jste dobří.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Super zábava, jen tak dál.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Posloucháte Jukebox na Kisu, tohle je vzkaz od Roberta.
1: No ahoj, tady Robert. Robert z Bíliny, jak to by zahrát pro Marcelu Průšovou, Veroniku, Martina, Irenku Petrolinovi a pro Tadeáška Tršmída. Mám je rád. Děkuju. Nějakou dobrou pecku.
0: Nějakou dobrou pecku. Tak jaká dobrá pecka to bude, to vybere Týna.
2: Ahoj, prosím, zahrajte něco od Gorillaz pro Strejdu Antonia. Děkuji.
0: Gorillaz teď v našem éteru taky pro lásku Tomáška a pro dceru Karolínu a to od Katky.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: První hodina dnešního večerního Jukeboxu bude skoro za námi, tak než bude 7 večer, bude Pepa teďkon v našem éteru, protože se dovolal. Hezký večer ti přeju.
2: Děkuju, taky přeju.
1: A zdravím tě někam na cestu, ty už si říkal, že jedete z práce, takže je vás víc, jo, teďkon. Je vás
2: ano,
1: víc
2: ano,
1: v tom autě.
2: Jsme ve čtyřech v autě.
1: Takže skoro plný auto vlastně.
2: Tak, skoro.
1: Jak bylo dneska v práci při úterku, co?
2: A jo, docela dobrý. To uteklo, to, takže pohoda.
1: A uteče i cesta teď, prosím tě?
2: Ano, už jsme skoro doma,
1: no,
2: už
1: vidíš
2: jsme
1: co?
2: Ještě tak 10 minut.
1: No, vidíš, tak to tak hezky jako vyjde, že do cíle bude muzika. Chtěl jsi song v Dolinách, tak komu všemu hrajeme, Pepo?
2: Tak zahrajeme to tady u nás v autě, co jsme lidi. Pak bych chtěl zahrát písničku i pro přítelkyni, ta je v práci teď taky, pro ní. Je to pro Lucinku, dělá v jak se to jmenuje, Orlenu, na Orlenu dělá. A ona poslouchá taky to rádio.
1: Tak super, taky zdravíme a ti to utíká, jo?
2: Tak super,
1: jo,
2: ano.
1: Ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá na silnicích? Chvilku před 7 večerní na D8 se zdržíte ve směru na Prahu mezi 86. a 83. kilometrem. Zdržení je taky na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi 14. až 19. kilometrem. No a bouralo se například v Hodoníně, a to v ulici Purkyňova, a bouračka taky třeba v Liberci, a to v ulici Dlážděná. Šťastnou cestu všem za volant.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství.

0: čerství hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: dalších akčních nabídek. Navíc prvních 30 zákazníků získá powerbanku jako dárek. Vidíme se 22. května v iStores v Šantovce.
1: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex, český výrobce, má řešení.
2: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
1: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
3: Začínáme další hodinu dnešního večerního jukeboxu na rádiu Kiss. Odstartuje nám DJ Bobo, s vámi Vojta Sklenář a přeju hezký večer.
4: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech rádia Kiss.

0: Další Jukeboxová hodina je tady a Mirka je teď na telefonu, kterou zdravím. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Mirka už jako spustila na mě, komu mám zahrát, už před chvilkou, když to ještě nikdo neslyšel, nebo nikdo. Já jsem to slyšel, ale nikdo další. Takže typu, že budeš asi na rybách, Mirko.
1: Přesně tak, jo, přesně jo, tak, jo. Sedíme s přítelem u vody.
0: Jak dlouho už sedíte takhle dneska?
1: Asi od 3 hodin.
0: Od 3 hodin. No a hele, je po 7, tak co, nějaký úlovek už byl nebo ještě ne?
1: Jo, ale je zatím malý, jenom kapříci.
0: Takže pouštění zpátky.
1: Jasně, my jsme takový rybáři chyťapus.
0: Chyťapus, jako úplně všechno, nikdy si nenecháte nic.
1: No většinou jenom pro známý, protože my ryby nejíme, my jsme takový rybáři, co ryby nejí.
0: Takhle, hele, ale to je to samý, jako je spousta lidí, co nejí houby, ale rádo je sbírá naopak, což...
1: No to my je zase rádi i sbíráme i jíme houby.
0: To já taky, takže. To já taky, no. Já třeba nedokážu si představit, že bych je nazbíral a někomu to dal. Tak vy takhle chytnete rybu a někomu ji dáte. To je hezký, jo. Ale zase na druhou stranu. No tak to... ať se zadaří, tak dáme muziku.
1: Jasně, a bylo by to teda pro všechny i Západočechy odsap pokus.
0: Ano, ano.
1: Něco, co vybereš.
0: Tak jo, vybírám a měj se, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Taylor Swift za námi a tady je Radio Kiss a taky Jukebox. Je-libo nějaká muzika, já říkám, není problém, čas máte až do 10. večerní, buď to stačí vytočit náš telefon, ten má číslo 210 323 323, no a nebo aplikace Radio Kiss, což já si myslím, že je úplně ta nejvíc, nejlepší a nejjednodušší možnost, jak si nechat song zahrát. Musíte mi ale poslat hlasovku, tahle další přistála.
1: Ahoj kysáci, zahrali byste písničku Zombie od Cranberries a prosím vás, Míša,
2: Krištof,
3: Mikuláš.
1: Děkujem, ahoj.
0: Míša, Krištof, Mikuláš, snad jsem to chytil dobře, jestli náhodou ne, tak se omlouvám a jako omluvu posílám tu písničku, co jste si vybrali. Cranberries, taková lehce strašidelná.

0: přeju krásný večer s Juboxem, za chvilku v něm pokračujeme, ale teď si uděláme takový malý výlet do dnešního rána.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: Míša teda dala, že v České republice je 25 věznic. Roman dává, že v České republice je 35 věznic.
3: Moc věznic, 35 anděli.
4: Já si strašně moc přeju už kvůli tobě, Romane, aby si dostal.

0: zaujímavým hostom a no, potom. Tak co, přidáš se? Otevřeně tady probíráme ty největší ťuňačinky a poslouchat musíš live. Tak koukej ladit už tenhle čtvrtek. U toho prostě nesmíš chybět.
1: Noční show Radia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Úterní večerní jukebox je tady a jeho součástí teď Tomáš, který ho zdravím a přeju hezký večer.
1: Ahoj.
0: A Tomáš by rád rock set a říkal, že by to chtělo nějakou rychlejší song Stars. Já souhlasím Tome, tak ho pustíme. Pustíme ho někomu konkrétně speciálně, anebo prostě tak jako všem tobě.
1: No, tak pro manželku a pro děti dva kluky.
0: Tak užívejte večera a teď i s rockseťákama. Ahoj.
1: Ahoj, díky, ahoj.

0: Mr. President za námi, no a pode mnou už hraje Michael Jackson. Myslím si, že určitě všichni moc dobře poznáváte.
1: Zdravíme kysáky!
2: Tady Nikča,
3: Varča
4: a Olča.
1: Chtěli bychom vám dopřát na dobrou cestu písničku
4: Beat It od Michaela Jacksona.
1: Tak ahoj.
4: Ahoj!
0: Tak ahoj, děvčata, krásně jste to namluvila. Nádhera, nádhera, nádhera. A Michael a jeho Beat It, neboli Beat It, právě teď. A kam ještě, Martino, hrajeme?
5: Ahoj, Vojto, prosím tě, zahraj tam nějakou super pecku pro tři fajn kluky, Míšu, Mikyho a Krištofa z Lukna Dyhlavou. Moc díky, Martina.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Fotovoltaika dnes není jen o panelech, je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
4: V Matikonu každý den vyrábíme věci,

0: které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
1: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
0: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
2: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
3: Jsme na začátku další hodiny, konkrétně hodiny 20. S vámi na Kisu Vojta Sklenář. Přeju vám všem hezký večer a pokračuje nám Jukebox.
4: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss.
5: Be happy.

0: Bongo, čak, čak, čak a El Profesor na Rádiu Kiss. Krásný večer vám všem, pokračuje nám Jukebox. Stále máte možnost něco si nechat u nás zahrát a teď zahraju Ondrovi.
1: Čau Vojto, zdravím všechny kysáky. Dneska jsem úspěšně složil maturitu, takže mě prosím tě pust The Feeling od Lost Frequencies. Díky, čau Ondra.
0: Tak Ondro, velká, ale fakt velká gratulace, protože prostě, jak se říká, že jo, maturita, zkouška z dospělosti a člověk, když se to podaří, tak mu spadne obrovský, obrovský kámen ze srdce. Úplně to vidím, jak kdysi taky jsem se dozvěděl, že jsem tu maturu dal. Tak Ondro, fakt jako velikánská gratulace i ostatním, co třeba dneska se to dozvěděli a vás, co to ještě čeká další dny, tak moc držím palec. Tak Ondrovi Lost Frequencies teď, co za chvilku. 210-323-323. Buď si zavolejte, a nebo stejně jako Ondra, přes apku KISSu pošlete hlasovku.

0: on. Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox. Jubox. Rádia Kiss.
1: Další písničku v úterním večerním Juboxu vybere někdo na telefonu, tak kdo pak tam? Ahoj.
2: Ahoj, tady Věra.
1: Ahoj, Věro.
2: Já jsem si chtěla nechat zahrát písničku, jestli to šlo.
1: A jakou bys chtěla?
2: To Unlimited.
1: A chceš nějakou konkrétní nebo necháš na mě?
2: Asi to nechám na tobě.
1: Dobře, dobře. A kam to poletí?
2: No takhle, poletí to mýmu skoro švagrovi, který dneska slaví padesátiny.
1: Přímo dneska 50 let. 50 let. No a oslava bude nějaká?
2: Bude v sobotu, no.
1: Bude v sobotu. Že jo? Když je to takhle v týdnu, je lepší to odložit na víkend. Že jo? To pak jako...
2: No, je to pravda, no.
1: Tak já myslím, že to bude velký, přece jenom 50 je fakt jako... Jak se říká, no. Jednou za život, že jo?
2: To je pravda.
1: Tak mu taky přeju všechno nej a muzika teďkon u nás hraje. Věro, měj se hezky, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: přijďte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a rádiem Kiss.
1: Co byste řekli na to vyrazit do Albánie díky nám a cestovní kanceláři Blue Style? Tak pokud říkáte no jasný, tak já říkám, není problém. Tenhle týden právě soutěžíme a výhrou je pobyt pro dvě dospělé osoby a jedno dítě. A to konkrétně v pětihvězdičkovém hotelu Henry Resort and Spa. Na týden a jak jinak než s All Inclusive. A pokud chcete vyhrát, tak běžte teď k nám na web kiss.cz. No a tam správně odpovězte na otázku, kde se vás ptáme, které z uvedených letovisek patří mezi oblíbené oblasti Albánie v nabídce cestovní kanceláře Blue Style. Máte tam možnosti na výběr, ale nestřílejte od boku, najděte si správnou odpověď, potom připojte váš kontakt. No a pak čekejte na konec pracovního týdne, na pátek, protože v pátek po 15:00 odpoledne náhodně vybereme jedno jméno. A to řekneme do vysílání a jakmile ten daný soutěžící obrotem se dovolá do studia, tak dovolená bude jeho.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Tohle je Jukebox na Kissu, vám všem přání hezkého úterního večera ode mě stále letí a poletí i další muzika.
1: Ahoj, prosím tě, mohl bys zahrát něco pro Richarda? Díky moc, Michal, přeju hezký večer.
0: Tak jo, zahrajeme pro Richarda a zahrajeme ale hlavně komu?
2: Já bych ráda prostřednictvím Rádia Kiss pogratulovala své dceři Angie dnešní úspěšně složené maturitní zkoušce. Chtěla bych říct, že jsem na ní fakt pyšná a chtěla jsem tě, Vojti, poprosit, jestli bys jí za odměnu zahrál něco od víkenda. A to bych chtěla zahrát rovnou i všem letošním maturatům, kysákům, krásným kysačkám a zdravím do studia.
0: No tak dáme víkenda, to je jasná věc. Tak gratulace další úspěšné maturantce. A když teda maturita splněna, tak bude nejenom víkend, ale ještě jako bonus s víkendem zaspívá Ariana Grande. Za maturitu.

0: Posloucháte Jukebox na rádiu Kiss, Scooter nám dohrál, ta jejich pomalá Break It Up a další muzika hrát bude Vendula na telefonu teď. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Máš ráda básníky, tu sérii filmovou?
1: To mám ráda.
0: Básníky?
1: Básníky? Proč?
0: No, nejdřív to řekni, jestli jo, nebo ne?
1: Takové ty české asi, ne, asi spíš ne.
0: Počkej, já myslel básníky jako ty filmy, jak byly o básnících.
1: Jak jo, já přichází. Vím, přesně vím, asi, asi ne.
0: Asi ne, dobrý, tak nic.
1: Asi ne.
0: Tak dobrý, já jsem měl připravenou jeden takový úryvek, kde se mluvilo o Vendulce, tak nic.
1: Jo, já vím, Vendulka to utěšil, jo, no, to asi ano, vím,
0: utěšitel.
1: No. Jo, no právě proto to asi nemám ráda.
0: Ty asi nemáš ani ráda jako to Vendulko oslovení, ne? Protože ses mi představila právě jako Vendula.
1: Mě říkají Wendy.
0: Tak Wendy, ty jsi vybrala Elu Henderson společně s Rudimentalem. Je to nachystáno, ano. Kam pak to zahrajeme?
1: Zahráme to do Opavy, do Kilšovic a je to pro mojeho manžela Vladimíra a pro moje dvojčátka Elenku a Natálku.
0: Do Keliš...
1: A teda pro mě.
0: Do Kelišovic? Nebo jak to bylo?
1: Kilešovice.
0: Kilešovice. Já myslel, že existují Kelišovice jako Keliška, tak to ne.
1: Jako Keliška a Vendulka utěšil.
0: No, to by... Hele, takhle to dáme to dohromady všechno a bude to. Tak Wendy, posílám to a mních se, ahoj.
1: Super, děkuju, ahoj.

0: od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Radio Kiss vysílá non-stop.
1: 9. hodina večerní je tady a pokračuje nám Jukebox a jeho finálová hodina startuje. Vojta Sklenář s vámi a teď Imperio a Atlantis.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss.
6: Be happy. Atlantis.

0: Poslední jukeboxová hodina byla odstartována. 210 323 323, to je náš telefon. Za chvilku na něm někdo vybere. Teď vybírá Sikorka přes apku.
1: Ahoj, tady Sikorka. Poprosím o zahrání něco od Wilkinsona. Bude to pro moji Pavlínku, pro tebe do studia a pro všechny posluchače.
0: A kam ještě zahrajeme?
2: Ahoj, tady Peťka z auta. Prosím, prosím, zahraj nějakou písničku, která potěší všechny paragány a přeju krásnou sezónu a taky jednomu zvlášť paragánovi, který je v garáži a musí makat. Díky, Peťka.
0: No tak jo, tak Wilkinson právě teď Afterglow snad potěší paragány. Doufám moc.

0: Sliboval jsem, že vybere někdo na telefonu, tak jdeme na něj. Kdo tam?
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, kdo tam?
1: Tady je Jelimán.
0: Jelimán. A co by chtěl Jelimán?
1: Jelimán by chtěl zahrát písničku.
0: No a jakou?
1: Ale něco od Gigiho.
0: A něco konkrétního chce Jelimán od Gigiho, anebo ale mám vybrat já?
1: Já nevím, třeba Blá Blá. Máš tam?
0: Máš tam.
1: No to je super.
0: A kam to bude, Jelimáne?
1: Hele, bude to do Libišan. A jenom pro mě, pro vás, pro všechny.
0: Kromě toho, že teď spolu mluvíme, děláš něco ještě, nebo už prostě jenom klídek, pohoda?
1: No, hele, tak nějak tady poklízím v garáži, pohodička.
0: A k tomu teď je muzika. Tak ať ti to jde hezky a zase někdy, ahoj.
1: Děkuju, měj se, čau, čau.

0: Posloucháte Kiss, přeju vám všem hezký večer. Pokud bych se vás zeptal, chtěli byste peníze? Myslím si, že každý by řekl, no jasně, tak laďte zase zítra ráno.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem
3: držíme palce! 777.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Další píseň připravená. Co pak to bude za song?
3: Chtěl bych pro kamaráda Davida Vančuru zahrát píseň od Safri Duo, All the People. On je teď shodoucí na Moravě, opravuje si kombajn, připravuje na sezónu. Přál bych si prostě, aby to všechno vyšlo a byl spoko. Děkuji, strašně moc, děkuji.
2: Tak ať jde oprava kombajnu, slyšeli jste tam i ty ptáčky, to bylo hezký. Tak jo, tak Safri Duo právě teď další jukeboxová pecka a za pár minut už dáme poslední jukeboxový song dnešního večera.

0: Tohle je Jukebox na Kissu, ale už finišuje. Blížíme se pomalu k 10. večerní. Po 10. už vás čeká to nejlepší z dneška, takže i nadále laďte Kiss. A teď nás čeká poslední jukeboxový song s někým na telefonu. Kdo tam?
1: Zdravím, tady Míša, já bych si chtěl nechat zahrát písničku, bylo by to možný?
0: A jakou bys chtěl, Míšo?
1: Já bych chtěl třeba Paul Van Dyke For an Angel, mohlo by být?
0: Tak kam to pustíme, prosím tebe, tuhle pecku?
1: Tak tuhle pecku bych chtěl pustit pro celý pekelec, protože vůně pekla. Takže si to buďte vědomí, protože nepeču. Rozumíš? To by bylo všechno.
0: Takhle hezky jsi to jako dal dohromady.
1: Já.
0: A připravoval jsi to dopředu už?
1: Ne, já jsem úplně improvizoval, no, jsem to tam hodil jako by oko, tak z první volné a...
0: To jsi šikovnej, ale teda, to ti povím. Tak já to posílám a měj se hezky, ahoj.

0: Rádiu Kiss.
1: Když nám ten dnešní den pomalu končí, tak si ho teď pojďme společně zrekapitulovat. Přeju vám všem hezký večer při úterku. Doufám, že ten váš večer je hezký. No a ještě vám ho zhezčí... Hrozný slovo, co? Tak jinak. Udělá vám ten večer hezčí určitě naše ranní trojka. A to konkrétně v téhle hodině rubrikami Domysli to a dořekni to právě teď.
2: Patrik dneska zadává, to znamená, že Roman s Míšou dneska budou hádat. Budou hádat filmové a různé další ukázky v rubrice Dořekni to, kde já vám pustím kousek a vaším úkolem je to doslovně, pozor, doslovně doříct.
3: Jak si dal záležet na tom doslovně?
2: A upozorňoval na to, že budou ukázky velice krátké, což mi nedělá vůbec dobře, protože jistá únava materiálu je na mě znahat. No tak je to pár let, co od sebe máme, že jo?
3: No to jo, ale tvoje únava materiálu, ty kolikrát doříkáváš věci, ještě ani nejsou přehrané.
2: Ale blbě.
4: Pojďme na to. Patrik si splet tlačítko.
2: Začíná to velice dobře. Velmi rychlá ukázka, nastražte uši. 3, 2, 1.
5: Co je to tady?
3: Zahnusnou máničku! Myslíš Gagarinova bratra? Jsem ti chtěl tu nástěnku svěřit, no. Smrade.
2: Slyšíte to, má to smysl s touhle holkou hrát?
4: Počkej, mě stačilo to první.
5: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Super. Dobře, tato první ukázka v zadání, když jsem vám zadával, měla vteřinku. Tadle druhá má půl vteřiny. Či nech mě nadechnou.
3: Ta třetí bude mít čtvrt vteřiny.
2: Ale jenom vás upozorním, dodržte opravdu doslovné dořeknutí. Pochopíte.
5: Boží!
2: Tady se bude holit akorát z komína. Tady se bude hulit akorát z komína.
4: Ještě jednou, jak teda říkáš?
2: Tady se bude hulit akorát z komína.
4: Tady se bude hulit akorát z komína.
2: Jo.
5: Boží, tady se bude hulit akorát z komína.
2: Tady sa bude hulit akorát z komína.
3: Tady sa bude.
2: Proto jsem to říkal. Je,
3: to bych ti přála ten
2: ale
3: bod.
2: Jako sorry, tvoje.
3: To si musí. Já to dám do remixu s mašinkou, nebo něčím tak. A nebo úlet do exámu.
2: Výborný. Máme další věc do Silvestra, nevadí. Pojďme na třetí. Tak se uklidníme, Míšo, jo. Ale kysáci, kdybyste viděli Romanu v obličeji.
3: Já si myslím, že to uvidí.
2: Tak jo, tak klídek, jo.
3: Dobře, třetí. Klídek.
2: Tadle už není krátká, je delší, ale budete jich znát na 100%. A jediný, co jsem si říkal u téhle hlášky, když jsem ji našel, jsem si říkal, škoda, že už jsme ji dlouho nepoužili.
6: Tak co k tomu dodat? Snad jako v pokus o novou věc, který moc nevyšel.
2: Experiment, který se nevydařil.
3: No.
2: No, je tam ještě, jo.
3: Jo.
6: Tak co k tomu dodat? Snad jako v pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil, no.
3: Jo.
4: Míšo, dobře.
3: Jo.
4: Je tam
3: dobře.
4: To no na konci.
2: Dobře, Evi, ale pěkný, pěkný. Místo sésá.
3: Ale měl jsi ten druhý bod. První. To jsi měl, ne?
2: Jo,
3: no, ale
2: jo, jo.
3: Myslím ten... Jeden. Ty jeden, já jeden.
4: Dva máš, Míšo.
2: Ty máš dva, Míšo.
3: Jo, já mám, já mám dva.
2: Bohužel.
0: Ranní kys. Ranní kys. Každý všední den.
7: Od 6 do 10.
8: Já mi to jde.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Romane, já ti fandím, ale ta tvoje mašinka byla dokonalá.
3: Děkuju, já už to vidím, tu složku Silvestr.
4: Ano, pojďme si zopakovat to nejlepší, co dnes zaznělo v rubrice Dořekni to.
5: Hoši!
3: Tady se bude holit akorát z komína.
5: To je skvělý. Jak se byl rychlej.
3: Stejně mi to bylo k ničemu.
0: Raní trojko. Dospívej to.
3: Já věřím, že chuť si ale, Romane, spravíš teďkom v rubrice Dospívej to. Řeknu vám jedno, dvě slova. Vaším úkolem následující hit dospívat doslovně. Začneme 90. Písnička z kysáckého playlistu. Máme ji moc rádi. Začíná slovem up.
6: Up and down and up and down and up.
4: Počkej, no to by mohlo. Up and down, no to bych řekla, že bude, ale ještě určitě je něco. Up.
6: 90. typická z up, to asi nejsem jistý.
4: Ne.
6: Že by bylo ještě něco.
4: Tak pojď, zkus.
6: To. Pytle.
3: Pan Gigi Di Agostino. Blá, blá, blá.
4: Up.
3: Hu. No tak,
4: nemáme bod.
3: U české písničky vám pomůžu. Myslím si, že až vám řeknu dvě slova, bude to o rychlosti. Jsem skoro.
4: Panic. Jsem panic, není to lehký. Nešel bych za nic do nějaký dívky.
3: No, myslím si, že Roman byl o trošku dřív.
4: Byl.
7: Jsem skoro panic.
3: Klidně si Míšo ten bod taky vezmi.
4: Ale ne, vezmi si ho ty. Ty ho potřebuješ víc. Do
3: nějaký... Dobře, já víc.
6: Akorát střižený, Patrik Šikovnej. Bonusová to jsme
3: písnička. V bonusové písničce, jo, to byla jenom Lucie Panic, abyste věděli. V bonusové písničce může být naprosto cokoliv. A já jsem ještě narychlo tu bonusovou písničku přepisoval asi před 5 minutama, protože jsem si říkal, to se ale k dnešku sakra hodí. Takže říkám hoja.
6: Hoja hoj, hoja hoj, na na na na na na. Hoja hoj, hoja hoj, na na na.
3: Hokejová.
6: Hoja hoj.
4: A já si myslím, že zase byl Roman o maličko rychlejší. Já si myslím, že byl, pojďme si ty
6: vodiky.
3: Uhu.
0: Raní Kiss. Každý všední den
8: od 6 do 10.

0: je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní
1: Kiss. Romane, Míšo, kysáci, ptám se vás, kolik věznic je v České republice? Jediné, co bych si troufl říct, když se častokrát potom spletu, že to číslo nebude určitě trojciferné.
2: Taky bych to počítala na desítky.
1: Ano, máte pravdu, v tomhle vám napovím, to číslo není trojciferné a většinou zaokrouhlujeme, ale tentokrát nebudeme zaokrouhlovat, protože vám napovím, že na konci tohoto čísla je pětka.
3: A dokonce bych tvrdil, že je to méně než polovina z té stovky, takže 50 minus.
2: Taky se tam takhle pohybuju.
3: Tam budeme, jo.
1: Nápovědy už zazněly, ale mám tu ještě jednu nápovědu, která vám může pomoci. V České republice bylo ke konci roku 2024 19 430 vězňů.
2: A to mi pomohlo hodně teda.
1: Můžeš si to jako vypočítat, kolik vězňů je asi plus minus v jedné věznici a pak bys na to mohla přijít. Víš, že na konci je pětka. Já si myslím, přátelé, že dneska máte jako šanci
3: jo.
1: Trefit.
3: To děkujem.
2: Kolikže je těch vězňů, já si to napíšu.
3: 19 430.
1: Myslím, že se ptáš, kolikže je těch věznic a já už to chtěl říct.
3: Můžeš kluky, holky pozdravit, pokud se nepletu, jediné médium, které oni mají povoleno, je rádio.
1: Ano, tak vás zdravíme všechny.
3: Tak teď, pravda. Kdybyste se nám nějak nahlásili.
2: No tak pošlou dopis a ten dojde za dva dny
3: no,
2: nebo
3: tak,
2: za tři.
3: Na to máme jenom pár minut.
1: Jaký express dopis.
2: Poštovního holuba.
3: Tak jestli tohle někdo trefí, ta šance je docela dost velká. Typoval bych 1:5, že to trefíme, pokud je to do 50.
2: A co když ne?
3: 5, 15, 25, 35, 45.
2: A nebo 55.
3: To už ne.
2: To mi taky přijde moc.
3: Jo?
2: Jo.
1: Dobře mi, teda to dobře.
3: Já chci 7 bodů.
2: Třeba je dneska dostaneš.
3: Já je nutně potřebuju.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Kolik věznic je v České republice? To byla otázka dnešní rubriky Domysli to.
2: Taky si nám dal nápovědy a to, že se to bude počítat na desítky, ne na stovky. Že je na konci pětka a že v České republice je 19 430 vězňů.
1: Ano, přesně tak. Pankrác, Bory, Ruzině, Jiřice, Valdice, Mírov, Ostrov, České Budějovice, Teplice, Pardubice a další věznice, kam samozřejmě všechny zdravíme.
3: No,
1: tak co?
3: Co typy posluchačů?
1: Typy posluchačů dneska byly tak dobrý, točili se kolem jednoho, dvou čísel, že jsem si říkal, že bych vám je nerad pouštěl, protože byste se toho mohli chytit. A tak jsem vybral jednu, a to Lucku.
4: Čau te kysáci, tady Lucka. Tak to vím plus minus přesně, protože holka nedávno z toho měla domácí úkol do školy. Tak jsme to dělali.
5: Počkej, Rý, neřekla ty, no jasně.
3: Ne, ale je to fér, zas na druhou stranu, abys nám to dal úplně zadarmo, to by dobrý nebylo. Taky si dělila, že jsi řekla dobře, pokud to je 15, ano. Takže 1295 vězňů na jeden barák v průměru. To mi přidá hrozně moc.
2: Tak jsem dala 25.
3: A 777. To mi pořád přijde hodně. Na druhou stranu velká základní ano. škola, která má 3 třídy, v každém stupni po 30 studentech má cca 800 dětí v baráku, jo?
2: Zkusila jsem si pro jistotu vypočítat i číslo 35.
3: No.
2: A to vychází 555.
3: A 45? 431, protože ne všechny věznice jsou obří. Ale na 14 krajů, že bychom měli tolik věznic?
1: A pak máš největší věznici například v Plzni, tam jsou, mám pocit, Bory, a tam je těch vězňů jako hodně.
3: No ale co je hodně?
2: Kolik je hodně?
3: Já si to nevím představit, jestli jo. hodně tisíc,
1: tak si
3: že to
1: představ
3: je...
1: ten barák, ten je úplně obří.
5: No to ne taková malý kraj.
2: Mě je hodně i 10 věznů.
3: A to je ale velký hotel zase. Když to jako srovnáš s hotelem, aby si uvědomila...
5: Hotel, jako, všichni, co já to poslouchají.
2: Jako, mají tam all inclusive, to je pravda.
3: Jak se to vezme? Jako, jídlo tam je, že jo?
2: Jídlo tam je, cvičit tam můžou.
3: Střecha nad hlavou taky, no.
1: Sprchy, mejdlo taky.
5: Já nevím, lidi, co mám říct?
1: Pojďte si mi, pro 7
5: já
1: bodů.
5: Já chci 7 bodů.
1: Poslední nápověda, vy se kolem toho točíte.
5: Jo, já vím.
1: Je to pod 50.
2: Jo, tak to je skvělý, to víte, to máme.
3: Míšo, co chceš dát ty?
2: Počkej, já ti to ne... Co kdybychom to řekli najednou?
3: Ne,
2: vyber si jedno číslo.
3: Když už ty něco dáš, tak dám to samý, protože buď těch 7 bodů dostanu, nebo ne. A jestli dostaneš, ty chci dostat s tebou. Počkám si na tebe.
2: Ne, dáme, aby to bylo fair, já bych dala nějaký odpočet a řekneme to najednou.
3: Ne.
2: Jo.
3: Jo.
2: Ne.
1: Kolik věznic je v České republice?
2: Co to bylo, Romane? Co to bylo? Mě 5.
3: 25 jsem chtěl říct.
2: Ty jsi chtěl říct 25, jo? Mě 5.
3: Ty říkáš 25, jo?
2: Já říkám 25.
3: Já musím taktizovat, Míšo. Jestli teď znovu dostaneš 7 bodů, už tak urýtneš, že jsem v háji.
1: Nebo nedostane 7 bodů.
2: Třeba jsem se netrefila.
1: A dostal bys je ty tím typem, co bys si chtěl dát původně.
2: Co
1: a nebo
2: chtěl dát?
1: Míša dostane 7 bodů.
3: 25 nebo 35 jsem chtěl dát. Jedno z toho, mám to tady napsaný.
1: Míšo, ty dáváš, dáme Romanovi...
3: 15, to je málo.
2: Ano.
1: Míšo, ty dáváš
2: 25.
1: Teda...
3: Furt mi vybrojou hodinky, kysáci, jestli mi teď posíláte nějakou SMSku, nechci se tam koukat, jo, máme je otočení. Půjde vidím, jak vypíšete, Roma, ty jsi blbej, dej tam.
2: Nedrž se tý, Míš, nebo jo, řekni
3: nekoukám,
2: to
3: nekoukám na hodinky.
2: No.
3: Takže...
2: Čekáme na tebe, Romane.
3: Dobře.
1: Já se nekoukám na nikoho.
3: Já dám 35. Ať jsme jiný.
1: Dobře.
2: Jo, já jo? si myslím, že jsi udělal dobře.
3: Ne.
1: Míša teda dala, že v České republice je 25 ano. věznic. Roman dává, že v České republice je 35 věznic.
3: Moc věznic, 35
2: anděli. Já si strašně moc přeju už kvůli tobě, Romane, aby si dostal 7 bodů.
1: Data jsou z roku 2024, pokud nějaká jedna vyrostla, tak to nepočítáme.
3: No, to jo.
1: V těchto věznicích bylo celkem 19 430 vězňů. Ať se to zdá jako velký číslo, když si to vypočítáte na jednu věznici. Tak, chvilka napětí, jeden z vás to trefil a získá 7 bodů.
2: Pojď, Romane, pojď.
1: 7 bodů.
3: Ahoj, Míšo. Jak mi odlítá těma bodama teď.
1: Míša říkala 25.
2: Ano.
1: Roman 35.
2: Ano.
1: 7 bodů v dnešní rubrice Domysli to získává...
2: Pojď.
3: Roman!
5: Hezky!
3: rádi, že se jednou v živém vysílání budeme radovat z věznic, to bych teda jako nečekal.
2: Je, ale teda já bych využila té příležitosti. Ano. Já jsem teď o víkendu moderovala akci a přijela tam vězeňská služba z věznice Mírov.
3: Ano.
2: A poslouchají tam Radio Kiss, tak je tam zdravíme.
3: Zdravíme všechny, no a...
2: Gratulujeme!
3: A hodně se nám pomohl Patrik. Rádo se stalo. Hodně děkujeme.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: I po 11. večerní pokračujeme na Rádiu Kiss v tom nejlepším z dnešního dne. Už jste slyšeli naši ranní trojku, a tak v téhle hodině uslyšíte Radka a Magdu a taky Michala Kavalčíka, ale taky uslyšíte pochopitelně to nejlepší od 90. let. Tak co tu pro vás máme do půlnoci? Třeba Daft Punk, taky Ember, East 17, Offenbach, Captain Jack a spousta dalších a dalších. Díky, že posloucháte.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Jak rozesmát ženu? No, to je té kategorie. Jak rozesmát ženu?
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
3: Když dokážeš rozesmát ženu, to už jako bys byl s ní v posteli. Horší je, když jsi s ní v posteli a ona se nemůže přestat smát.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: Basta.
1: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Je něco, co chcete udělat, ale nechce se vám do toho, nebo se bojíte? Já vykopávám, já bych strašně rád dal to nádobí do myčky, zapnul ji, dal tam tu tabletu, ale nějak jako, mně se nějak fakt jako nechce. Tak jak to máte vy?
3: Piatok mi kamarád doviezol veľkokapacitný kontajner, aby sme vyhadzali bordel na púdach. Doteraz není nič urobené, pretože sa mi fakt nechce. Som lenivý jak pes.
4: Ja bych ti strašne chtěl dát pusu, ale nemám na to odvahu.
5: Soulož.
6: Mi se za strašne, ale strašne nechce vyndávať to nádoby z té myčky.
5: Tak víš, co se mne nechce a musím? Jít do práce. A víš proč? Protože nemám peníze.
7: No už 13 let bych chtěl změnit zaměstnání, ale bohužel. Ne a ne a ne. Buď se vždycky něco stane, nebo nám tam přibudou mladý holky. No prostě to nejde.
2: Podle mě nejlepší hlasovka přišla právě teď.
8: Mně se nechtějí nosit vyndavací zuby. Chvilku jsem to zkoušel, stálo to za prd. Tak jsou hrnku už asi 5 let. A asi už tam zůstanou navždy.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den
0: od 10 do 2.
1: Na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Tam venku je spousta romantických duší. Kluci, holky, prostě tak, jak to mají. A chtěli by zažít, Magdo, opravdovou, skutečnou, nefalšovanou, romantickou, vášnivou a tak dále lásku.
2: Já vám tady dám možná jeden návod, protože Američan mechanik Daniel Reeves údajně našel pravou lásku zhruba jenom 48 hodin poté, co vyhrál jackpot ve výši 181 milionů dolarů. On tvrdí samozřejmě, že s tou svojí vyvolenou se poznali prostřednictvím vzájemných přátel, takže se znali, ale že vlastně ty peníze pouze jenom urychlili jejich vztah, který už dávno měl být.
1: Je to tak?
2: Je to tak.
1: Prostě ona mu říkala předtím, jsi malej, hnusnej, zakomplexovaný, zamindrákovaný prostě s beďákama, ale najednou ty dva dny jí stačilo k tomu, že ho miluje.
2: A nebo naopak, mu říká, ne, víš to, ty jsi fakt skvělej, úžasný, jako fakt, jenom nějaká drobnost mi tam chybí.
1: Drobnost.
2: Taková maličkost.
1: Ždibíček. Ždibíček.
2: Ale a je takový nepatrný.
1: No. A vidíte to?
2: Jde to.
1: Kolik radosti způsobilo v jednom vztahu 180 milionů dolarů?
2: Jestli jim to vydrží ta radost, to těch 181 milionů dolarů, asi bude záležet hlavně na ní.
1: Uvidíme, kdy ho začne trávit. Hodně štěstí.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Nevím, jak to máte u vás doma. Vy, my to třeba s mým mladým máme plus mínus, že minimálně třikrát do měsíce, ne-li čtyřikrát, ale pravidelně plus mínus, téměř, ve středu, což je zítra, máme pizzu. My pizzu milujeme.
2: Teďka právě pizza, jo, pojďme se na ní trošičku zaměřit, protože jeden frajer to dotáhnul do vlastně biznisového modelu. Ne, že si založil pizzerku, otevřel pizzerku, ne. On se prostě rozhodl, že si tu pizzu bude dělat doma. Ale aby ji neměl jenom pro sebe, chtěl se podělit a finančně to nějak jako zhodnotit. A tak tu pizzu začal takzvaně prodávat z balkónu. A teď jako, není to o tom, že to tam začal házet těm lidem na hlavu, jo. Ale představte si takový ten kladkostroj, říkám to správně, prostě klasickou kladku, jo. Kde prostě svěšuješ tu pizzu hezky polaně prostě dolů, jo, těm zákazníkům.
1: Ty mu pošleš prostě pětku, 10 euro, dávám příklad jenom.
2: Přátelé,
1: a sjede ti pizza.
2: Normálně divili byste se tomu, ale na to se stojí fronty.
1: Ale ne malý, jsou fronty prostě na desítky metrů.
2: Jo. Je tam jedna dobrá poznámka, kterou jsem četla v komentářích, a to, že je to samozřejmě zase nějaký model, který vydrží třeba týden a pak to ty lidi přestane
1: bavit. Ale je fajn, že prostě ho přijdou podpořit, že třeba jako dělá dobrou pizzu, ale nemá na to rozjet někde v nějakém komerčním prostoru. Hmm? Kdyby se tohle dělo v Čechách do, myslím, 2 hodin, od první fronty by tam měl čojku, hygienu a jim podobný zařízení, který by mu zaklekli a bylo by po pice.
2: Ale nápad je to hezký, vlastně kladko strojem. No? Takhle jsme si posílali klíče. Přes šňůrku, víš, jako z vrchního patra se posílali klíče.
1: My holky.
2: Vy jste si posílali holky přes kladkostroj.
1: No, když jako je tam vrátnice a nemůžeš přes ní jít, viď? Tak holky takhle. To bylo jenom do prvního patra.
2: Já jsem se chtěla zeptat.
1: A nikdo nikdy nespad, prosím vás, nikdo se nikomu se nechce stát. Pizza jako pizza.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Odbyla nám 12. hodina, startují noční jukeboxy s Alexem, tak se připravte, rozjíždíme to ve velkém.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Krásnou noc přeju všem kysákům a kysačkám, všem, kteří ještě nespí nebo se možná chystají teďka do postele a chtějí si ještě pustit nějakou tu pecku do uší. No ale hlavně i vám, co vám teďka startuje noční směna nebo nemůžete spát, jsem připravený vás tady bavit až do 6 do rána. Těším se na to, musím říct, že jsem celkem odpočatý, takže nebojte, kdyby vám trošku padala energie, tak slibuju, že se budu pokoušet vám ji doplnit. Jakým způsobem můžete objednávat jukeboxy, už asi víte, ale pokud nás posloucháte přece jen poprvé, tak připomínám telefonní číslo sem ke mně do studia 210 323 323. No a zároveň taky připomínám možnost, že si můžete stáhnout aplikaci Radia Kiss a používat ji na to, abyste mi poslali hlasovku, případně mi napsali vzkaz, no a tím způsobem si objednali váš jukebox. Ani jsem to nemusel připomínat, protože Petr už to dávno ví a zná a už mi jednu hlasovku poslal.
2: Přeji hezký večer, Alexi, mohl bych tě prosím požádat, jestli bys mi zahrál takhle k večeru písničku Faded od Alana Walkera a bude to pro všechny, co jsou teďka na cestách anebo jsou na nočních, a hlavně pro tebe do studia a ať ti ta půlnoc trochu utíká a děkujem, že nás bavíš takhle k večeru. Zatím ahoj.
1: Tak Petře, moc ti děkuju za hlasovku, samozřejmě Faded mám připravený, potom si můžete těšit na Be Mine, anebo taky na Take It To The Limit od Century. Jdeme na to, rozjíždíme noční jukeboxy.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.
3: No, we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Noční jukebox. Jukebox. Haló, haló, tady Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
1: Tak, jsi ten Magda.
0: Ahoj Magdo, já tě zdravím, krásnou noc ti přeji. Tak gratuluju, že jsi dovolala, jak se dneska máš takhle?
1: No, hele, dneska na poprvý, neuvěřitelný.
0: Neuvěřitelný, dneska je šťastný den. No a startuje ti nočka. No tak hele, dneska prostě, když to takhle odstartuješ, tak to znamená, no, že celý zbytek roku a i dalších let budeš mít štěstí samozřejmě.
1: Je,
0: podle tradice. Je, tak jak ti udělám radost ještě, já ti můžu ještě pustit ty písničku, že jo?
1: Slyšíme se?
0: Slyšíme, ty mě slyšíš?
1: Bezva, super. Tak já bych poprosila Break It Up, ale jestli by to šlo v podání Romana Anděla.
0: Break It Up, Roman Anděl, mám to tady, no to víš, že jo. Ty seš ta, co si myslíš, že to je přece jen lepší než ten originál, že? Skoro. Dobře, dobře.
1: Oba jsou skvělý.
0: Ano, to
1: ta
0: je.
1: Ta písnička je dokonalá sama o sobě, ať to přespívá kdokoliv, tak asi super.
0: To je pravda, to je velmi krásná politická odpověď, ale já to beru každopádně.
1: Díky.
0: Komu posíláme?
1: Prosím, to poslouchaj.
0: Tak jo, tak jo. Tak užij si hezkou noc, děkuji, že jsi nám takhle hezky zavolala a pro tebe a pro všechny kysáky posíláme Break It Up.
1: Díky moc, hezkou noc.
0: Tak jo, ahoj.
1: Ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Radia Kiss.

break it up. Oh, oh, oh, break it up. Yeah, just break it up. Kde na světě, kde na světě schovám zranění, mě to nevadí, jo, nevadí. Říká, že jsem smutný.

sconcito, sconcito, oh, oh, oh, sconcito.

Posloucháte Radio Kiss a noční jukeboxy s Alexem a já celou tu dobu, co tady hraje hudba, tak sedím a jsem tak jako divně nervózní a říkám si, čím to je. A pak se podívám na svoji levou ruku a uvědomil jsem si, že jsem si zapomněl nasadit hodinky. A já jsem úplně hodinkový, já vždycky musím mít prostě na ruce hodinky. A v momentě, kdy je nemám, tak mám pocit, že prostě mi chybí kus oblečení, nebo prostě jsem takový nějaký jakoby nekompletní. A tak mě napadlo, jak to máte vy, protože to je samozřejmě jako nějaká moje kompulzivní porucha, ale hodinky je ještě stále celkem běžná a oblíbená věc, i když v dnešní době si můžeme říct na rovinu, že tím, že máme ty telefony, tak vlastně trošku ztrácejí ten smysl vlastně toho, že máte ten čas po ruce, protože ho máte tak jako tak na tom telefonu. Nicméně, já jsem zase zastánce toho, že chlap by měl mít hodinky, protože je to prostě takový jako je takový jediný akceptovatelný jako šperk a je to, má to takový jako určitý jako nevím, status, styl, všechno. A co myslíte vy, kysáci? Myslíte si, že dneska ještě je vlastně na místě nosit hodinky a jestli jo, tak jaký? Jestli opravdu takový ty klasický nebo digitálky nebo spíš takový ty chytrý hodinky? Co myslí kluci, co myslí holky, dámy, taky jestli máte radši muže, který mají hodinky nebo máme to úplně jedno? Posílejte mi hlasovky, nebo můžete volat do studia na telefonní číslo 210 32333, proberem to. Zajímalo by mě, jestli jsem jenom já, ten blázen s hodinkama, nebo jestli vás je takových víc. No a za chvilku už There is a Star, anebo Summer's Back na Radio Kiss.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Tak jo, kysáci, my pokračujeme v našich nočních jukeboxech a teď už tady mám hlasovku od Radomila. Tak co budeme hrát dneska pro Radomila?
2: Ahojky, Alexi, prosím o zahrání písničky od Ušura, Open Omint. A kdyby to nebylo náhodou na skladě, tak mohl by si zahrát od Maura Pikota Komodo. Díky moc za zahrání, Radomil, a bylo by to v tobě do studia pro všechny kysáky a pro všechny pracující. Díky za zahraní.
1: Tak Radomile, udělám ti radost, protože Usora Open Your Mind mám na skladě, takže už to tady mám. Mám to tady připravené na startovacím tlačítku. Jinak připomínám telefonní číslo, sem ke mně do studia 210 323 323, no a rovněž taky připomínám naši aplikaci Radia Kiss, kterou krásně používáte, můžete ji používat i nadále, posílat mi hlasovky nebo textové zprávy a objednávat jukeboxy tímhle způsobem. Už mi chodí i nějaké reakce na ty hodinky, tak to jsem tedy zvědav, jak to má. A za chvilku tedy ještě nás čeká The Fate of Ophelia anebo In and Out of Love od Armina van Burena a Sharon. Ale teď už Usura, Open Your Mind.

0: se vstává jedině na Kissu.
1: Míša teda dala, že v České republice je 25 ano. věznic. Roman dává, že v České republice je 35 věznic.
2: Moc věznic, 35
3: anděli. Já si strašně moc přeju už kvůli tobě, Romane, aby si dostal 7 bodů.
1: 7 bodů v dnešní rubrice Domysli to získává...
4: Rádi, že se jednou v živý vysílání budeme radovat z věznic, to bych teda jako nečekal.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox.
2: Krásný večer, respektive krásnou noc přeji. Tady Radio Kiss, kde tam?
3: Nazdar, Sašo, tady Šrek.
2: Čau, Šreku, ahoj.
3: Čau.
2: Hele, dobrá nálada, to si mi líbí, hezky naladěné.
3: Já tak jasný, jsem v práci.
2: Viď, dále. Já to mám stejně, taky přijdu a hnedka mi to zvedne náladu.
3: To věřím.
2: Super, tak a dneska trandíš?
3: Hele, já jsem převozák kamionu, s kamionem vozím díly jakoby na linku. Mezi Škodovkama. Škodovka Boleslav, Škodovka Klasy, nevíš?
2: Jasný, takže máš tam a sem, tam a sem.
3: Dvakrát to otočím, že víckrát to nejde na kartu, že jako na výkon, ale
2: jasný.
3: Dvakrát to otočím za tu noc, no. Vlastně v 6 večer začínám a ve 4 ráno jsem doma.
2: No tak to je vlastně ještě docela dobrý, si myslím.
3: To je pecka.
2: Hele, co ty hodinky nosíš?
3: Hele, mám, hele, úplně přesně, jak to před chvilkou říkal do éteru. Jakmile si je nevezmu, tak jsem úplně prdelíš.
2: Že jo, normálně, já mám pocit, jo, že jako kdybych ztratil balans, že bych spadnul možná.
3: Jo, jakmile prostě si je fakt nenasadím, no. Tak úplně přesně, jak říkal, cítím se úplně stejně. Jakoby prostě kus mě přijde.
2: Jo, přesně tak. No, tak ti přeju, ať je vždycky máš, protože fakt ten pocit nikomu jako nepřeju, když je nemá a má je rád.
3: Přesně, takže jenom ty chytrý hodinky jako.
2: Ty chytrý, tak je dobrý, víš co, ono ti to měří všechny ty věci a jakože nějaký ty notifikace a tak, je to prostě.
3: Já jsem se říká dal na hubnutí ještě, takže.
2: Pozor, a nadepovka a jedeš.
3: Jo. Taký ty činky, víš jak to je.
2: Jo, ale tomu rozumím, hele, to na to je šokovný, to určitě. Hele, co ti zahraju, člověče?
3: Sašo, prosím tě, Groove Coverage a Monsters in My Head.
2: Yes, mám to tady připravený, komu pošleme?
3: Hele, klasika, prosím tě, noční letka, prostě, jo, Roman Taxi Olomouc, Snack, Bábina, Pítr, Skoťa, Roman, to jsem říkal Romana, že jo, prostě všichni, a hlavně pro tebe, a tak, no.
2: No tak jo, tak a ti moc děkuju, posíláme noční, já si myslím, že všichni to teďka posloucháte, tak jste taková trošku noční letka, takže všichni kysáci v podstatě si to zaslouží.
3: Tak
2: jo, tak ať je to utíká, dobře dojeď a bacha, ty hodinky nenecháš doma, hele, protože to prostě víme, že to nechcem.
3: Jo, jasný,
2: tak děkuju. Tak měj se krásně, ahoj, čau. Kiss, Radio Kiss.

0: Odbyla nám první hodina noční, ale my pokračujeme v našich nočních jukeboxech s Helexem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Haló, haló, tady Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý večer, dobré ráno, Alexi, tady Troli.
1: A já ti taky přeju krásné ráno, nebo hele, ještě to je noc, pojďme tomu říkat noc. To je hodně drsný ráno v jednu teda.
2: Já mám ráno.
1: Ty už máš
2: já
1: ráno.
2: Já jsem samo v 11.
1: Jasně, tak v tom případě dobré ráno ti přeji. Tak co, jak se máme dneska, všechno v pohodě, jak nám to jede?
2: Výborně.
1: Výborně.
2: To miluju,
1: jo, hele, já to mám taky v noci rád, protože ty vlastně máš fakt ten klid, soustředíš se na tu silnici, nemáš tam ty rozpilovací všemožné věci po stranách, to je dobrý.
2: Nemáš hlavně důchodce na té silnici.
1: No a co ti dneska zahraju?
2: Ale Pfaffendorf.
1: Počkej, Pfaffendorf, to je?
2: Jo, Pfaffendorf.
1: A konkrétně jaká písnička od nich?
2: We Are You.
1: No hele, mám v obojí normálně, dneska jsem dobrý.
2: Já vím, že tam to je v obojí.
1: Mám to tady, tak jo, super, komu pošlem?
2: Ale nechal bych se to zahrát pro kluky z Bentony Trans, tak pro bývalý kolegy Peďu, Vasila, ale hlavně pro Zdenka na svou novkýho jete, který je vždycky na mě nasvanej, že ho nespomenu.
1: To tak dneska má velký den, takže si to může užít. Super, no tak jo, tak já ti moc děkuju. Posíláme tedy i všem kysákům a ať ti to dneska utíká.
2: Díky.
1: Měj se hezky, ahoj, čau.
0: Radio Kiss. To nejlepší
3: od 90. let.
0: Non-stop.
4: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Tak jo, kysáci, my pokračujeme v nočních jukeboxech a taky v našem tématu, což jsou dneska hodinky, respektive aspoň pro tuto chvíli, a mně se tady množí různé názory. Poslal mi tady hlasovku Pepa Kamioňák z USA a bohužel ta hlasovka je taková jakoby neúplně dobrým zvuku, tak jsem to rozluštil a přeluskávám, co tam bylo řečeno, a Pepa mi říká, že samozřejmě si ty zvykl na to, že teďka máme všichni po ruce ty telefony a kouká primárně na čas na telefonu a že si na to zvykl a tím pádem hodinky nepotřebuje, i když by nebyl úplně proti nějakých hezkých švýcarských hodinek, ale tím, že má teďka tu ruku k dispozici volnou, tak si na ní mnohem radši dá nějaký hezký náramek zlatý nebo podobně, něco pěkného, co prostě slušivýho se dá nosit. Takže Pepo, absolutně s tebou souhlasím, je to taky cesta, švýcarské hodinky top, čas prostě je stejně nejpřesnější než na mobilu. Ale to není jediný názor, protože mi taky poslala hlasovku Verča.
1: Ahojky Alexi, zdravím tě. No tak okrom těch hodinek, obyčejný hodinky už nenosím vůbec. Už několik let takhle nosím ty dotykový plus minus 6-7 let. Už jsem si dlouho nedala na ruku obyčejný hodinky, protože ty dotykový mají prostě všechno. Tě hlídají, že jo, kontrolují, je to prostě nejlepší, je to topka. Ahojky Verča.
0: Tak Verčo, souhlasím, že ty digitální, respektive ty chytrý hodinky, to je prostě, hele, to je takovej dětský sen náš všech, jo. Já myslím, že my, co jsme sledovali ty sci-fi filmy dřív, tak jsme si všichni přáli, že budeme mít někdy prostě na ruce ten počítač, a konečně se nám to splnilo. A ano, hlídá nám to prostě vše možný funkce, pomáhá nám to hubnout, běhat, komunikovat, takže rozhodně je super takový hodinky mít. Jinak Verča mi poslala předtím ještě i jinou hlasovku, kde si objednala písničku, a tu právě teďka zahraju, protože Verča si objednala Erose Ramazzottiho Cosa della Vita, posílá to všem svým kolegům, všem kysákům, i mně sem do studia, a já ji samozřejmě společně, tak respektive i vám, mile tu radost udělám, takže tady to máte, Eros Ramazzotti, Verčo, užij si to, ať ti ta noční utíká. Cosa della Vita na Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a Alex je tady s námi na nočních jukeboxech. No a za malý okamžik už vám budeme hrát další parádní hudbu, a to je třeba Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours nebo DJ Snake z Bipolar Sunshine Paradise. Ale chtěl bych také připomenout, že už máme 20. května a to znamená, dejte na to pozor, že svátek slaví Zbyšek, takže jestli znáte nějakého Zbyška, tak mu nezapomeňte dneska popřát. Můžete být tradičně už první, protože teďka, když napíšete v noci, tak si myslím, že prostě to tam máte jasný. A nebo si to můžete udržet a potom třeba napsat kdykoliv i později. To už nechám na vás, ale připomínám hlavně, že dneska jsme tady od toho, abychom si pouštěli krásnou muziku, aby nám to utíkalo, abychom se navzájem dobili i tou hudbou. Takže mi určitě můžete potom volat taky do studia na telefonní číslo 210 323 323 nebo mi posílat objednávky na jukeboxy přes aplikaci Rádia Kiss. Případně mi tam můžete napsat nějakou tu zprávu. No a teď už pokračujeme v té nejlepší taneční hudbě od 90. let.

0: Mailbox Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, my jsme si tady už povídali mimo éter s dalším volajícím, který se dovolal sem ke mně, a to je Roman Taxi Olomouc. Romane, já tě zdravím ještě jednou, čauky.
2: Čau Alexi, a tebe taky.
1: Čau, čau. Hele, my jsme s tebou probírali, ty jsi mi říkal, že nenosíš hodinky, protože je máš úplně všude, že na tebe koukají v autě, máš ji na palubní desce, v rádiu, doma, na kuchyni, prostě všude kolem. Což jako jo. Rozumím, že je nepotřeba, že máš troje a vlastně jako je nenosíš. Všechno se dívej.
2: Jo, jo.
1: No a já jsem ti říkal, že já ty svoje nosím na levý ruce, protože já jsem měl vždycky tu pravou silnější a chtěl jsem si to nějak kompenzovat a mám pocit, že to funguje. A ty jsi začal smát a já se nechci ptát proč, a ostatní si to domysli.
2: Jo.
1: Asi tak.
2: Přesně jak říkáš.
1: No tak jo, hele, a ty jsi měl dneska takový velmi poetický výběr písničky a to je vyloženě poetika každou vteřinou.
2: Jo, jo.
1: Což je tě to dneska takhle napadlo, většinou máme 90 s tebou.
2: Ne, tak já si tu poetiku někdy zachávám zahrát, jako to je taková na pohodku, jako česká, takže
1: to
2: viděl jsem videoklip taky dobrý, takže...
1: Souhlasím, že dneska to cítíš prostě takhle poeticky, to je fajn, to je
2: hezký. Jo, jasně, poeticky.
1: Hele, no a co ten vtípek od tebe, ty jsi říkal, že si ještě nějaký promyslíš, tak vymyslel si, který to bude?
2: Jasně, tak já už jsem možná říkal, ale ty ho asi ještě neslyšel, takže Lord sedí, Lady a Lord sedí v salonku, že jo, a Lord říká, Lady, mé akcie stoupají, byl by zájem, a Lady říká, burza je zavřená, za chvíli zase, Lord, Lady, mé akcie stále stoupají, už by byl zájem, a ona, ne, burza je pořád zavřená, a po chvíli zase Lady, Lorde, už by byl zájem, burza už je otevřená, a Lord, smůla lady, právě jsem výhodně prodal pod rukou.
1: To je takový investiční, víš?
2: Jo, jo.
1: Dobře, jo, já jo. Se ani nebudu radši ptát, jak tě ten vtip napadl. Určitě ne z těch hodinek, že jo?
2: Ne,
1: rozhodně ne.
2: Ne.
1: Tak jo, hele, každou vteřinou, to je od poetiky písnička, kterou posíláme komu dneska?
2: Takže samozřejmě tobě, kysákům všem, hlavně naši noční letce, jako je Pítr Skoťa, Šnek, Šrek, Dědek Bábina, David z Haverbrodu, jo, a taky taxikářům, samozřejmě kamionákům, holkám na benzínky a pekařům.
1: Super. Tak hele, já ti přeju i všem, kdo nás teďka poslouchá, ať ty akcie jenom stoupají. Jenom ať to jde nahoru, ať z toho všichni můžeme pořádně vytěžit.
2: Počasí už na starování, tak...
1: Přesně. Tak jo, hele, měj se krásně, ti to utíká dneska. Čau, čau.
2: Tak jo, čau. Jubox.

0: Noční Jukebox.
1: Tak jo, kysáci, my pokračujeme v našem hodinkovém tématu. No a Broňa má na to taky názor.
2: Čau. Prosím tě, já mám dvoje hodinky. Jedny mám klasika dotykové, chytré, co mi všechno. A druhé mám normální ručičkové, ovšem ciferník, nemám klasická 1 až 12, ale 1 až 24. A mám to k obleku, prostě jako jezdím autobusem, tak jako řidič, vypadá to stylovější ty ručičkové hodinky. No a digitálky mám prostě, když jsem mimo, jsem ve společnosti. Čau, Broňa.
1: Čoče, Broňo, naprosto s tebou souhlasím, je potřeba toho mít víc, abys měl takový ty jako nějaký sportovnější, který může jít klidně někam do terénu a potom elegantnější, ale úplně si mě teda zaujal těma ručičkama, že to má 24 vlastně hodin na tom, na těch hodinkách, takže se to jako tím pádem cítí to jakoby hýbe celý pomalejc, to musí být hrozně cool, tak pošli fotku, to mě zajímá. No ale taky nám napsal Mazlík.
3: Čau, ahoj, odpovídám na ty hodinky, mám úplně stejný názor, mám to stejně, chlapovi to sluší, dneska ty hodinky jsou pecka, mám chytrý hodinky, Samsung, spokojený, zaplavat, navýšlam nahory a tak, mám o sobě nějaký přehled, za mě pecka. A taky je i doplněk. Jinak zdravím tady z Olomouce, Tvarušky, Šlijovica. Momentálně jsou v Lomu na noční, vyvážím tady trakce. A mohl byste zahrát od Prodigy.
1: Napsal a poslal hlasovku. Tam se mi potom bohužel přerušila zpráva, takže nevím konkrétně co od Prodigy, ale já jsem se rozhodl, že vám pustím od Prodigy tu největší pecku, což je samozřejmě Firestarter. I když já myslím, že mi dáte za pravdu, že u nich to je tak, že co song, to perla a vlastně se ani nedá pořádně říct, která písnička je nejlepší. Je to opravdu čistě na preferencích. Co se ale určitě dá říct a co můžete zažít na vlastní kůži, je koncert Prodigy, protože v listopadu, ono to je sice jako ještě za dlouho, ale ono to uteče velmi rychle, 23.11. v O2 aréně bude koncert Prodigy v Praze, takže pokud milujete Prodigy tak jako já, tak si myslím, že se tam 100% musíme potkat. Ještě tam pár lístků zůstalo, ale věřím, že to bude brzy pryč, takže čekujte a pojďme si je dát teďka tady na Radio Kiss. Firestarter a Prodigy.